Pak jsem je upek na ohně, začal jsem hrát. Hrál jsem krutý píseň a koukal na dobrý chlapy.

0: Další.
1: Tak, co pak vás k nám přivádí?
2: Mně se tady udělalo, pane doktore. Podívejte, takový jako drážky.
1: Ukažte. Aha.
2: Je to vážné?
1: Sestro, podejte mi jehlu, když potom takhle přejedu.
2: Co to je?
1: Vinylóza reproduktika. To už máte do konce života.
3: Ale nebojte, žít se s tím dá úplně bez problémů.
4: Jen to trochu leze do peněz.
3: Náš doktor o tom ví své, taky je pacient. Poslechněte, jaké další drážky skrývá jeho kartotéka. Rocková kartotéka doktora Podzimka. Dnes večer 8 na Rádiu Beat.

www.radiobeat.cz. Online poslech i pro tučňáky v Patagonii. Radio Beat. Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte...

0: Další.
1: Tak, co pak vás k nám přivádí?
2: Mně se tady udělalo, pane doktore. Podívejte, takový jako drážky.
1: Ukažte. Aha.
2: Je to vážné?
1: Sestro, podejte mi jehlu, když potom takhle přejedu.
2: Co to je?
1: Vinylóza reproduktika. To už máte do konce života.
3: Ale nebojte, žít se s tím dá úplně bez problémů.
4: Jen to trochu leze do peněz.
3: Náš doktor o tom ví své, taky je pacient. Poslechněte, jaké další drážky skrývá jeho kartotéka. Rocková kartotéka doktora Podzimka. Dnes večer 8 na Rádiu Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním

si krok. Rádio Beat.

0: Uniklo vám na beatu?
1: Skladba Neon California je z vaší nové desky. Ta nová deska se jmenuje, já to samozřejmě vím, mě to evokovalo jeden film, na který jsem koukal, dokonce byla i dvojka, Venom. Jestli jste to viděli, jak on se dostane se do něj a je v něm jako a napovídá mu jako a schizofrení záležitost to je. Vy jste tady dneska s novou deskou a musím vám říct, že jste zapůsobili na beaťáky, protože je tady spousta zkazů, jo. Že vám to šlape. Vy jste mezinárodní kapela, máte basáka z Austrálie, zpěváka z Irska, pak že jo, Maťu Mišík a mladý Hajíček, co by bubeník. A píše tady Tomáš, který je z Rakouska, jo, aby jsme to dali dohromady. Vysoká multi jako
2: Tommy from Austria?
1: Přesně tak. Překládá. On nerozumí Rakousko, Travis.
2: Rakousko.
1: Uhersko.
3: Oh, yeah.
1: Tak Tomáš píše, zajímalo by mě otázka na Travise, jaké má nejoblíbenější české pivo a co říká na české holky. Pěkný den, Tomáš z Kremsu.
4: Oh, well, thank you, man. I appreciate the question. Czech beer is good. Mm-hmm. I like it. It's not Guinness, but I like it.
2: Není to Guinness, ale Bahrát.
1: Já to cítil, pro mě je pro Plzeňáka. Ten výraz v těch očích, jak říká, jako, hele, dobrý, jo. Ale prostě Kilkenny, Guinness, yeah, jo, to yeah, je exactly. Prostě, jo.
4: Guinness is number one. But Czech ladies are beautiful, amazing.
1: Jo.
4: I married one, I have a daughter.
2: Jednu si vzal a má s ní dítě, takže český hokej dobrý.
4: Yeah.
1: No a to je asi to, což je otázka, kde se tady Travis jako vzal, kdo ho sem prstil.
0: Tento a další rozhovory si můžete pustit znovu. Pokračujte na oficiální YouTube kanál Rádia Beat.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Pokud stejně jako členové kapely Twisted Sister, které jsme teď poslouchali, chcete rockovou muziku po ránu, tak prosím, je tady Rádio Beat. V pondělí 25. května 2026 za 5 minut bude 6 hodin. A na D5, tedy dálnici plzeňské, směrem na Prahu, pozor před Plzní, na 89. kilometru někdo srazil srnku a ta teď leží u středových svodidel. Na D1 u Jihlavy máme nové omezení. Na 115. kilometru obou směrně je tam stavba mýtné brány a pro oba směry zavřený levý pruh. Zatím se projíždí plynule. A v Praze, v tunelu Mrázovka, směrem na Barandovský most před Dobřížskou, někdo v zatáčce v osobáku trefil zeď. Už je u toho policie, tak opatrně. Nový den s jasnou oblohou, s teplotami 12 až 17 stupňů. Jaký Vípek bude odpoledne? Hned prozradí Šimi.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Beat.cz.
1: Rádio Beat. Počasí.
2: Dnes se čeká většinou slunečné počasí s nadprůměrnými teplotami. Ty nejvyšší se mají pohybovat mezi 25 a 29 stupni, na severovýchodě kolem 23.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Rovinatou 15. etapu cyklistického Gira d'Italia vyhrál z úniku Nor Dversnes a připsal si první vítězství na Grand Tour. Celkové pořadí dál vede dánský cyklista Vingegaard, nejlepší z našich Jan Hirt zůstává v průběžném pořadí 16. Včerejšek byl v Česku znovu tropický, teploty přesáhly 30 stupňů na desítkách stanic. Nejtepleji bylo v Doksanech, kde naměřili 32,2 stupně. Jedno z hnízd sokolů stěhovavých v Moravském krasu letos nevyplenil člověk, ale vír velký. Pravděpodobně zabil samici na vejcích, jak říká ornitolog René Bedan.
3: Za oběť mu padla všechna 4 mláďata. Na dalším hnízdě ve vývěrech jsou 4 mláďata a na hnízdišti nad jeskyní Jáchymka jsou 3 mláďata, která byla okroužkována. Čtvrté z neznámých příčin hnízdní péči nepřežilo.
2: A nakonec, pražská noční MHD přichází o cestující. Podle Ropidu ubylo po 22. hodině mezi lety 2019 a 25 až 30% lidí. Je to prý kvůli změně životního stylu mladých, dražší gastronomii a levným taxislužbám typu Uber a Bolt. Město ale zatím noční spoje omezovat nechce. Zprávy tímto končí a přejeme vám pokud možno hezké pondělí s datem 25. května 2026.
1: Classic rock.

Logicky při poslechu Born to be Wild jsem se zeptala plastové inteligence, jaké je ideální počasí na motorku. A tady mi to píše. Teploty od 20 po 25 stupňů, polojasno a sucho. Důležitá je také teplota asfaltu kvůli přilnavosti pneumatik. Extrémní horka nebo naopak chladno pod 10 stupňů výrazně snižují komfort i bezpečnost jízdy. Ostré slunce v kombinaci s vedrem na 30 stupňů unavuje, způsobuje dehydrataci a hrozí přehřátí v kombinéze. Nebudeme řešit, že někteří jezdí ve vedru v kraťasích, tyhle ty škrtáme z mého zorného pole. Tak, jestli teď vyrážíte na motorce, ať dojedete v cíli pořádku nebo do cíle v pořádku. Uvaření snad zatím ještě ne, protože zatím máme teploty mezi 12 až 17 stupni, ale jak jste slyšeli od Šimiho, odpoledne zase letní výpek k 27 a zítra má být ještě o 1 stupeň tepleji, pak se bude trošku ochlazovat, vypadá to, že nejchladněji tento týden bude ve čtvrtek 22 stupňů, v pátek 25 maximálně. Takže, jak jsem říkala, ideální teploty na motorku 20 až 25. V pátek to bude ideální a ještě ke všemu motorkáři, býťáci mají sraz v Brně v prodejně Bikers Crown, což je jedna z největších českých prodejen vybavení pro motorkáře. Takže v brněnských Tuřanech, pokud máte zájem, se s naším moto týmem Rádia Beat můžete setkat, tedy v Bikers Crown od 12 do 14 hodin. Podrobnosti najdete i na našem webu na stránce radiobeat.cz. Samozřejmě, až zaparkujete motorku.

Už jsem říkala, že v pátek motorkáři býťáci mají sraz v Brně u Bikers Crown, ale zatím je dneska ještě pondělí a i to si uděláme tady na rokových vlnách příjemné. Tak slibuju, že v 9 tady přepustíme místo Vejvoďákovi, aby vám zase rozdal indicie a vy budete pátrat v rokové detektivce. Vítěz dostane knížku Běsná zem od Petra Opršala. Od druhé odpolední se vám dostane Ota Seman se svojí dávkou tupláků a taky s důležitými informacemi ze zákulisí letošního setkání býťáků v Lokti. Ano, máme za sebou 23. ročník býtové síně slávy. Doufám, že s počasím, které jsem se snažila vyčarovat, jste byli maximálně spokojeni. Od 17. hodiny Standa Rubáš, který vás doprovodí z práce pěkně domů, a od 7. Jaroslav Císař a krásné nálezy a bude se věnovat dvojicím speciálním propojením interpretů, kteří se rozhodli, že prostě seč každý hraje něco trošku jiného, tak je dobré udělat nějaký ten společný kus a jak to dopadlo, uslyšíte mezi 19. a 20. Od 20. roková kartotéka doktora Podzimka. No a Martin Vysušil načne druhou tisícovku pořadu 11 v 11. A dnešním pojítkem 11 skladeb po 23. je ticho. Tak já už taky mlčím.

0: dne 77. ročníku Formule 1. Ano, i v Ontáriu vyhrál Kimi Antonelli. Po triumfu na velké ceně Číny, Japonska a Miami projel tento 19-letý Ital pod šichovnicovým praporem první i v Kanadě. Po startu z druhého místa se hned zapojil do těsného souboje se svým týmovým kolegou a polsitrem Georgem Russellem. Několikrát si vyměnili pozice, přičemž došlo i k lehkým strkanicím a kontroverzím ohledně vytlačování strati, za což byl Antonelli týmem vyzván k uklidnění. No a pak si v klidu dojel pro vítězství, protože ve 30. kole musel Russell odstoupit kvůli problému s pohonou jednotkou svého medvěda. No a s Antonellim si užila ceremoniál pro vítěze dvojice matadorů, druhý dojel Lewis Hamilton a třetí Max Verstappen. Další závod Formule 1 se pojede za 2 týdny na nejkratším okruhu seriálu, ano, v Monaku. No a o závodu v tamních uličkách si vybavuju, že jednou legendární Nelson Piquet řekl, že je to jako jízda na kole v obýváku. Prostě ty mantinely jsou tak blízko, že sebemenší chyba znamená konec závodu.
1: Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
2: Mě, Johy Pečenko, prosím tě, je ta příjemná dopravní informace na dojezdu do Prahy, které je 10 od Boleslavy, skončilo omezení 15 km, takže se zase vrátí jako po staru.
0: Taky jsem si to tam včera užila, říkala jsem je, to je paráda, ale v sobotu, když to tam dávali pryč, no, to si tam někteří taky pěkně užili. Dobře. Vždycky je to něco za něco. Hele, a oni se zase přesunou někam jinam. Přesně tak. Říkám, dneska
2: se... Možná já nevím, jestli není plánu ten protisměr, nebo jak to tam mají myšlení.
0: Jo. Ale necháme se překvapit. Říkám, dneska začal 115. kilometr u Jihlavy, D1, mítná brána. Tak tam to trošku zeštíhlili, ale to zvládneme, jo?
2: Určitě.
0: Tak jo, děkuju za telefon, pěkný den.
2: Tobě taky, ahoj.
0: Ahoj.
3: Píťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 30.

0: čtyři.
1: Už zase nic neděláš, zase nic neděláš. Chrápeš pořád jenom na tom otomanu Paděkovi. No co na mě koukáš, co koukáš? Jenom koukáš, nebo se přebaluješ v tom harampádí, kterýho máme plný kůlny. No, to nám bude jednou kořitku. To bude věno pro dceru, nebo co? Ty budiš k ničemu. Ty jenom leštíš ty svý věčný cibule. Ty kutile domácí. To je hrozný, to je strašný život. Věčně jenom leští cibule.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Za 2 minuty bude 6:30, před chviličkou si býťák Zbyněk pochvaloval, že už na mladoboleslavské dálnici u Brandýsa v okolí 10. kilometru není omezení. Pokud ale jste teď na D10 a jedete-li na Prahu, tak pozor na 27. kilometru u Benátek nad Jizerou. V připojovacím pruhu tam stojí porouchaný tyrák. Kusy z pneumatiky z nákladňáku hlásíte taky z D5 směrem z Prahy na Plzeň za Cerhovicemi. Na 44. kilometru a kousek dál stojí ten původní majitel této pryže. V Praze opatrně na výjezdu z tunelu Mrázovka směrem k Vltavě před nájezdem na Dobřížskou v pravotočivé zatáčce zabraný pravý pruh po nehodě osobního auta. A v brněnské části Komín na Bystrcké, tam u těch obchoďáků, zase zasahují záchranáři, osobní auto tam srazilo chodce. Tak opatrně. Dobrou jízdu a dobrou společnou kávu jdeme vařit.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes se čeká většinou slunečné počasí s nadprůměrnými teplotami. Ty nejvyšší se mají pohybovat mezi 25 a 29 stupni, na severovýchodě kolem 23.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Fotbalová Slavia oznámila dvě posily z Karviné. Do Edenu přišli Ayosi a Kačor. Podepsali smlouvy do roku 2030. Ministr zahraničí Macinka chce, aby vláda rozhodla o české delegaci na summit NATO až ve druhé polovině června. Podle něj by to mělo být až po jednání ministrů obrany v Bruselu. Na dálniční odpočívce Dolní Roveň na D35 nakonec plánované restaurace nebudou. Není tam totiž dost pitné vody. ŘSD tam proto postaví dobíjecí park pro nákladní auta, po kterém je prý velká poptávka. Kauza fiakrů na pražském Staroměstském náměstí pokračuje.
2: Magistrát koňské povozy vyřadil z tržního řádu už v roce 2023. Jejich provozovatelé ale s koňmi na náměstí stále zůstávali. Celá kauza skončila nakonec u ústavního soudu a ten potvrdil 10-tisícovou pokutu, kterou vyměřil magistrát. Po prosincové obměně složení rady města vedení Prahy pravděpodobně fiakry opět povolí. Honza Navrátil, Praha.
1: A nakonec, loni jsme na mobilech výrazně více používali data. Průměrná měsíční spotřeba na jednu SIM kartu stoupla o pětinu na 15 GB. Celkově se v mobilních sítích přineslo asi 2160 petabajtů dat. Po krátkých zprávách vám přejeme úspěšný první den tohoto týdne.
0: Radio B. Classic Rock.

0: další.
1: Tak, co pak vás k nám přivádí?
2: Mně se tady udělalo, pane doktore. Podívejte, takový jako drážky.
1: Ukažte. Aha.
2: Je to vážné?
1: Sestro, podejte mi jehlu, když potom takhle přejedu.
2: Co to je?
1: Vinylóza reproduktika. To už máte do konce života.
3: Ale nebojte, žít se s tím dá úplně bez problémů.
4: Jen to trochu leze do peněz.
3: Náš doktor o tom ví své, taky je pacient. Poslechněte, jaké další drážky skrývá jeho kartotéka. Rocková kartotéka doktora Podzimka. Dnes večer 8 na Rádiu Beat.

6. května, za 2 minuty bude 6:45 a dneska, drahouškové, nepanikaříme, protože dneska je ručníkový den a fanoušci Stopařova průvodce po galaxii vědí, že hlavním životním motem je nepanikařit. Však víme, ručník je nejpotřebnější věc, kterou u sebe může mezihvězdný stopař mít. Okolí vás bude otravovat nebo vás bude mít za blázna, ale pak se stačí jenom schovat za svůj ručníček, dokud ti otravové neodejdou. Jedním, koho dneska určitě potkáte s ručníkem, je Býťák Eiffel. Vždycky mě 25. května upozorňuje na tento svátek fanoušků z sci-fi a v Lokti se v sobotu dožadoval kvůli vedru v Jejíře. Tak panáčku, ovívat se můžeš i ručníkem. Po případě pak jim setřít na solení čela. A Viola, tak teď už nezůstávám u tématu strunných nástrojů, ale paní a slečna Viola mají dneska svátek. A narozeniny má třeba Sandra z Guano Apes, nebo Melancise z Tata Boys, a nebo Klaus Meine, hlas Scorpions.

78. narozeniny má Klaus Meine, hlas Scorpions, jak jsem říkala. A propos k tomu hlasu. V roce 1981, když nahrávali album Blackout, tak Klaus zcela ztratil hlas a lékaři mu doporučili, aby si našel jiné povolání. Místo odchodu na něj kapela počkala. Po dvou operacích hlasivek a intenzivní terapii se vrátil s ještě silnějším rozsahem. A on vlastně ani původně nechtěl být úplně zpěvák a začal na postu kytaristy a s kytarou mu to jde furt parádně. Tak býťáci, je 6.47, teď si dáme tuplák z vlaku. Pojedeme na Kolín s Martinem Krausem, ale nejprve chytíme poslední spoj do Clarksville a slibuju, že cílovou stanici bude Las Vegas, konkrétně tamní hokejová aréna.

A teď k hokeji. A když už jsme dojeli vlakem do Kolína, tak tamní fanoušci mají radost, protože po jedné sezóně v Chomutově se opět do kolínského dresu Kozlů vrací jejich nejproduktivnější hráč zpřed minulé sezóny Krištof Ouřada. Dneska v trikotu se zlatým rytířem na hrudi zase zářil Tomáš Hertl. Byl vyhlášen hlavní hvězdou zápasu, ve kterém hokejisté z Las Vegas otočili před svými fanoušky zápas s Colorédem. Po první třetině 0-3 prohrávali, nakonec i s gólem a asistencí Hertla vyhráli 5-3 a jsou jediný zápas od postupu do finále Stanley Cupu, což se může stát už ve středu nad ránem. V dresu poražených Avalanche byl u jedné branky Martin Nečas. No a snad je v pořádku jeho kolega, útočník Nathan MacKinnon, musel v půli dočasně odstoupit ze hry po zásahu pukem do kolena, ale později se pak do zápasu vrátil, tak snad zaledoval a jedeme dál. Nabíj tu Creedence Clearwater Revival. Za 5 minut bude 7.

0: Ajťáci na čtyřech kolech.
1: Za 2 minuty bude 7 hodin, už se trošičku dělá špuntík na dojezdu do Brna po D1 od Vyškova, klasicky před Rohlenkou, kolona od 212. kilometru, osobním autem tam ztratíte 15 minut. A větší problémy jsou v Praze. Na Kbelské směrem na Hloubětín u sjezdu na Novopatskou je nehoda. Autobus, 2 osobní auta a v tom místě je volný jenom odstavný pruh. Takže počítejte s tím, že se příjezd po D8 na Prahu bude přicpávat. V tuto chvíli je fronta od Liberecké, která je mimochodem úplně plná. Potom jako směrem, když budete pokračovat k Vltavě, to znamená, to je ulice v Holešovičkách, ano, Bulovky. Pojďme se podívat na problém, co jsme měli na výjezdu z tunelu Mrázovka, na nájezdu na Dobříšskou, tak to nabourané auto už snad naložili a odvezli, ale máme novou nehodu na ulici k Barandovu, taky směrem k Vltavě, u Geologické, tedy už v kopci dolů je bouračka, s tím, že se zaseknete v provozu směrem od Velkého pražského okruhu u akvaparku. Tak dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být jasno, zpočátku i polojasno, nejvyšší teploty 25 až 30, na severovýchodě kolem 23 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Velkou cenu Kanady Formule 1 vyhrál jezdec Mercedesu Antonelli a připsal si čtvrté vítězství za sebou. Druhý skončil Hamilton z Ferrari a třetí Verstappen z Red Bullu. Fotbalisté West Hamu se záložníkem Součkem po 14 sezónách sestoupili z Premier League. Tottenham s brankářem Kinským se naopak zachránili. Villarreal porazil Atletico Madrid a skončil ve španělské lize třetí. Portugalský pohár získalo druholigové Torense po výhře nad Sportingem Lisabon. Uctěním památky obětí nacismu dnes v Brně končí sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení. Ten se poprvé konal v Česku. Petřínská rozhledna v Praze se dnes večer rozsvítí modře na podporu Mezinárodního dne pohřešovaných dětí. Na svícení začne ve 21.15 a potrvá celou noc.
0: Postřehy z mistrovství světa v ledním hokeji.
1: Šampionát ve Švýcarsku pokračoval zápasy základních skupin. V Ačku Lotyšsko deklasovalo Velkou Británii 6-0, Finsko porazilo Rakousko 5-2, ve skupině B Dánsko zdolalo Itálii 3-2 po nájezdech a Slovensko podlehlo Kanadě 1-5 po kolapsu ve třetí třetině. Naše hokejisty čeká předposlední zápas ve skupině dnes. Více sporták Petr Plintovič.
2: Čeští hokejisté nastoupí odpoledne od 16 hodin a 20 minut proti Norsku už s jistotou postupu do čtvrtfinále. S Norskem má naše reprezentace pozitivní bilanci. Severany jsme na světových šampionátech porazili už 10krát v řadě. Skupinu zakončí český výběr zítra večer soubojem proti Kanadě.
3: A tady sledujeme naprosto precizní práci. Výborná souhra, skvělé zpracování, naprosto čisté provedení a zakončení. Tohle bude velké.
4: A je to. Vaše pergola na míru je hotová. Prémiové pergoly Pergolas. www.pergolas.cz.

I Chico Park místo prvních milostných hrátek frontmana Small Faces najdete v Londýně. V pátek a v sobotu jste měli možnost se procházet v podhradním parku v Lokti nad Ohří a hlavně si v amfiteátru užít 23. ročník beatové síně slávy. Oprášit vzpomínky můžete i díky Facebooku agentury Vlny, kde jsou fotky a videa. A já s dovolením další písničku věnuju Viktorovi Dykovi a kytaristovi z jeho kapely Wow, protože jsme pro víkend zvolili stejné dresy. A díky za prezentování muziky, kterou tam odehráli, a ne vždy jenom z vlastní tvorby.

0: Tento kus zněl nejenom v sobotu v Lokti na beatové síni slávy, ale včera, jak už to bývá pravidlem, v Indianapolis 110. ročník tamního legendárního motozávodu vyhrál Švéd Felix Rosenqvist. Další sportovní informace má Šimi.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Závod světového poháru v cross country horských kol v Novém Městě na Moravě vyhrál Brit Tom Pidcock a vyrovnal rekord Nina Schurtera 5. triumfem. Nejlepší český biker Ondřej Cink dojel 20. Dánský plochodrážník Madsen vyhrál Grand Prix České republiky v Praze na Markétě. Ve finále porazil Australana Kurce, třetí skončil mistr světa z Marzlik z Polska. Rally Český Krumlov vyhrál Dominik Stříceský, druhého Adama Březíka porazil o 7,5 sekundy, devítinásobný vítěz soutěže Jan Kopecký skončil 9. Dnešní první sportovní události máme za sebou, další pro vás připravujeme, na Beatu už za hodinu.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte...

0: tady řidič Honza. Chtěl bych poprosit všechny tyhle ty spěchálky, co ráno strašně pospíchají, jedou pozdě do práce. Začněte přemýšlet, co děláte, jestli vám to za to stojí, za ty 2-3 minuty. A myslím, že to nemá cenu. Dejte nohu z plynu. Čau, kolama dolů.
1: Píťáci řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede.
2: 210 32 33 34.

0: Vojáci na čtyřech kolech.
1: Za 4 minuty bude 7:30. Na dálnici z Brna na Prahu za Popovicemi na 14. kilometru se v levém pruhu srazila 4 auta. Kolona na 25 minut je od připojení Benešovské trojky, tedy od Mirošovic od 21. kilometru. Bez nehody, ale s nesmyslným štrůdlem zase počítejme na hradecké dálnici směrem na Prahu v okolí sjezdu na Lysou nad Labem a Český Brod. Mezi 20. až 16. kilometrem ztratíte asi čtvrt hodinu. A kvůli nehodě na Kbelské směrem na Hloubětín u sjezdu na Novopatskou, kde se srazil autobus a 2 osobní auta, je kolona na Liberecké, tedy na konci ústecké dálnice od sjezdu na Čakovice a Ďáblice. Pak je plná i ulice v Holešovičkách, a to z toho důvodu, kromě tedy ranní špičky, že i pod Bulovkou teď máme taky čerstvou ránu. Když se podíváme na příjezd do Prahy po Slánské 7, tak samozřejmě zásek u letiště, je to asi na 10 minut. Na D5 plzeňské dálnici se zpomaluje před Prahou v Loděnickém kopci. Býťáci, dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Studio B. Počasí.
1: Dnes má být jasno, zpočátku i polojasno, nejvyšší teploty 25 až 30, na severovýchodě kolem 23 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Basketbalisté Olympiakosu Pireus vyhráli po 13 letech Evropskou ligu. Ve finále v Aténách porazili Real Madrid 92-85. Zhruba po 4 hodinách hasiči dostali z podzemí 5 uvázlých jeskyňářů v Moravském Krasu. Jsou v pořádku, byli za prostorem naplněným oxidem uhličitým. Praha zakázala rozdělávání ohňů v parcích, lesích a dalších přírodních místech, a to až do odvolání kvůli zvýšenému riziku požáru. Zákaz se týká i kouření, pyrotechniky a používání vody z požárních zdrojů. V Brandýse nad Labem se připravuje už druhá dražba autovraků, které radnice odtáhla z ulic.
2: Z první dražby před 3 lety utržilo město téměř 50 tisíc korun. Nyní je v nabídce 14 nepojízdných aut s vyvolávací cenou už od tisícovky. Dražba se uskuteční 9. června. Ta první trvala jen půl hodiny. Luboš Dvořák, Brandýs, Stará Boleslav.
1: A nakonec od října spojí Prahu a vietnamskou metropoli Hanoi přímá letecká linka. Obsluhovat ji bude společnost Vietjet Air, v provozu bude dvakrát týdně, spoj má mít mezi přistání v Kazachstánu. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.
0: Radio Beat. Classic Rock.

Při poslechu Cat Stevense jste možná dostali chuť zajít dneska taky na nějaký pěkný koncert, tak se nabízí třeba Balbínova poetická hospůdka a trio Norby Kováč, Olin Nejez Chleba a Pavel Skála. Koukala jsem, že ještě pár volných místeček je k mání. A třeba to bude kapela Three Days Grace, kvůli které se chystáte taky na letošní ročník Rock for People do Hradce Králové. A jejich zpěvák Adam Gontier má dneska narozeniny, konkrétně 48.

0: Třídenní pobožnosti, tedy Three Days Grace, nás čekají i na festivalu Rock for People, ale to až za necelý měsíc. Už ve čtvrtek můžete jít v Praze na koncert americké bluesrockové zpěvačky Beth Hart. Tahle tak srdcová záležitost nás čeká v kongresovém centru a ve středu nabídnu soutěž o vstupenky. Takže budete zase hlídat naše vysílání, pokud pustíme písničku o Beth Hart, tak si zavolati o vstupenky potom na linku 210 32 33 34 můžete. Tak před chviličkou jsem tady měla jeden telefonát.
1: Dobré ráno, Vašek z Brna. Chtěl jsem jenom, až budete mít pravní hlášení, tak do Brna směrem od Pohořelic už se to štosuje od Modřic, tak kdo může, se tomu vyhne.
0: Vašku, díky za informace a ještě jedna moravská lidová.

padá Rusenka. Padli ve finále evropského poháru. Pingpongisti pražského Niňa obhájili stříbro poté, co v pátek ve své herně prohráli se španělskými soupeři. Opět těsně 2-3, ale hlavu vzhůru, však v sobotu se ještě hraje superfinále naší extraligy. V Prostějově si pokusí El Niño spravit chuť proti Havlíčkovu Brodu. Dneska budeme velmi pilně sledovat tenis na Antuce, protože se hraje French Open. Tak, včera se rozehrálo první kolo, bez ztráty setu do druhého prošel jak Macháč, tak Menšík, i Sára Bejlek a Maruška Bousková. Bohužel ze hry venku po třísetových bitvách jsou Tereza Valentová i Barbora Krejčíková.

0: jezdci na čtyřech kolech.
1: Za 3 minuty bude 8 hodin v Praze na Kbelské směrem od Letňan na Hloubětín u nájezdu na Novopatskou ulici se srazil autobus a 3 auta. Počítejte s tím, že příjezd do Prahy po Ústecké dálnici se seká od sjezdu na Ďáblice. Jinak počítejte taky s kolonou, která je na té Novopatské i opačně směrem na Letňany, už vlastně téměř od konce Mladoboleslavské dálnice. A propo máme sice radost, že na Mladoboleslavské dálnici u 10. kilometru skončilo omezení, ale stejně tam teď směrem na Prahu máme kolonu asi od 13. kilometru, protože na 10. a 5. se v levém pruhu srazila u svodidel 3 auta. Jestli teprve vyrážíte z Liberce na Prahu a pojedete ještě po 35 samozřejmě, tak jak je to omezení u Hodkovic nad Mohelkou, tak dneska koukám, že od Liberce je ta kolona trošku delší. Začíná už před přípojkou od Jablonce přibližně na 30. kilometru v opačném směru, tedy od Turnova na Liberec se brzdí na 36. kilometru 35.
2: Ráno Pečenko, kamionák, vydá, prosímtě. Od jedničky stojí Praha na 14. kilometru směrem do Prahy, je hromadná nehoda asi 3-4 osobáků, že tam policie a nějaká otahovka, nějaká výjezdovka na nehody. Natlačili se na pravou stranu, takže ty 3 kruhy jsou volné. Na to se potřebuje podívat, co se tam děje, takže kolona se tvoří už na trojce a dole hned za Šmejkalku se to tak dostuje v podstatě v těch 3 kruhách.
1: Tak to bylo k nehodě, která je na 14. kilometru směrem z Brna na Prahu. Opačně z Prahy na Brno máme čerstvou nehodu za Velkým Beranovem. Konkrétně jde o 122. kilometr s tím, že kolona předtím je asi kilometr až 2-kilometrová, takže přibližně na 120. kilometru očekávejte směrem z Prahy na Brno zpomalení.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Wave.cz Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být jasno, nejvyšší teploty 25 až 30, na severovýchodě kolem 23 stupňů. Zítra nadále slunečno s teplotami 27 až 32, na severovýchodě kolem 26 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Hokejisté Vegas porazili Colorado 5-3 a v semifinále playoff NHL vedou po dnešku už 3-0 na zápasy. Tomáš Hertl pomohl obratu z 0-3 gólem a asistencí. Martin Nečas za Colorado přihrál na jednu branku. Policie bude v létě kontrolovat bezpečnost u vody, a to po celé republice, jak říká šéf pořádkové policie Petr Koutný.
2: Od 1.6. do 30.9. a to bezpečnostní opatření bude mít jednak preventivní charakter a jednak samozřejmě nějakou represivní část, kde se budeme zaměřovat na dodržování pravidel při řízení vodních plavidel, na dodržování dopravního značení na vodě. Budeme kontrolovat doklady, které se malých plavidel musí mít u sebe.
1: Kolejní ulice v pražských Dejvicích u tamního vysokoškolského kampusu se ode dneška na měsíc mění z parkoviště na sportovní a odpočinkovou zónu. Dočasná úprava je součástí přehlídky ateliérové tvorby. A nakonec Čína vyslala ke své vesmírné stanici loď Shenzhou 23 se třemi astronauty. Jeden z nich má na oběžné dráze strávit celý rok kvůli výzkumu dlouhodobého pobytu v mikrogravitaci. To má pomoci přípravě misí k měsíci a Marsu. Zprávy končí a nadále vám přejeme hezké pondělí s datem 25. května 2026 a jsou tu Van Halen.
0: Classic rock.

Freund oder eine böse

Pink Floyd na rádiu Beat k bubeníkovi Nicku Masonovi se ještě dneska večer vrátí Jaroslav Císař. Po 19. hodině nám pustí jeho spolupráci s kytaristou kapely 10cc Rickem Fennem. Nebo třeba dojde i na dvojku Roy Rogers a pianista The Door Ray Manzarek. Těch spoluprácí tam bude více, takže pokud ani vy nechcete být večer sami, po 19. hodině si určitě pusťte rádio Beat. O 20. 3hodinová kartotéka doktora Honzy Podzimka. No a od 23. načne Martin Vysušil už druhou tisícovku pořadu 11 v 11. No a dnešní propojení písniček po 11. večerní, tedy 23. bude ticho. Silence. Teď pěkně na

0: V Německu v městě Rýza se o víkendu konal 7. turnaj evropské šipkařské série. Český zástupce Karel Sedláček v prvním kole porazil švédského kvalifikanta Enstroma, ale ve druhém na Němce Schindlera nestačil. Finále nakonec bylo britskou záležitostí. Heavy metalistu Ryana Searla nakonec Ross Smith porazil.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Házenkářky pražské Slavie po 3 letech opět získaly ligový titul. V rozhodujícím finále porazili Kinžvart a sérii vyhráli 2-1 na zápasy. Golfistka Sára Kousková skončila 6. na turnaji Ladies European Tour v Rabatu a připsala si nejlepší výsledek sezony. Vyhrála Kanaďanka Huangová. Ukrajinský boxer Oleksandr Usyk obhájil titul mistra světa organizace WBC v těžké váze. V egyptské Gíze porazil kickboxera Ferhovna, když rozhodčí zápas ukončil před koncem 11. kola. To byly menšinové sporty.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte...

0: Víťáci na čtyřech kolech.
1: Za 4 minuty bude 8:30. Nehoda na nájezdu z Kbelské na Novopatskou už je odstraněná. Pořád se ale řeší v Praze rána pod Bulovkou na ulici v Holešovičkách směrem do centra a kolona na ústecké dálnici je od Čakovic a Ďáblic. Taky máme už snad vyřešenou nehodu na 14. kilometru před Prahou na D1, takže tady vidím, že už se ten štrůdl dává trošku do pohybu. Tak první brzdění bylo u připojení Benešovské trojky, to znamená na nějakém 20. kilometru. Ale pořád se řeší nehoda na D1 opačně z Prahy na Brno. U Velkého Beranova zaseknete se na 119. kilometru, protože nehoda je na 122. D10 směrem na Prahu. Tady máme bouračku na 10.5 kilometru, kousíček za mostem přes Labé. Je ta ve středových svodidel trojice osobáků s tím, že se brzdí na 13. kilometru. A prcháte-li z Prahy na Slaný třeba po D7, tak tady je kvůli omezení u letiště kolona začínající na Velkém pražském okruhu už mezi Varskou dálnicí a Evropskou ulicí. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio B. Počasí.
1: Dnes se čeká většinou slunečné počasí s nadprůměrnými teplotami. Ty nejvyšší se mají pohybovat mezi 25 a 29 stupni, na severovýchodě kolem 23.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Fotbalová Slavia oznámila dvě posily z Karviné. Do Edenu přišli Ayosi a Kačor. Podepsali smlouvy do roku 2030. Ministr zahraničí Macinka chce, aby vláda rozhodla o české delegaci na summit NATO až ve druhé polovině června. Podle něj by to mělo být až po jednání ministrů obrany v Bruselu. Na dálniční odpočívce Dolní Roveň na D35 nakonec plánované restaurace nebudou. Není tam totiž dost pitné vody. ŘSD tam proto postaví dobíjecí park pro nákladní auta, po kterém je prý velká poptávka. Kauza fiakrů na pražském Staroměstském náměstí pokračuje.
2: Magistrát koňské povozy vyřadil z tržního řádu už v roce 2023. Jejich provozovatelé ale s koňmi na náměstí stále zůstávali. Celá kauza skončila nakonec u ústavního soudu a ten potvrdil 10-tisícovou pokutu, kterou vyměřil magistrát. Po prosincové obměně složení rady města vedení Prahy pravděpodobně fiakry opět povolí. Honza Navrátil, Praha.
1: A nakonec, loni jsme na mobilech výrazně více používali data. Průměrná měsíční spotřeba na jednu SIM kartu stoupla o pětinu na 15 GB. Celkově se v mobilních sítích přineslo asi 2160 petabajtů dat. Po krátkých zprávách vám přejeme úspěšný první den tohoto týdne.
0: Radio B. Classic Rock.

Dobré ráno, dneska je pondělí 25. května a tedy do 15. ročníku plzeňského Metal Festu už chybějí necelé 2 týdny. Začne to příští pátek s tím, že jako metalový předkrm si v Lochotíně můžeme už příští středu dát severské Sabaton, bude tam taky Floor Jansen, Majestica a Skardust. No a potom v pátek opravdu už začne Metal Fest, třeba s kapelou Accept, která oslaví 50 let na scéně, speciální výroční show, nebo přijede jedna z kapel Velké čtyřky thrash metalu Anthrax. V neděli si můžete v rámci rozlučkového turné naposledy v Plzni užít taky Sepulturu. No a ze sobotního programu připomínám Avantage'u Tobias Ahmed doveze novou metalovou operu. S tím, že já od téhleté party vybírám něco staršího, vybírám písničku, ve které hostoval i dnešní oslavenec. Dneska má narozeniny zpěvák kapely Scorpions Klaus Meine.

Avantéža na beatu s dnešním oslavencem Klausem ze Škorpíků. Novou operu Sametového Tobiase si užijeme za týden v Lochotíně na Metalfestu, kde budou hrát Akcept. A mimochodem jejich 15. album, samozřejmě již tedy se zpěvákem Markem Tornilem, minulý týden uspělo v anketě o půlnoční alba, dostalo teda o trošku méně hlasů než solo Roberta Plenta, ale to nevadí, i tak to stačí a vzestup chaosu od kapely Akcept si vyslechneme na beatu ve čtvrtek před půlnocí tuhletu desku úplně celou. Zítra to tedy bude Robert Plant. A jak to bude příští týden? V nabídce alb, které vyšly v roce 2018, je tentokrát i Udo Dirk Schneider, někdejší zpěvák kapely Akcept s deskou Steel Factory. Podpořit můžete taky Joa Satrianiho, kapelu Greta Van Fleet, Bonfire Nazareth a nebo Progress 2 a zatím jejich aktuálního Tuláka po hvězdách. A protože Brňáci mají zatím nejvíc hlasů, tak si od nich dáme jeden starší kousek.

0: Jak se jede u vás?
1: V klikatých zatáčkách, hovno cuc. Jede strašně pomalo a strašně smrdí.
2: Dejte vědět přes aplikaci Beatu nebo zavolejte na
0: 210 32 33 34.
2: Další dopravní informace
0: už za chvíli.

0: Vinici na čtyřech kolech.
1: Za 5 minut bude 9 hodin a na D1 směrem na Brno na 122. kilometru boural kamion do světelné šipky. V místě nehody je volný jenom levý pruh, zaseknete se do čtvrthodinové kolony na 119. kilometru. D1 směrem z Prahy na Brno. Jestli jedete na Prahu od Mladé Boleslavy, tak počítejte s tím, že je kratší kolona se zdržením, ale jenom na 5 minut kousíček za mostem přes Labe u Brandýsa nad Labem, a to z toho důvodu, že na 10.5. kilometru se došetřuje nehoda u středových svodidel. V Českých Budějovicích budou o víkendu karatisti, ale teď je tam nehoda. Na Lidické třídě kousíček od křížení s Hejdukovou ulicí se srazila 2 auta. A trošku jsou taky problémy na příjezdu do Kladna od Švermova. Tady na Slánské ulici na úrovni průmyslové zóny zasahují záchranáři u srážky dodávky a dvojice osobáků. Za chviličku již vejvodák a roková detektivka, přeji vám vydařené pondělí.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: www.b.cz. Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být jasno, nejvyšší teploty 25 až 30, na severovýchodě kolem 23 stupňů. Zítra nadále slunečno s teplotami 27 až 32, na severovýchodě kolem 26 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Rovinatou 15. etapu cyklistického Gira d'Italia vyhrál z úniku Nor Dversnes a připsal si první vítězství na Grand Tour. Celkové pořadí dále vede dánský cyklista Vingegaard. Nejlepší z našich Jan Hirt zůstává v průběžném pořadí 16. Týdnu nás čeká horké a suché počasí s teplotami kolem 30 stupňů. Mírné ochlazení přijde jen ve čtvrtek, jinak srážky minimálně a případné bouřky hlavně v neděli. Jedno z hnízd sokolů stěhovavých v Moravském krasu letos nevyplenil člověk, ale vír velký. Pravděpodobně zabil samici na vejcích, jak říká ornitolog René Bedan.
2: Za oběť mu padla všechna 4 mláďata. Na dalším hnízdě ve vývěrech jsou 4 mláďata a na hnízdišti nad jeskyní Jáchymka jsou 3 mláďata, která byla okroužkována. Čtvrté z neznámých příčin hnízdní péči nepřežilo.
1: A nakonec letadlo společnosti EasyJet z Egypta do Londýna nouzově přistálo v Římě kvůli powerbance v odbaveném zavazadle. Nabíjela totiž další zařízení. Cestující na to sám upozornil posádku. Letadlo bezpečně přistálo a všichni pokračovali v letu až následující den. To byly další zprávy.
3: Připravte si notes, lupu, telefon a zkuste ho dopadnout. Detektivka na beatu startuje.

0: Radio Beat.
1: Pondělní detektivka, tedy ta první detektivka v tomto týdnu, čekají nás ještě tři, včetně této, jsou to tedy dohromady čtyři. Já jsem Vejvodák, přeju vám hezký den. Tahle knížka, malá útlá knížka, která, jak s oblibou říkáme, se vám vejde do zadní kapsy u Texasek, se jmenuje Běsná zem, napsal jí Petr Opršál a je to napínavý postapokalyptický román, odehrávající se v nepříliš vzdálené budoucnosti v oblastech bývalé České republiky. To znamená, kdo si chcete přečíst, jak to tady dopadne, jak to tady bude vypadat, od Petra Opršala knížku Běsná zem, musíte podle nápověd a taky podle indicí a pod nápověd a pod indicí poznat, koho dneska v detektivce nabítu hledáme. Jestli je to kapela nebo interpret, to si můžeme klidně říct na začátku, protože pondělní detektivky nejsou nikterak záludně těžké, jsou jenom obyčejně jednoduché. Hledáme skupinu, první nápověda, první indicie je zde a v té první nápovědě jdeme na odpor. I když ono se vlastně správně neříká odpor.
2: Ano, máte pravdu, neříká se odpor, říká se rezistor, ale tenhle ten rezistor bude tak odporný, že mu klidně můžeme říkat odpor. A rezistor je pasivní elektrická součástka nebo elektronická součástka, je to většinou takovýhle váleček a pokud ho zapojíme do obvodu, tak s ním prochází proud, na tom rezistoru vzniká úbytek napětí a také se ten rezistor může trochu zahřívat. A rezistory se liší jednak hodnotou a potom se liší výkonem, který jsou schopni snést.
1: Je to váleček 210 32 33 34.

0: Uráží mě právě to, že je to jasné až příliš,
1: řekl Sherlock Holmes. A co říkáte vy? Detektivka na rádiu Beat.
2: My říkáme pouze telefonní číslo 210 32 33 34. Po první nápovědě jsme teprva. Rádio, prosím.
3: Nazdar, Vévodo, čau z Liberce.
2: Nazdar, tak co tě napadlo dneska, Lošo, ty draku?
3: Ale já vím, jak to dopadne, zůstanu jenom já sám na té země kouli. Dobrý, to nic. No, odpor. Já nemám vůbec žádný odpor, ba naopak těm kysákům. No tak.
2: Hele, tady je napsáno, že ta knížka je akční nářez v kulisách Česka zničeného válkou. No, tak pravděpodobně zůstane sám. No a jaký je tvůj verdikt? Koho hledáme dneska, Lošo?
3: No, kysáky, ne?
2: Kysáky, víš, že jo? No.
3: Žádnej odpor k ním nemám, ba naopak.
2: Hele, já bych ti klidně řekl, že jo, ale no, neřeknu. Nejsou to, nejsou to kysáci.
3: Čau,
2: tak to byl Loša s projevenými falešnými emocemi, jakože brečí, přitom nebrečí samozřejmě. Kdo je teď na telefonu? Rádio, prosím.
4: No, tady Jarda ze Svratky, ahoj.
2: Jarda ze Svratky, jo?
4: Ano.
2: Jo, je to taký potichu trošku. Tak Jardo, co to dneska, proč koho?
4: No, hledáme Omegu.
2: Proč?
4: No tak Omega.
2: Om a Omega, vidíš, no. A přesto teda, přesto hledáme jinou skupinu. No, to jsem nečekal jsem to takhle brzy. Tobě děkuju, zatím čau, ahoj. Je to hezký. Om a Omega, taky by to eventuálně sedělo, ale myšlenka je ještě trošku jiná. Radio Beat, prosím.
5: Ahoj, tady Michal.
2: Michale, zkus to.
5: Ahoj, já si myslím, že to je Omega.
2: I prd. Ale teď zrovna jsme o tom mluvili, jo? Je hlavně, není to Omega, hlavně z toho důvodu, že mám připravenou úplně jinou kapelu, kterou si budeme hrát až do 10. hodiny, jo? I odpore. Tak zatím, čau, ahoj. A ještě nějaká jiná, nebo jiný názor, Radio Beat, prosím.
6: No, tam je Luboš Plzeň.
2: Nazdar, Luboši, tak jak to bude?
6: Já myslím, že to bude Omega.
2: No, taky si to myslíš dobře, jako ty dva před tebou. Tak třikrát Omega a přesto jiná skupina. Pozor. Pozor, já do toho teď vnesu jako to rozhřešení toho, kde už jako skoro jsme, jo? Tou druhou nápovědou od Lucie Bílé. Tak poslouchej, čau, ahoj.
6: Dobrý, díky, měj se, ahoj.

Myslím si, že přes tyhle neposlušné kecky bychom se krásně mohli dostat až na tu skupinu, kterou dneska v Detektivce na beatu hledáme. Není to Katapult, jasně, ten teď začíná hrát. 210, 32, 33, 34, než v dáli začne svítat.

0: Dneska rock and roller, ano, máš pravdu. No a co ta Lucie Bílá s tím teniskama neposlušně?
1: To nevím, to jsem teďka vytáčel
0: nějak. A to ti tam právě jako nesedí, jak jsi to vytáčel, tak ti to právě nesedí. No, nevadí, stejně na to přijdem, jo, určitě, slibuju.
1: Jasně.
0: Tak čau, ahoj.
1: Ahoj.
0: No, panečku, tak ten, kdo se teď dotelefonuje, tak to tady bude vědět. Radio Beat, prosím.
2: Zdravím, tady Martin Opava.
0: Martine, do Opavy, jaká je tvoje slezská střelba v detektivce dneska?
2: Střílím, zkusím Aerosmith.
0: Aerosmith střílíš, hezko. Až do Bostonu si dostřelil svůj Arrow.
2: Tak daleko.
0: Jako Arrow, jako Sheep a Aerosmith, proč teda oni?
2: Mě to po nějak těch tenisek... On tam něco s teniskama Aerosmith, mi vydali nějakou edici, myslím Nike nebo něco.
0: Jo.
2: Ale to je tak asi jediné.
0: To je tak jediné, co tě k tomu spojuje. No dobře, a co ten odpor? Ta první indicie?
2: To nevím.
0: Jaká je jednotka elektrického odporu? No vidíš, ale tak ty jsi jako dělanej do té detektivky, hele. Tak hele, zatím nic, měj se, dobré, čau, díky, ahoj. No panečku, přes tu jednotku bychom se dostali i k názvu té skladby, která silně koresponduje s tou skupinou, kterou zrovna dneska hledáme, tedy Radio Beat, prosím.
3: Tady Jirka Třebič, ahoj.
0: Tak Jirko, ty to budeš vědět, já jsem přesvědčený o tom.
3: No, nevím. Já jsem první nápovědu neslyšel, ale bylo tam něco o odporu, ne?
0: Bylo o odporu, no jasně, celá ta první.
3: No, no a ta Lucie Bílá zpívala o vojně.
0: Takže odpor k vojně. Odpor k vojně, jako jsi se dal dohromady, jo? No, dobře.
3: No. Což byl Hošek ze skupiny Plexis.
0: No, takhle, my dneska hledáme českou kapelu, ale nejsou to Plexis. I na tebe otázka teda, jaká je jednotka elektrického odporu, základní jednotka elektrického
3: ohm.
0: Odporu. Ohm, správně. Tak čau, ahoj.
3: Čau.
0: Proto jsme se tam na začátku motali s tou Omegou, jo? Ale přesto je to kapela, která ve své skladbě má tu jednotku elektrického odporu. Sice trošku jinak napsanou, ale foneticky naprosto stejnou. Rádio Beat, prosím.
4: Čau, tady Eiffel.
0: Azdar, Eiffel. Tak co?
4: Hele, jinak bych chtěl pozdravit Lošu, když jsi dáme mě pozdravoval. My jsme taková dobrá dvojka. Věc,
0: ano, on je tak zhruba asi o metr a půl menší než ty, protože ty máš 2,05 m a Loše má 1,50 m. Tak, tak to ještě teda o
4: mě. Hele, já teďka neslyšel rádio, takže nevím v odpovědi, ale myslím si, že typnu to v Underground Generation.
0: No vidíš, ale ty jsi to neslyšel a přesto tvůj typ je blbě. To se krásně doplňuje, jo? Neslyším nápovědu, to znamená typu blbě.
4: Ne, já jsem nápovědy slyšel, ale neslyšel
0: jo,
4: jsem
0: rozumím,
4: odpovědi,
0: rozumím.
4: Aha,
0: tak teď si to můžeš poslechnout, protože já dávám, nebo budeš moci poslechnout, já dám třetí nápovědu, která míří na název desky té kapely, české kapely, kterou hledáme dneska. Tak zatím,
4: dobře,
0: čau, ahoj.
4: Hele, měj se zatím, ahoj.
5: Mozek je řídící centrum celého našeho těla. Díky němu přemýšlíme, cítíme i se hýbeme. Levá hemisféra pomáhá s logikou a řečí, pravá zase s tvořivostí a představivostí. Mozek se skládá z miliard neuronů, ty spolu komunikují elektrickými impulzy. Mozek okamžitě vyhodnocuje signály z těla a rozhoduje, co dělat, třeba když se dotkneme něčeho horkého. Mozek pomáhá s rovnováhou a koordinací pohybu. Mozek nikdy nespí, i v noci zpracovává informace a tvoří sny. Mozek je také centrem emocí, díky němu prožíváme radost, smutek i přátelství.
0: Ano, i přátelství, takže 210, 32, 33, 34. Než na to přijdete, zahrajeme si tuhle mladou, začínající kapelu. Je plná talentovaných muzikantů, ale znáte to, že jo? Musí vydržet, nesmí povolit. Snad o nich ještě někdy uslyšíme. Tito mládenci v premiéře na Beatu. Yeah!

0: Tolik možností.
1: Tolik možností.
0: Tolik pokusů.
1: Tolik pokusů.
0: A jeden vítěz.
2: Detektivka na rádiu Beat.
3: 210, 32, 33, 34. Telefonní číslo, kapelu hledáme. Myslím si, že už bychom mohli finišovat. Rádio Beat, prosím.
4: Ahoj, Vojvodáku, Kvituš z Brna.
3: Z Brna říkáš? Z Brna?
4: Z Brna.
3: Dokonce až z Brna teda telefonuješ. No. Tak koho dneska tady hledáme?
4: No, já si myslím, že hledáme naše brněnský Progres 2.
3: A proč?
4: No, už jenom kvůli té paní Om. A teď myslím, že ta poslední napověda bylo něco o mozku, tak to je album.
3: Album Mozek je album skupiny Progres 2 z roku 1984. No a Lucie Bílá, Neposlušné tenisky, proč ta, jak to sedí na Progres 2?
4: Tam si nejsem teda vůbec jistý. No,
3: ale určitě budeš si jistý, když si zopakuješ text, který zpívá Lucie Bílá. Mám kluka na vojně. Věděl bys? Mám kluka na vojně.
4: Jeho Zdeněk Kluka.
3: Zdeněk Kluka, ano, zakládající člen skupiny Progres 2, ano, bubeník Zdeněk Kluka. Máš to dobře samozřejmě, ano, je to Progres, nebo jsou to Progres 2, tam od vás z Brna. Běsná zem, to už není o Brně, samozřejmě Běsná zem je knížka Petra Opršala. Je to postapokalyptický román, který se odehrává v nepříliš vzdálené budoucnosti a je to vlastně příběh, nebo odehrává se to na půdě dnešní České republiky. To znamená klidně třeba i v Brně. Jo? Ta knížka je útlá, my ti pošleme, ty si ji přečteš a my až do 10. hodiny budeme na beatu hrát Progres 2. Já se těším.
4: Já určitě taky.
3: Tak pojďme na to za chviličku. Hnedka po krátkých zprávách a po těch proprietách, tak jak to známe. Doprava taky, že jo? Tak měj se, čau, ahoj.
4: Ahoj.
2: Víťáci na čtyřech kolech.
3: Pozor si dávajte na Pražském okruhu na 21. kilometru od Jinočan ve směru, kde jedničce je bouračka nákladního a osobního auta, je to v pravém jízdním pruhu. Opatrně taky v Opavě u Moravskoslezské nemocnice v Olomoucké ulici. Vyšetřuje policie havárku dvou osobních vozů. Na Praze 6 ve Strahovském tunelu ve směru na Smíchov se srazila 3 osobní auta a pak je tam ještě jedna bouračka na Semilsku v Turnově v ulici Jana Palacha. Vyšetřuje policie taktéž dopravní nehodu 3 osobních vozů.
2: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
5: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio B. Počasí.
1: Dnes má být jasno, zpočátku i polojasno, nejvyšší teploty 25 až 30, na severovýchodě kolem 23 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Basketbalisté Olympiakosu Pireus vyhráli po 13 letech Evropskou ligu. Ve finále v Aténách porazili Real Madrid 92-85. Zhruba po 4 hodinách hasiči dostali z podzemí 5 uvázlých jeskyňářů v Moravském Krasu. Jsou v pořádku, byli za prostorem naplněným oxidem uhličitým. Praha zakázala rozdělávání ohňů v parcích, lesích a dalších přírodních místech, a to až do odvolání kvůli zvýšenému riziku požáru. Zákaz se týká i kouření, pyrotechniky a používání vody z požárních zdrojů. V Brandýse nad Labem se připravuje už druhá dražba autovraků, které radnice odtáhla z ulic.
2: Z první dražby před 3 lety utržilo město téměř 50 tisíc korun. Nyní je v nabídce 14 nepojízdných aut s vyvolávací cenou už od tisícovky. Dražba se uskuteční 9. června. Ta první trvala jen půl hodiny. Luboš Dvořák, Brandýs, Stará Boleslav.
1: A nakonec od října spojí Prahu a vietnamskou metropoli Hanoj přímá letecká linka. Obsluhovat ji bude společnost Vietjet Air, v provozu bude dvakrát týdně, spoj má mít mezi přistání v Kazachstánu. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.
0: Radio Beat.

Názvu skupiny i v názvu skladby jsou dvojky, skupina Progress 2 a Planeta Hieronyma Boshe taktéž dvojka. Progresy, brněnské progresy jsme dneska hledali na beatu, když to vezmu odzadu. Třetí indicie, Mozek, dobrodružství lidského těla. Nápověda s mozkem mířila na album Mozek, skupiny Progress z roku 1984. Lucie Bílá zpívala Neposlušné tenisky, v roce 1985 nahrála tuhle skladbu, kde zpívala Mám kluka na vojně. Ano, Zdeněk Kluka, zakládající člen skupiny Progress 2. No a první indicie, odporný odpor, tedy elektrický odpor, zvaný rezistor. Jednotka, základní jednotka elektrického odporu je 1 ohm, směřující na píseň, která sice se píše jinak, ale vyslovuje se naprosto stejně, tedy paní ohm. Z desky Tulák po hvězdách z roku 2018, to je ona, hudbu složil Pavel Váně, text napsal Martin Kudlička, náš Martin Kudlička, ale Pavel Váně je taktéž nás. Zdravíme do Brna a posíláme.

0: Klasický rock. Radio B.
1: Profesor Rauch je šokován. Rovnice neřešil stroj, ale člověk. Geniální

Klasik Rock. Klasik Rock. Radio Beat.

0: Skladba, která se jmenuje Muž, který se podobá odvrácené straně měsíce, to znamená, je to balada o muži, kterému není vidět do ksichtu. Teď je 10 hodin dopoledne přesně. Progres 2, to je ta kapela, kterou jsme dneska hledali a je to dobře, protože jsme ji našli a pár pecek, tedy pár skladeb od skupiny Progres 2 jsme si zahráli. Teď jak je 10 hodin, tak se přiblížil čas zpráv. Petr Šimáček je má připravené. Hned po zprávách potom třeba Vysací zámek, Moody Blues anebo Led Zeppelin. Doprava.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Jak už od nás víte, na Pražském okruhu od dálnice D1 k dálnici D5 v úseku Jesenice z Braslav je silný provoz a to zdržení pro osobní auta je tam přes čtvrt hodiny. Na Pražském okruhu potom jedete-li kousek dál na 20. kilometru od Jinočan ve směru k D1, tak se srazilo nákladní a osobní auto v pravém jízdním pruhu. D5 je také ucpaná před Prahou, od 6. kilometru se popojíždí. Pozor na Ústecko-Orlicku ve Vysoké Mítě, v Komenského ulici se řeší dopravní nehoda se zraněním. Brno, Královo pole, tedy König, Kociánka, zhruba asi 500 metrů před mysliveckým stadionem je dopravní nehoda. A ještě Rychnovsko, Dobruška, Kostelní ulice, osobní auto tam trefilo dopravní značku.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio.cz Radio B. Počasí.
1: Dnes má být jasno, nejvyšší teploty 25 až 30, na severovýchodě kolem 23 stupňů. Zítra nadále slunečno s teplotami 27 až 32, na severovýchodě kolem 26 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Velkou cenu Kanady Formule 1 vyhrál jezdec Mercedesu Antonelli a připsal si čtvrté vítězství za sebou. Druhý skončil Hamilton z Ferrari a třetí Verstappen z Red Bullu. Fotbalisté West Hamu se záložníkem Součkem po 14 sezonách sestoupili z Premier League. Tottenham s brankářem Kinským se naopak zachránili. Villarreal porazil Atletico Madrid a skončil ve španělské lize třetí. Portugalský pohár získalo druholigové Torrense po výhře nad Sportingem Lisabon. Část peněz na covidové zotavení nemocnic byla využita neúčelně a neefektivně. Některé nemocnice pořídily stroje, které se podle Nejvyššího kontrolního úřadu využívaly málo, anebo k ním nebyl personál. Policie bude v létě kontrolovat bezpečnost u vody, a to po celé republice, jak říká šéf pořádkové policie Petr Koutný.
2: Od 1.6. do 30.9. a to bezpečnostní opatření bude mít jednak preventivní charakter a jednak samozřejmě nějakou represivní část, kde se budeme zaměřovat na dodržování pravidel při řízení vodních plavidel, na dodržování dopravního značení na vodě. Budeme kontrolovat doklady, které se malých plavidel musí mít u sebe.
1: A nakonec obec Hell v americkém státě Michigan je na prodej. Zájemci mohou získat oblíbené turistické městečko za v přepočtu 13 milionů korun. Zprávy jsou u konce a z redakce vám přejeme hezké pondělní dopoledne. Dáme si známku panku.
0: Radio.

Radio Beat, Classic Rock. Classic Rock.

0: Je to skladba, která se jmenuje Black Dog, Led Zeppelin na beatu 9 minut před 10:30 dopoledne. Minulý týden ve středu jsme vysílali živě z Liberce, studio jsme vytáhli, jeli jsme tam, teď byla beatová síň slávy, pátek, sobota a další živé vysílání rádia Beat mimo toto studio, ve kterém teď já stojím za virtuálními mixážními pulty, je připraveno tento pátek, vychází to na 29. V rámci dalšího dílu Born to Ride vyrážíme takové, nebo pokračuje putování rádia Beat po prodejnách Bikers Crown. Tentokrát v pátek 29. května jedeme do Brna. Vy tam za námi můžete vyrazit, jak je psáno, na motorkách, na kolech nebo třeba pěšky. Určitě bude veselo. Budeme mezi 12. a 14. v prodejně Bikers Crown na Kaštanové ulici v Brně. Každý, kdo přijde v této dvouhodinovce, budeme tam moct vysílat živě do celé České republiky. Mobilní studio máme už připravené. Tak každý, kdo přijde, může poručit muziku na přání. Celé to obhospodařuje Standa Rubáš, je na to patřičně vybaven a těší se na to. Vy, co máte namířeno v pátek do Brna, do Bikers Crown, třeba i na živé vysílání rádia Beat, tak samozřejmě jedině dobře. A rovnou se tam můžete podívat, co v prodejně mají, samozřejmě, ano. To je Iggy Pop, taky takový motorkář, dá se říct.
1: Candy. You were so fine.

Tohle byl Deep Purple v živé verzi skladby Sometimes I Feel Like Screaming. 3 minuty, skoro už tedy 3 minuty po 10:30 dopoledne. Za okamžik tady na beatu uslyšíte Maideny, taky Born to Flames od Erika, tedy od Rocky Ericksona, a také třeba Black Betty od Ram Jam. Jsou připravené menšinové sporty, sledovali jsme závod světového poháru v cross country horských kol v Novém Městě na Moravě a také náš domácí šampionát rally Český Krumlov. Podrobnosti už za okamžik na beatu.

0: menšinové sporty na rádiu Beat.
1: Závod světového poháru v cross country horských kol v Novém Městě na Moravě vyhrál Brit Tom Pidcock a vyrovnal rekord Nina Schurtera 5. triumfem. Nejlepší český biker Ondřej Cink dojel 20. Dánský plochodrážník Madsen vyhrál Grand Prix České republiky v Praze na Markétě. Ve finále porazil Australana Kurce, třetí skončil mistr světa z Marzlik z Polska. Rally Český Krumlov vyhrál Dominik Stříteský, druhého Adama Březíka porazil o 7,5 sekundy, devítinásobný vítěz soutěže Jan Kopecký skončil 9. Házenkářky pražské Slavie po 3 letech opět získali ligový titul. V rozhodujícím finále porazili Kinžvart a Seri vyhráli 2-1 na zápasy. Golfistka Sára Kousková skončila 6. na turnaji Ladies European Tour v Rabatu a připsala si nejlepší výsledek sezony, vyhrála Kanaďanka Huangová. Ukrajinský boxer Oleksandr Usyk obhájil titul mistra světa organizace WBC v těžké váze. V egyptské Gíze porazil kickboxera Ferhovna, když rozhodčí zápas ukončil před koncem 11. kola. To byly menšinové sporty.
0: Radio

Tolik tedy muzika Rocky Ericksona Born to Flames v programu Rádia Beat, minutu a půl po 10:45 dopoledne. Dneska je 25. května, spousta z vás, hlavně fanoušci Douglasa Adamse a knížky a filmu Stopařů v průvodce po galaxii ví, že dneska, stejně jako každý rok, 25. května je mezinárodní nebo je ručníkový den, slaví se po celé planetě. Vyznavači díla Douglasa Adamse a fančmekři a fanoušci vlastně ať už knížek, anebo toho filmu Stopařů průvodce po galaxii, by dneska měli nosit ručník, neže jenom v koupelně nebo doma prostě, ale celý den viditelně, nejlépe asi kolem krku, samozřejmě se zvednutým palcem k obloze, abyste si stopli nějakou tu kosmickou loď, tak to je jenom jako bonus, ale ručník kolem pasu, kolem krku, nebo přivázaný kolem nohy, nebo kolem ruky, to už samozřejmě záleží pouze a jenom na vás. Až půjdete potom třeba na svačinu, na oběd, nebo pojedete z práce domů, nebo teprve do práce se chystáte, koukněte se kolem sebe v dopravních prostředcích, nebo třeba i v autě na dálnici, jestli někdo nemá kolem krku ručník. V ten moment máte jistotu, že je to fančmekr a vyznavač díla Douglasa Adamse, Stopařova průvodce po galaxii. Kdo má samozřejmě lihovou fixou ještě na čele napsáno číslo 42, tak je jeden z největších fančmekrů, pochopitelně.

0: píseň se jmenuje Declared Went od kapely Iron Maiden, dohrála zhruba 9 minut před 11. hodinou dopoledne. Věděl jsem, že když budu mluvit o ručníkovém dnu, že se fanšmekři, býťáci a je vás velká spousta mezi býťáky, vyznavači díla Douglasa Adamse, Stopařova průvodce. Jako první se ozval Eiffel.
1: Čau, vojáku, tady Eiffel.
2: Nazdar.
1: Tak já ručník samozřejmě mám a 42 mám vytetováno na pravé ruce.
0: Takže ty tu otázku nebo ty tu odpověď prostě znáš a nosíš jí furt při sobě, tak to je dobře.
1: Stále, a jako bývalý řidič autobusu s zápisem Don Panek, jako jsem musel taky jezdit, takže jako
0: je vidět, že tebe to prostě zasáhlo, trefilo tě to na komoru a podle mě
1: ano, úplně
0: to máš
1: celou naši rodinu,
0: výborně.
1: Děti a tak.
0: Tak gratuluju, hele,
1: měj se hezky.
0: Zatím.
1: Ale tý možná máme dneska zase sraz, musím si to ověřit, ale zase budeme mít sraz na Letný u zámečku, takže to bude zase veselo.
0: OK, dobrá, děkuju za připomenutí.
1: Čau.
0: Tak 42, nikoli věk nakreslená lihovým fixem na čele, ale tato číslovka 42 vytetovaná na těle. To je přístup, panečku.

0: Kobeleční trik ještě před 11. hodinou dopoledne, za chvilečku signál domluvený samozřejmě s Petrem Šimáčkem, který dorazí do studia pro to, aby přečetl zprávy. Po zprávách potom dvakrát doktor od UFO, budeme hrát Omegu, která hodně byla dneska typována. Mezi špatnými typy se možná třikrát nebo čtyřikrát objevila v dnešní detektivce, taky Lucie Eagles anebo Genesis. Teď doprava.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D1 kilometr 366 ve směru od Ostravy na Bohumín. Je tam bouračka nákladního a osobního auta. Je to pro nákladňáky aktuálně neprůjezdné D1 od Ostravy na Bohumín. Celé se to děje na kilometru 366. Na D2 na 6. kilometru od Břeclavy na Brno stojí pravý pruh. Je tam pro defekt odstavené nákladní auto a pneumatika je na silnici. Na D10 na výjezdu nebo respektive na 27. kilometru ve směru na Prahu je pro poruchu odstavené nákladní auto. Skrzevá zdechnutí motoru je odstavené. Na místo už jedou policisté a také odtahovka. V Plzni v Revoluční ulici v Lobzích se srazila dvě osobní auta a v Českých Budějovicích v průběžné zasahuje rychlá u bouračky osobního auta a motorkáře. Buďte tam, českobudějovičtí býťáci, maximálně opatrní.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: a CZ.
1: Rádio B. Počasí.
2: Dnes má být jasno, nejvyšší teploty 25 až 30, na severovýchodě kolem 23 stupňů. Zítra nadále slunečno s teplotami 27 až 32, na severovýchodě kolem 26 stupňů.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
2: Hokejisté Vegas porazili Colorado 5-3 a v semifinále playoff NHL vedou po dnešku už 3-0 na zápasy. Tomáš Hertl pomohl obratu z 0-3 gólem a asistencí. Martin Nečas za Colorado přihrál na jednu branku. I poslední akci sudetských Němců v Brně, pětu za oběti okupace u Kounicových kolejí, dnes provází protest. Na místě jsou stovky lidí, protestují desítky. Česko nečelí migrační vlně, oznámila to policie, podle které od začátku roku bylo zaevidováno jen 27 jednotlivých případů.
1: Postřehy z mistrovství světa v ledním hokeji.
2: Šampionát ve Švýcarsku pokračoval zápasy základních skupin. V Ačku Lotyšsko deklasovalo Velkou Británii 6-0, Finsko porazilo Rakousko 5-2, ve skupině B Dánsko zdolalo Itálii 3-2 po nájezdech a Slovensko podlehlo Kanadě 1-5 po kolapsu ve třetí třetině. Naše hokejisty čeká předposlední zápas ve skupině dnes. Více sporták Petr Plintovič.
3: Čeští hokejisté nastoupí odpoledne od 16 hodin a 20 minut proti Norsku už s jistotou postupu do čtvrtfinále. S Norskem má naše reprezentace pozitivní bilanci. Severany jsme na světových šampionátech porazili už 10krát v řadě. Skupinu zakončí český výběr zítra večer soubojem proti Kanadě.
4: A tady sledujeme naprosto precizní práci. Výborná souhra, skvělé zpracování, naprosto čisté provedení a zakončení. Tohle bude velké.
5: A je to. Vaše pergola na míru je hotová. Prémiové pergoly Pergolas. www.pergolas.cz

pro někoho trošku až nezvykle anglicky zpívající, jinak normálně v maďarštině, tedy skupina Omega v programu Rádia Beat, minuta, možná už dvě minuty po čtvrt na 12 dopoledne. Teď ve čtvrtek 28. května koncertuje Bad Heart tady v Praze v Kongresovém centru. My máme stupenky a ve středu, kdo bude pozorný a pozorně poslouchat a zároveň tedy i bedlivě program Rádia Beat, tak se na poslední chvíli den před koncertem může dostat na vstupenky na Bad Heart do Kongresového centra. Princip starý, ověřený, tak jak to děláme vždycky, ve středu, kdykoliv na beatu uslyšíte Bad Heart, její hlas, tak volejte, v momentě, kdy se dovoláte do studia, máte dvě stupenky na její čtvrteční koncert v Praze v Kongresovém centru. Princip velmi jednoduchý, leč, málo komu se to povede a budeme držet palce, všem pochopitelně a třeba tak, jak se teďko slyšíme, tak někde mezi vámi už čeká ten, kdo bude mít lístky na Bad Heart na čtvrtek do Kongresového centra zadarmo. I když zadarmo vlastně ne, no, musí být ve správný okamžik na správném místě a to je, když by vám to chtěl někdo poradit, kdy to je, tak to je rada za všechny peníze. Tak držím palce.

svůj klid, temný síle nebudou mít o tebe zájem. Na konci vlci přestanou.

Píseň o tom, jak si dávat či nedávat čoudy, tedy cesta k ruce pyskla bítu 4 minuty před 11:45 dopoledne. Máme novou sestavu mezi půlnočními deskami a zrovna to vychází tak, že kapela, kterou jsme dneska hledali v detektivce na bítu, tedy kapela Progress 2 s deskou Tulák po hvězdách, tak je zatím na prvním hratelném místě. O půlnoci ze včerejška na dnešek jsme novou šestici nasadili a za tu dobu už album Tulák po hvězdách od skupiny Progress 2 nazbíralo 139 býťáckých hlasů. Ve hře je ještě Greta Van Fleet, Udo, Nazaret, Joe Satriani a Bonfire. Příznivci těchto interpretů a kapel můžete se podívat na naše webové stránky a dát hlas té desce, kterou byste rádi slyšeli. No a je to tak, že vy, býťáci, vybíráte muziku, která se v půlnočních albech hraje. Vždycky je týden na to, abyste vybrali, a to, co naklikáte jeden týden, tak si zahrajeme týden následující. V úterý a ve čtvrtek z té šestice desek, které vám nabízíme, pouze dvě, které za celotýdenní vaše hlasování získají nejvíc hlasů, tak ty dvě desky, ta dvě alba potom jdou do éteru. Jedno v úterý po 23. hodině a to druhé potom ve čtvrtek ve stejný čas. Držím palce, vybírejte dobře, je to jenom a jenom na vás. Co se týče muziky, ta je teď na nás. Scorpion za chviličku, Rolling Stones právě teď.

0: sice východněmecký kravál skupiny Pudis, ale nezvykle v angličtině Prison Walls Are Silent, tak se jmenuje píseň kapely Pudis, která teď na beatu dohrála, ani ne za 3,5 minuty, už bude 12 hodin. Pepa Lábus je připraven na zpravodajský přehled dne. Hned na to Wilson Pickett, bluesová dvanáctka, potom For Alaska, Jethro, budeme hrát AC/DC, taky Simona Garfunkla a čerstvou členku beatové síně slávy, tedy Zuzanu Michnovou. Dopravní informace.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D2 na prvním kilometru, je to vlastně na příjezdu do Brna od Břeclavi, stojí levý jízdní pruh, policisté tam vyšetřují bouračku dvou osobních vozů. Na D8 od Prahy na Roudnici před sjezdem na Novou Ves se stojí kvůli sekání trávy, od 11. kilometru se poskakuje až na 17. a zdržení pro osobní auta přes 10 minut. Na Benešovsku ve Voticích jedete-li po hlavní potrojce, ve zúžení bouralo nákladní a osobní auto. V Ostravě v ulici doktora Martínka, tam je rekord. Tam policisté právě teď vyšetřují bouračku ne tří, ne čtyř, ale 5 osobních automobilů. A v Plzni v ulici u Prazdroje před Hornbachem směrem na Doubravku vyšetřují bouračku osobního auta.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: CZ. Rádio B. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude jasno až polojasno. Maximální teploty dosáhnou 30 stupňů. Zítra se ještě o 2 stupně oteplí. Očekává se opět slunečné počasí.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalisté West Hamu se záložníkem Součkem po 14 sezonách sestoupili z Premier League. Tottenham s brankářem Kinským se naopak zachránili. Villarreal porazil Atletico Madrid a skončil ve španělské lize třetí. Portugalský pohár získalo druholigové Torrense po výhře nad Sportingem Lisabon. Rovinatou 15. etapu cyklistického Gira d'Italia vyhrál z útoku Nordvarsnes a připsal si první vítězství na Grand Tour. Celkové pořadí dál vede dánský cyklista Vingegaard. Nejlepší z našich Jan Hirt zůstává v průběžném pořadí 16. Minister zahraničí Macinka chce, aby vláda rozhodla o české delegaci na summit NATO až v druhé půlce června. Podle něj by to mělo být až po jednání ministrů obrany v Bruselu. Část peněz na covidové zotavení nemocnic byla využita neúčelně a neefektivně. Některé nemocnice pořídily přístroje, které se podle Nejvyššího kontrolního úřadu využívaly málo nebo k ním nebyl personál. Včerejšek byl v České republice znovu tropický. Teploty přesáhly 30 stupňů na desítkách stanic. Nejtepleji bylo v Doksanech, kde naměřili 32,2 stupně. V týdnu nás čeká horké a suché počasí s teplotami kolem 30 stupňů. Mírné ochlazení přijde jen ve čtvrtek, jinak srážky minimálně a případné bouřky hlavně v neděli. Kolejní ulice v pražských Dejvicích u tamního vysokoškolského kampusu se ode dneška na měsíc mění z parkoviště na sportovní a odpočinkovou zónu. Dočasná úprava je součástí přehlídky ateliérové tvorby. Tolik ze zpráv. Teď už si vychutnejte hodinu topláků na Rádiu B.
0: Rádio B. Bluesová dvanáctka.

V programu Rádia Beat skoro už 3 minuty po čtvrt na 1 odpoledne. Dneska je 25. května, svátek má Viola, to víte od rána. Je taky světový mezinárodní den stepu, kdo vládnete stepováním a umíte stepovat, aniž byste si museli nalepit ty plechy ze spoda na pérka, tedy na boty, tak dneska si můžete zastepovat, když je tedy den stepu. Je světový ručníkový den, to jsme si už říkali, že jo, Douglas Adams a jeho knihy Stopařů průvodce po galaxii. A samozřejmě i ten film, který je kultovní. A vy, co nosíte dneska ručník na viditelném místě, pravděpodobně asi nejlépe kolem krku, tak jste fanšmekři a děláte dobře. A pak jsem ještě našel tady v těch našich análech, že dneska je mezinárodní světový den hnědých tašek. Ne normálních tašek nákupních, ale pouze hnědých. Nevím, proč zrovna hnědá barva. Já jsem jenom koukal, já mám zelený baťoch, tedy zelenou tašku, a uvnitř mám takový dvě malinký skládací tašky,

z Jokejové, tak mi dáte určitě za pravdu, že jste se nesčíslněkrát setkali s tím, že hrajete a najednou za vámi někdo přijde a řekne, zahraj prosím něco normálního. U nás na beatu je něco normálního, třeba tléto.

Je to Boxer, tedy Simona Garfunkla píseň, která se jmenuje The Boxer, za 50 vteřin. Bude 1:30 odpoledne. Máme připravenou Suzy Quattro, taky Boba Dylana, aby jsme trošku zpřísnili hru. A v neposlední řadě i skladbu House of Fire od Elise Coopera, ale ze všeho nejdřív přijde do studia Pepa Lábus, takhle se napne a pak se položí do beatoskopu. Poslechněte si to za okamžik.

0: Vítoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Hezký den vám u Vítoskopu přeje Pepa Lábus. Elektrokola v minulých letech zásadně proměnila trh s jízdními koly. Už je totiž nekupují převážně lidé nad 50 let, ale často jsou zákazníci výrazně mladší. Jeden z největších českých prodejců kol Bike Max jich prodá už víc než klasických kol. Skoro výlučně se jedná o kola horská. Podle spolumajitele Daniela Baleka odpadly předsudky a je třeba se na elektrokola dívat jako na novou disciplínu. I proto si ho teď kupují i ti, kteří by si klasické kolo nikdy nekoupili. Usnadňuje jízdu terénem a člověk toho ujede a tedy vidí víc. Zmínil také, že zásadní proměnou prošel v posledních letech trh s dětskými koly.
2: Dětské kola jednoznačně válcují ultralehká kola, protože byť se tady snažíme si pořád říkat, že se máme jako společnost špatně, tak za mě společnost se má neuvěřitelně dobře a za mě jeden z těch faktorů je, že to vidíme, že to lidi dokážou těm dětem dopřát a my když to vnímáme, tak nemáme úplně třeba nějaké ocelové kola jako ultralevné. Tohle to za mě jako vymizelo, ale jako když to vemu, tak 99% lidí kupují dětská kola 10 a víc tisíc. Jakože mnozí ti rodiče třeba si koupí sobě kolo levnější paradoxně než tomu než děti.
0: Vítoskop.
1: Americká společnost Colossal Biosciences se zabývá biotechnologií a genetickým inženýrstvím. Oznámila teď, že vyvinula klíčovou technologii pro navrácení vyhynulých ptáků a záchranu ohrožených druhů, umělé vejce. To má prý potenciál pro oživení vyhynulých druhů i ochranu ohrožených ptáků. Umělé vejce obsahuje skořápkovou strukturu, která zahrnuje membránu na bázi silikonu. Ta má mít odpovídající schopnost přenosu kyslíku jako přirozené vaječné skořápky. 3D tištěná mřížková skořápka chrání průhlednou silikonovou membránu, umožnila vylíhnutí kuřat. Tolik z Vítoskopu. Po něm si poslechněte další kvalitní Big Beat na rádiu Beat.
0: Radio.

Tahle píseň Suzy Quatro se jmenuje Can the Can. Slyšíte ji teď, kdy asi za 1:10 bude 3:15 odpoledne. Dálnice D3 momentálně na 106. kilometru ve směru na Benešov je uzavřená. Je to kvůli dopravní nehodě, vážné hromadné dopravní nehodě mezi exity 107 na Veselý jih a 104. kilometrem, což je Veselý sever, tak D3 teď momentálně ve směru na Benešov neprojedete. Kdyby někdo věděl, kudy kam, jak dlouhá je kolona, jak dlouho už tam stojíte, jak to tam vypadá aktuálně, tak telefonní číslo sem do studia, co se týče dopravy, je stejné jako do detektivky, tedy 210 32 33 34. Tohle je Michal Prokop, Story Michal Prokop a příliš dlouho jsem byl takhle.

0: jsem byl takhle příliš dlouho samý trable, sotva budu kopa veselá. Myslím, že jsem špatná sázka, ale jestli o to stojíš, tak to zkusme, co to udělá.
1: Další.
2: Tak, co pak vás k nám přivádí?
3: Mně se tady udělalo, pane doktore. Podívejte, takový jako drážky.
2: Ukažte. Aha.
3: Je to vážné?
2: Sestro, podejte mi jehlu, když potom takhle přejedu.
3: Co to je?
2: Vinylóza reproduktika. To už máte do konce života.
4: Ale nebojte, žít se s tím dá úplně bez problémů.
5: Jen to trochu leze do peněz.
4: Náš doktor o tom ví své, taky je pacient. Poslechněte, jaké další drážky skrývá jeho kartotéka. Rocková kartotéka doktora Podzimka. Dnes večer v 8 na Rádiu Beat.

Manchester's bridge. Let's move on.

0: To jsou Floydi, Learning to Fly v programu Rádia Beat. 3 minuty necelé do 13. hodiny. Pepa Labus má porychtované zprávy. Teď se s ním hovořil, zprávy budou par excellence. Hned na to dole v dole po zprávách. Pak třeba Donovan, Nazareth, Iron Maiden, anebo Toto. Ano.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Jak od nás víte, na dálnici D3 106. kilometr směr Benešov. Dopravní nehoda, je uzavřená dálnice mezi 107. a 104. kilometrem. Je to hromadná nehoda se zraněním. Počítejte tedy s komplikacemi. Dálnice D1 od Vyškova na Brno od 213. kilometru se popojíždí zdržení přes 10 minut a na Pražském okruhu mezi D1 a D5 v celém tomto úseku tak jsou nesouvislé kolony a zdržení pro osobní auta přes 20 minut určitě. Pozor na 44 na příjezdu do Zábřehu od Šumperka, je tam přímo na silnici roztrhaná pneumatika. Ve Zlíně ve Štefánikově ulici je havárka, vážná bouračka se zraněním, opatrně. Praha, Vysočany, Sokolovská ulice, tady zasahuje integrovaný záchranný systém u bouračky osobního auta a motorkáře a podobná dopravní nehoda se stala i v Praze na Smíchově. Na Arbesovo náměstí se srazil motorkář s osobním vozem, i tady zasahuje rychlá. Víťáci, prosím, jezděte opatrně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním víťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Beatmatics.cz Radio Beat. Počasí.
1: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude jasno až polojasno. Maximální teploty dosáhnou 30 stupňů. Zítra se ještě o 2 stupně oteplí. Očekává se opět slunečné počasí.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Tenista Jiří Lahečka si v novém vydání světového žebříčku polepšil na životní 12. příčku. V pořadí žen je z českých hráček nejlepší Karolína Muchová na 10. pozici. V čele pořadí velké změny nenastaly. Mužský žebříček vede Jannik Sinner z Itálie a ten ženský dal Arina Sabalenková z Běloruska. Pětní vzpomínkou na zavražděné Čechy a antifašisty z řad dalších národností zakončilo sudeto německé krajanské sdružení svůj sjezd v Brně na akt do kounicových kolejí, které za druhé světové války sloužily nacistům jako vězení i popraviště, dorazilo zhruba 500 lidí, mezi nimi i desítky odpůrců. Podle předáka sudetských Němců Posselta by se sjezd mohl v příštích letech konat střídavě v Bavorsku a v České republice. Bývalý prezident Zeman neuspěl se stížností na to, jakým způsobem pražská ústřední vojenská nemocnice v době jeho hospitalizace v říjnu 2021 nakládala s informacemi o jeho zdraví. Zemanův podnět po víc než 3 letech zamítl Úřad pro ochranu osobních údajů. Postup nemohl prověřit, protože nemocnice veškeré související dokumenty skartovala. Britská vláda pokračuje ve snaze obnovit vztahy s Evropskou unií, které zpřetrhal Brexit. Podle ostrovních médií měl kabinet premiéra Starmera navrhnout Bruselu vytvoření jednotného trhu pro obchod se zbožím. Evropská unie k tomu ale zůstává skeptická a chce se soustředit na jiná témata. To byly zprávy. Po nich si poslechněte Kabát na Rádiu Beat.
0: Classic rock.

Proto, abyste mohli zahrát tuhle skladbu, musíte ovládat ve hře na kytaru štýl, který se jmenuje Šmrdlavka. Pak vám to půjde samozřejmě samo. Tohle byly Police na beatu, za 50 vteřin bude 1:30 odpoledne. Za okamžik Lou Reed, taky Hammer to Fall od Queen, anebo Fireball od Deep Purple.

Bartl a Fireball na beatu, 2:45 odpoledne. Mám tu knížku, která už kdysi v detektivce byla, teď se vrátila, protože Váňa Burda, tedy Ivan Váňa Burda, nám ji poslal, jmenuje se Pláču smíchy a je to knížka, když bych použil anotaci, kterou poslal přímo autor, mimochodem od Ivana Burdy, je ta knížka i s věnováním podepsaná pro Býťáka, který zítra vyhraje v detektivce. Tak hlavní hrdina v téhle knížce je střeštěný stařík, co miluje víno, život, poslouchá Mišíka a vůbec vlastně rocková muzika, nebo rockovou muziku má v krvi. Jede sice z kopce věkem, ale nastavil si vlastní pohled na stárnutí a i když občas prostě narazí, neuhýbá a dny budoucí bere pořád jako výzvu k něčemu novému a nepoznanému. Kdo byste chtěl knížku Pláču smíchy, tak zítra poslouchejte detektivku, po 9:00 startujeme, kdo podle nápověd a indicí jako první pozná, koho hledáme a dovolá se do rádia, tak v ten moment dostane tu letníšku a bude si ji moci i přečíst dokonce, když bude chtít samozřejmě. Tak držím palce. Máme připravené Stony do 14:00 a také indiánskou dýmku od Žlutého psa. Ti se předvedli v pátek

0: nebo jak říká Pepa Lábus, Super Trump, Breakfast in America. Za okamžik sám Pepa Lábus přečte zprávy, po zprávách potom začíná první hodina Tupláku v tomto týdnu v jurisdikci Oty Semana. První dvě po sobě jdoucí skladby budou dvě písně od skupiny Aerosmith.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D1 od Vyškova na Brno od 213. kilometru se v silném provozu popojíždí až do moravské metropole. Zdržení pro osobní auta určitě 20 minut. Na pražském okruhu mezi D1 a D5 stále platí v celém úseku nesouvislé kolony a zdržení 15, možná 20 minut. Na 55, když sjedete z D2 od D2 na Břeclav a pojedete po 55 směrem do Břeclavy, tak pozor, je tam vážná bouračka dvou osobních aut a jedné odtahovky. Na Karlovarsku na 13 u Krásného lesa je silnice uzavřena, zasahují tam všechny složky integrovaného záchranného systému u bouračky tří osobních automobilů. Pozor také na Karvinsku, jedete-li po 67 od Karviné směrem na Obohumín, u obce Dětmarovice je havárka osobního auta a pozor na Kutnohorsku, na 38 jedete-li kolem Čáslavy směrem na Kutnou Horu, tak vás tam čeká odklon dopravy na 38 ve směru od Vysočiny na D11. Srazila se tam dodávka, motorkář a osobní auto. I tady zasahují hasiči, policisté a pochopitelně záchranka. Víťáci, těch vážných bouraček je víc než dost. Jezděte prosím opatrně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním víťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia B.

0: Wave.cz Rádio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude jasno až polojasno. Maximální teploty dosáhnou 30 stupňů. Zítra se ještě o 2 stupně oteplí. Očekává se opět slunečné počasí.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Jako jediná česká tenistka se dnes zapojí do dvouhry na French Open Karolina Muchová. V prvním kole se představí proti Anastasii Zacharovové z Ruska. Střetne se s ní poprvé, je jasnou favoritkou. Vyhrála vždy alespoň dva zápasy na každém turnaji od loňského října v Tokiu až po minulý měsíc ve Stuttgartu. Regulace cen pohonných hmot bude u nás pokračovat i v červnu. Návrh ministerstva financí dnes schválila vláda. Česká republika k dennímu nastavování cenových stropů nafty a benzinu přistoupila v první půlce dubna v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Letošní testování žáků 5. a 9. tříd základních škol z češtiny a matematiky organizované Českou školní inspekcí vyvolalo velkou kritiku, a to hlavně závěrečná část testu s otázkami na detaily z osobního života žáků. Některé školy si stěžovaly i na výpadky při online vyplňování testů. Ministr školství Plaga si kvůli tomu na dnešek předvolal ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Je prý připravený testování přerušit nebo úplně zastavit. Hormuzským průlivem v posledních dnech propluly 3 tankery se zemním plynem a jeden supertanker s iráckou ropou. Dnes o tom s odkazem na data o jejich pohybu informovala agentura Reuters. Tyto lodě v současnosti směřují do Číny, Pákistánu a Indie. Tolik ze zpráv. Teď už si vychutnejte hodinu tupláků na Rádiu Beat.
2: Tuplák. Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: úplně jako hudba z jiné dimenze mi to nepřišlo. Byly to prostě normální, takový klasičtí Aerosmith. Oh yeah, to byla ta píseň. Hudba z jiné dimenze se vlastně jmenovalo to album, ze kterého tahle píseň je, z roku 2012, tedy Music from Another Dimension. A ta první, kterou jsme slyšeli od Aerosmith, tak to byla Crying, která byla samozřejmě mnohem populárnější, známější, vyšla tenkrát na singlu k albu Get a Grip v roce 1993. Píseň o tom vztahu jako na horský dráze, klasicky nahoru, dolů. Mělo to vlastně symbolizovat jednak částečně i tedy vztahovou záležitost, myslím tím chlap, ženská a jak to tam prostě v tom vztahu chodí, někdy je to dobrý, někdo je to horší. A zároveň to tak trošku odráželo stavy, který mýval každý, kdo si někdy začal s drogami. Takže Steven Tyler to prostě nějakým způsobem chtěl do tohohle taky napasovat. Takže to byly ty dvě věci, které jsme si dali od Aerosmith jako na úvod dnešních tupláků, těch pondělních 25. květnových, no a teď nás čekají Cream a od nich pro vás mám Beč jako první, to bude ten první kousek, připomínka 69. a do 68. půjdeme, abychom si poslechli Those Were the Days. Takže tady jsou Cream na beatu, já jsem Ota Semana, přeji pohodový poslech.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

0: To byla vzpomínka na druhou polovinu 60. let společně se skupinou Cream a my si teď poslechneme něco z domácí produkce, budou to dvě písně Jiřího Schellingera. Jsem prý blázen jen bude první a Pravý muži zkušení bude ta druhá.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, vydávky.
3: Pravidelná hodina tupláků na Rádiu Beat.

0: Tom Petty, další z těch, který se nám představí v dnešních tuplácích. Jeho dvě písně budou celkem obě, řekl bych, velmi známé, velmi úspěšně. Learning to Fly, to je ta první, kterou si poslechneme a tam si připomeneme album Into the Great Wide Open z roku 1994. Krásná deska. No a pak si dáme Don't Come Around Here No More. To je vlastně docela zajímavý single z roku 1985 a tady si Tom Petty, který se nebránil spolupráci s různými muzikanty, třeba i z trošku odlišných oborů, tak si ke spolupráci vybral Davea Stewarta, kytaristu Eurythmics. A je tam znát přeci jenom ta stopa toho Davea, který tyhle krásné melodické záležitosti dokázal perfektně naaranžovat. Pojďme si to tedy poslechnout, Learning to Fly a Don't Come Around Here No More. Tady je Tom Petty.
1: Tuplák. Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Lehce informativně teď zabrousím do světa filmů. Film Manchuský kandidát z roku 1962 je americkým thrillerem z doby studené války a je vlastně o tom, že na vrcholu kubánské raketové krize hledají nějakého nového politika, který by s tím kubánským režimem zatočil. Asi tak v kostce. A tenhle ten film se stal inspirací pro Davea Mustaina, když vznikala píseň, kterou slyšíme v následujícím tupláku jako první, tedy Symphony of Destruction. Je to píseň o politických vůdcích, kteří v podstatě slouží jako takový loutky mocných organizací, které je ovládají, a vztahuje se k vojenským diktaturám a demokraticky zvoleným vůdcům. Prostě to bere hlava, nehlava. Takže Dave Mustaine a jeho kapela Megadeth, to jsou tedy ty interpreti, které uslyšíme v následujících dvou písních. Symphony of Destruction je rok 1992. Promises je druhá píseň, kterou si dáme, a ta je z roku 2001. Jdeme na to, tady jsou Megadeth.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

0: další?
1: Tak, co pak vás k nám přivádí?
2: Mně se tady udělalo, pane doktore. Podívejte, takový jako drážky.
1: Ukažte. Aha.
2: Je to vážné?
1: Sestro, podejte mi jehlu, když potom takhle přejedu.
2: Co to je?
1: Vinylóza reproduktika. To už máte do konce života.
3: Ale nebojte, žít se s tím dá úplně bez problémů.
4: Jen to trochu leze do peněz.
3: Náš doktor o tom ví své, taky je pacient. Poslechněte, jaké další drážky skrývá jeho kartotéka. Rocková kartotéka doktora Podzimka. Dnes večer 8 na Rádiu Beat.

0: Paralysis. Tak tohle byly Megadeth, no a teď už nám zbývají poslední dvě písně dnešních tupláků, takže cílová rovinka, jak vždycky říkám, v tomhle případě půjde o skupinu Boston. More Than a Feeling bude první a Don't Look Back druhá. Jdeme na to.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, vydávky.
3: Pravidelná hodina tupláků na rád.

0: jste měli na 15. něco naplánovaného a ještě tam nejste, no tak jde docela do tuhýho, protože 15. se blíží a to nezadržitelně. Za chvíli tu budou zprávy s Pepou Lábusem, pak si dáme Black Sabbath, taky tu bude Harry Nilsson, anebo Pink Floyd, či třeba Vladimír Mišík.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Ještě předtím ale nějaká ta doprava D2 mezi 3. až 0. kilometrem, tedy na příjezdu do Brna, počítejte s tvorbou kolony vozidel. Ta zpráva je z Národního dopravně informačního centra a ten týž zdroj mě taky informuje o tom, že na D3 na 106. kilometru ve směru na Benešov už je provoz obnoven. Na D1 5.5. kilometr ve směru na Prahu stojí odstavené porouchané osobní vozidlo. Na D0 na 18. kilometru ve směru na Ruzyni, tedy na D7, je neprůjezdný pravý jízdní pruh, protože tam došlo k dopravní nehodě osobáku, nákladňáku a autobusu. Je to na konci připojovacího pruhu, lehce zasahují do pravého jízdního pruhu a je to docela čerstvé. Tak pozor, a taky na 20. na 169. kilometru trasy Plzeň České Budějovice, je to kousek od Písku, tak tam havarovala 2 osobní vozidla. Počítejte tedy i tady s problémy, na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. Víťáci, jezděte bezpečně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Víťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio.cz Radio Beat. Počasí.
1: Hezké odpoledne vám přeji. Pepa Lábus. Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Maximální teploty dosáhnou 32 stupňů. Dnes v noci klesnou na 10, v údolích ojediněle na 8.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Jiří Lahečka vypadl na tenisovém Roland Garros už v prvním kole. 12. nasazený podlehl 89. hráči světa Španělovi Pablu Carreňovi 3-6, 6-7, 3-6. Utkání na antuce v Paříži prohrál po necelých 2 hodinách. Nenaváže tak na loňskou účast ve třetím kole Roland Garros. Vládní poslanci dnes předložili návrh, který by zúžil okruh lidí, kteří za média veřejné služby platí. Poplatky za Českou televizi a rozhlas by neplatili seniori nad 75 let, zdravotně postižení nebo nezaopatřené děti. Souběžně ministr kultury Klempíř připravuje návrh na úplné zrušení poplatků. Premiér Babiš kritizoval guvernéra České národní banky Michla. Svému bývalému poradci vyčítá, že drží základní úrokovou sazbu na 3,5%. Podle Babiše je sazba příliš vysoká, což prodražuje lidem hypotéky a firmám úvěry. Odpovídá tím na kritiku, že zatímco před volbami slibovalo hnutí ANO levné hypotéky, realita je opačná. Záložní navigační systém musel minulý týden poblíž ruského území aktivovat pilot letadla s britským ministrem obrany Hillym poté, co stroj zasáhlo ruské rušení signálu. Dnes to oznámila stanice Sky News, podle které se letoun právě vracel z návštěvy u britských vojáků rozmístěných v Estonsku. Chytré telefony a notebooky se nemohly připojit k internetu. A je po zprávách. Po nich si poslechněte Black Sabbath na Rádiu B.
0: Radio B. Classic rock.

Aby tu Pink Floyd máme 18 minut po 15. hodině, dnes je 25. května a je po, řekněme pro mnohé, náročném víkendu. Alespoň pro nás to tak bylo, ale naprosto skvělém, fantastickém, nabitém energií. Prostě jsme si to užívali od pátku až do neděle. No, v neděli už se odjíždělo, takže bylo to prostě úžasné, bylo to plné zábavy a já věřím tomu, že vy všichni, kteří jste dorazili do Lokte na beatovou síň slávy, tak mi potvrdíte, dáte mi za pravdu, že to zase, tak jako ostatně každoročně, stálo za to. Takhle by se řeklo, že když je to tak jako každoročně, jak už je to skoro nuda, ale není. Ona, beatová síň slávy, nikdy nuda není a nikdy nebude, takže vy, co jste se tam letos nedostali, už začnete pomalu, ale jistě přemýšlet o té příští, která bude příští rok, že jo, což tak jako je běžný, málo se to ví, ale je to tak, že příští rok bude další beatová síň slávy a zase by to mělo být v květnu, pokud se tedy nic jako extrémního nezmění, a v to doufáme, že se tak nestane, takže se na ten další květen už teď vlastně těšíme a dopředu tak nějak připravujeme, i když máme klídek, vaše hlasování bude probíhat až zase v únoru, jo, takže ještě se tak jako sklidněte, nemusíte se pouštět do žádného hlasování, můžete si v hlavě možná tak nějak lehce probírat, kdože by tam příští rok mohl být. No a my se na to budeme těšit. A ještě jednou patří poděkování vám všem, kteří jste za námi do Lokte přijeli. Ať už to bylo pro ty, kteří přijeli už od pátku a byli tam s námi až do neděle, anebo ti, kteří přijeli potom až v sobotu. Musím říct, že podle těch počtů, jak jsem to tak sledoval, tak těch, kteří to měli skutečně na celou tu dobu, na celý ten víkend, tak byla drtivá většina. A vlastně většina z vás tam s náma celou tu dobu vydržela. Bylo to fajn, bylo to super, takže ještě jednou díky za to a příští rok ještě ve větším počtu. Co teď, býťáci? Já jsem slíbil Vláďu Mišíka, dáme si jedno hubky, za chvíli tu bude Metallica, já jsem o ta sema napřeji pohodové odpoledne.

0: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálu.
1: Turistům jistou náklonost. Barokní sochy.
0: CZ.

0: Rod Stewart, Maggie May. Víte, jak se udělalo hezky, tak nás prostě nic neudrží na místě, jo? Protože tady je to vlastně pod klimatizací, je to všechno taková trošku jakože ponorka a tak vyrážíme do světa na vzduch. Minulý týden jsme byli na Beatové pumpě v Liberci, pak byla Beatová síň slávy, to jsem teď před chvílí o tom mluvil, že jo, že to byl celý víkend. No a třeba takový standard Ubáš, tak ten toho tu neudrží vůbec nic a v pátek už zase vyrazí na cesty s naším mobilním vysílacím studiem. Tentokrát to bude do Brna a bude to vlastně tak ten další díl Born to Ride, společného putování Beatu po prodejnách Biker's Crown. Jo? 29. května v Brně v Biker's Crown na adrese Kaštanová 476/70B, jo? V Brně Tuřanech, tak tam bude mobilní studio v provozu od 12 do 14 hodin. Standa se na vás už teď těší dopředu, už tady byl, tleskal ručičkama a tak. Takže těšte se i vy, býťáci, a určitě pokud nebudete vědět, kudy na to místo, tak najdete mapku. Na našem webu je v článku, který je tomu věnován. Sejdeme se u Biker's Crown v Brně, tak se to jmenuje, tenhle ten článek, když si to rozkliknete, tak tam jsou všechny ty informace, co jsem vám řekl, protože logický je, že jste si asi nezapamatovali tu adresu, zejména tu číselnou řadu, co jsem k tomu dodal. Takže se na to podívejte na našem webu, no a v pátek, ať je vás tam hodně, ať má Standa co dělat.
1: One thing well to make it in this world, babe. You got a woman waiting for you, dear. All you ever gotta do is be a good man one time to one woman.

The Acid Queen, tohle byly The Who, no a tahle muzika na beatu dozněla. Já bych jenom rád připomněl, co nás dnes večer čeká, co nás nemine. Pojďme se podívat na ten program, který pro vás máme nachystaný po 17. hodině. Mě tady bude střídat Standa Rubáš a bude tu do 19. Pak přijde Jaroslav Císař a čekají nás krásné nálezy. Dnešní pořad věnoval třetí části přehlídky hudebních dvojic, které vznikly na nejrůznějším základě. Rocková kartotéka doktora Honzy Podzimka je pak připravena na 20. hodinu a po 23. se těšte na ticho. Tedy ne, že by bylo úplný ticho, ale pozor, autorský pořad Martina Vysušila 11 v 11 je dnes právě tomu tichu věnován, tedy Silence, jaro v plné síle, léto na dohled a vstupujeme do druhé tisícovky pořadu 11 v 11. Dnes to tedy bude tak trošku o tom tichu, ať už v názvech písní a, nebo v textech a podobně. Takže se těšte na kapely jako Def Leppard, na Iron Maiden, na Molly Hatchet, Garbage, no a bude tu spousta dalších, i Robert Plant na toho se taky dostane. Takže taková je záležitost dnešního večera, takový je program dnešního večera, vy si určitě nic z toho nenechte ujít. Tady jsou teď Queeni.

Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já,

0: To bylo hodně povedený zpracování textu Michala Tučného v podání kapely Harley a přiblížila se nám 16. hodina, jsem vám řekl 18., ale 16., takže zůstaneme ještě v tom odpoledni, to je celkem jasný. A nás čeká teď doprava, pak si dáme zprávy, ty má připravený Pepa Labus a Ozzy Osbourne, Joe Cocker nebo Bad Company, nabídka muziky na úvod příští hodiny.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Praze pozor ve Vršovické ulici, protože tady boural osobák s motocyklistou. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. Bohužel dopravní nehoda se zraněním. Na D0C mezi 23. až 18. kilometrem ve směru k D1 máte počítat s tvorbou kolony vozidel. Je to nárazový. Zpráva je z Národního dopravně informačního centra. A v Horní ulici ve Frenštátu pod Radhoštěm na Novojičínsku momentálně dávají dohromady silnici po dopravní nehodě. Uvolňují tam komunikaci, nakládají auto na odtah, takže počítejte i tady s nějakým tím zdržením. Víťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním víťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Wave.cz Rádio B. Počasí.
1: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Maximální teploty dosáhnou 32 stupňů. Dnes v noci klesnou na 10, v údolí ojediněle na 8.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Bík.
1: Sudí Karel Rouček v klíčovém momentu sobotního přímého souboje o odvrácení sestupu z první ligy fotbalisty Dukly nepoškodil. Na začátku druhého poločasu za stavu 1-0 pro hosty z Ostravy správně nenařídil pokutový kop pro Pražany. Uvedla to v komuniké komise rozhodčích Fatscher. Posvětila také červenou kartu pro libereckého Martina Rýska v utkání v Jablonci. Dočasná ochrana pro uprchlíky z Ukrajiny před válkou má zaniknout lidem, kteří se budou zdržovat mimo státy schengenského prostoru déle než 30 dnů. Ochrana má zaniknout také v případě trestního nebo správního vyhoštění. Počítá s tím změna zákona přezdívaného Lex Ukrajina, kterou na návrh ministra vnitra Metnara projednala vláda. Paříž řeší rozsáhlý skandál sexuálního zneužívání dětí. Policie ve francouzské metropoli vyšetřuje víc než 100 obvinění vznesených vůči pracovníkům takzvaného mimoškolního dozoru. Na dětech se měly dopustit násilí a sexuálního obtěžování. Oběťmi jsou hlavně děti ve školkách a na základních školách.
2: Postřehy z mistrovství světa v ledním hokeji.
1: Národní tým nastoupí do předposledního duelu v základní skupině proti Norsku se 7 obránci a 13 útočníky. Mimo zápasovou sestavu zůstává bek Tomáš Cibulka. Ten si v 5 zápasech připsal 2 nahrávky a má 3 plusové body v hodnocení účasti na ledě při vstřelených a inkasovaných brankách. Byl také členem druhé přesilovkové formace. Asistent trenéra Jiří Kalous řekl, že místo něj by byl v druhé přesilovce Jiří Ticháček. Rozbruslení se zúčastnili brankář Dominik Pavlát, bek Cibulka a útočníci Jan Mandát, Matyáš Melovský, Michal Kovařčík a Daniel Voženílek. Ten ale strávil na ledě jen pár minut. Zisk alespoň 2 bodů by českým hokejistům zajistil nejhůř 2. místo ve skupině. Norům, kteří bojují o postup do play-off, podlehli na mistrovství světa naposledy před 14 lety.
3: A tady sledujeme naprosto precizní práci. Výborná souhra, skvělé zpracování, naprosto čisté provedení a zakončení. Tohle bude velké.
4: A je to. Vaše pergola na míru je hotová. Prémiové pergoly Pergolas. www.pergolas.cz
0: Classic Rock.

Klasický rok. Klasický rok.

To byly Bad Company v pondělním odpoledni tady u nás na Beatu. 25. května, to je dnešní datum a tak možná stojí za to si připomenout, že dnes má svátek Viola a taky Violeta. Všem Violetám gratulace od nás tady z rádia. Pokud bychom chtěli, řekněme, rokově pogratulovat někam do těch, řekněme, velkých výšin, tak Klaus Meine, zpěvák skupiny Scorpions, ten dnes slaví 78. narozeniny, což je úctyhodné samozřejmě, zejména při tom výkonu, který dokáže ještě pořád podávat, takže naprosto skvělý, i jemu patří ta gratulace. No a když máme toho 25. května, stojí za zmínku i to, že skupina Dire Straits dosáhla v roce 1985 přesně 25. května na první příčku v albovém žebříčku, tom britském, a to s tehdy velmi uznávanou deskou Brothers in Arms. Takže vlastně tenkrát za tu desku dostali dvě ceny Grammy, pokud vím, a co se pamatuju, tak to bylo vlastně jedno z prvních alb, který bylo kompletně nahraný digitálně a taky to bylo vlastně jedno z těch prvních alb, který se objevilo na CDčku a nějakým způsobem to, řekněme, otevíralo spoustě lidem svět v tomhletom směru, tedy myslím tím, jako co se týče těchto nosičů, že to vypadalo, že budou úplně desky nahrazovat. Dneska víme, že se tak nestalo, že nakonec se desky vrací. Nicméně tenkrát to byla opravdu velká revoluce, velký boom a kdo neměl tohle CDčko, ten jakoby nebyl. Takže to byly Dire Straits, nebo to je něco, co se váže k dnešnímu datu společně se skupinou Dire Straits. My si je připomeneme, ale z trošku jinýho alba a z trošku jiný doby. Nicméně mám tady pro vás Lady Writer. Já jsem Ota Seman a přeji příjemné odpoledne.

To byla pověst o zrození kosa, tak jak ji přináší Luboš Pospíšil. Já už jsem se tu zmiňoval o tom, že dneska máme 25. května, tak vězte, že to je Mezinárodní den vína, což samo o sobě je určitým způsobem navádějící k tomu, jak se třeba ten dnešní den dá uctít a oslavit, ale vězte, že je taky Mezinárodní den stepu, to znamená, že po tom víně byste mohli ještě zkusit i nějaký to stepování. Případně, a pozor, to je velmi, ale velmi důležité, je dnes den ručníků. No, vážně, je to tak, dnes je ručníkový den, takže kamkoliv půjdete, nezapomeňte si po vzoru Stopařova průvodce po galaxii vzít sebou nějaký ten ručník, větší, menší, to už nechám na vás, ale hlavně nepropadejte panice.

Every time I look at you, tak tohle byly Kiss. Tak jak je vlastně, tak úplně bereme samozřejmě, ale není to úplně zvykem, aby hráli takovýhle ploužáčky příjemný. No, myslím, že to ale bylo velmi příjemný. Jinak, Býťáci, teďka trošku to schladím, pojďme k ledu, protože naši hokejisti si to rozdávají s nory a nevypadá to úplně slavně, protože ještě pár minut tedy do konce první třetiny chybí na mistrovství světa a naši prohrávají 2-0. Takový je aktuální stav. Samozřejmě tím pádem pozitivní na tom je, že ještě dost času na to, aby to třeba otočili. Budeme držet palce, budeme to sledovat. No a co se týče muziky, tak si teď dáme, co třeba Pražáky. Pražákům totiž těm je, hej.

0: To byly Jura Heap a jejich Illusion. Mně je úplně jasný, že netrpělivě čekáte na zprávy Pepy Lábuse, ten je donese za chvíli, protože 17. už je na dostřel. Dorazí taky dorazí taky Standa Rubáš, aby nám pustil Judas Priest hned na úvod příští hodiny. Ode mě teď uslyšíte ještě něco z dopravy.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Na D1, 365. kilometr, tady počítejte ve směru na Prahu s tvorbou kolony vozidel před dopravním omezením. Ta kolona má zhruba kolem 5-6 kilometrů a zdržení asi tak 10-15 minut. Zpráva z Národního dopravně informačního centra. Tentýž zdroj informuje o tom, že na D1 mezi 194. až 186. kilometrem ve směru na Prahu je taky nárazově tvorba kolony a tady se zdržíte kolem 15 minut. Na D3 na 106. kilometru trasy Kaplice Mezno došlo k dopravní nehodě, náklaďák s osobákem, na místě jsou složky integrovaného záchranného systému a průjezdný je levý jízdní pruh. Na Pražské ulici v Teplicích se havarovalo, tam je taky dopravní nehoda, kde probíhá teď momentálně vyšetřování. No a Purkyňova ulice na Královopoli v Brně, tak tady je taky nějaká dopravní nehoda. Víťáci, jezděte prosím bezpečně, ode mě je to pro dnešek vše. Mějte se, ahoj.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Víťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Beat.cz. Rádio Beat. Počasí.
1: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Maximální teploty dosáhnou 32 stupňů. Dnes v noci klesnou na 10, v údolích ojediněle na 8.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Vít Krejčí a Jakub Nečas se chystají zúčastnit červencových zápasů basketbalové reprezentace v kvalifikaci mistrovství světa ve Švédsku a doma proti Estonsku. Uvedla to v tiskové zprávě Česká basketbalová federace. Svěřenci trenéra Luboše Bartoně se představí v pátek 3. července ve Švédsku a o 3 dny později přivítají Estonsko v Brně. Pokud stát prodá pardubickou explozii, měla by ji získat česká firma. Po dnešním jednání vlády to prohlásil premiér Babiš, upřesnil tak dřívější slova o zájmu z Francie. Hodnotu explozie odhadují experti na 15 až 20 miliard korun. V roce 2022 byla přibližně 3 miliardová. Shodují se, že z ekonomického hlediska je teď vhodná doba na prodej, ale strategicky a bezpečnostně ho považují za nevhodný. Kriminalisté vyšetřují smrt 20-letého maturanta před střední školou obchodu služeb a řemesel v Táboře. Student nástavbového oboru se chystal na stěžejní zkoušku. Skolaboval na parkovišti u školy a záchranáři už mu nemohli pomoci. Americký prezident Trump požaduje, aby se Saúdská Arábie, Katar, Pákistán, Turecko, Egypt a Jordánsko okamžitě připojili k takzvaným abrahamovským dohodám. Těmi v roce 2020 některé muslimské země normalizovaly vztahy s Izraelem. Na sociální síti Truth Social také napsal, že by se k dohodě mohl připojit i Irán, s kterým podle Trumpa vyjednávání o ukončení války postupuje dobře. Zprávy se nachýlily ke konci, po nich si poslechněte Judas Priest na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Klasik rock.

Když tak Ota před malou chvilkou hezky mluvil o té beatové síni slávy, kterou teď už můžeme říkat, že máme úspěšně za sebou, a to velmi úspěšně, tak jsem si říkal, že dám taky nějakou muziku, která už neodmyslitelně patří do beatové síni slávy. Blue Effect, v tomto případě s Oldou Veselým, Hledám své vlastní já. To je to, co máme za sebou 12 minut po páté, v době, kdy jsme se prostřídali, no a kdy vám už pěkné pondělní odpoledne může z beatu přát standardu máši. S další muzikou, kam počítám Gány, Jethro Tull anebo Gretu Van Fleet.

0: práci na čtyřech kolech.
1: No tak pojďme na to, Býťáci, co se děje třeba tady v Libereckém kraji?
2: Na trase Liberec-Turnov, kilometr 29, kousek za exitem Hispanice, pravý prvý bouračka, aby to tam trošku radil, označený šipkou, ale je to tam z kopce, tak opatrně kolama dolů.
1: Díky za tuhle zprávu. Další přicházejí zde jedničky, 184. ve směru na Prahu, tady je odstavená dodávka, což je tam ale ve finále úplně ten nejmenší problém. Když se podívám na tenhle ten směr, tak podstatně důležitější je dopravní nehoda, která se stala hned, jakmile najíždíte za Ostopovicemi nebo Lískovcem směrem na Prahu, tedy na nějakém tuším 190. kilometru by to mělo být. No a díky tomu nám to stojí v podstatě už někde, řekněme, od Rousínova po celé té délce kolem Brna spodem až k tomuhletomu místu. Tak s tím, Býťáci, počítejte, že tohleto je věc, která vás v tom vašem průjezdu může zpomalit. Tuhne nám, a to teda vědetně, jižní spojka, protože na Dobříšské za řekou směrem na Smíchov je dopravní nehoda, krom toho, že normálně to tam je zacpaný i bez dopravních nehod, proto stojí jižní spojka ve směru Černý most, Barandovský most už někde od Spořilova v celé délce. Ta kolona je velmi dlouhá, radím to někudy obět, Býťáci. Bubenický tunel, ten je zase zacpaný směrem k Trojskému mostu.

0: protože i tady je nějaký ťukanec, který úplně nezlepšuje tu průjezdnost, takže kolona, když se podívám do mapy, tak stojí už někde od Svatovícké tím tunelem dál až někam do té Troji. Tady je taky vydatně plno. Co mi hlásíte dál, je D8 na 17. kilometru z Prahy pryč, odstavený osobák pro poruchu, to je taková preventivní informace. Na 13. u Krásného lesu na Karlovarsku došlo k nehodě 3 osobních aut, ta zdá se být vážná. Na místě zasahují všechny složky IZS. No a potom tady mám ještě jednu dopravní nehodu, která taky zdá se neobejde bez zásahu všech, kteří mají modré majáky, a to je příjezd do Háje ve Slezsku od Opavy. Tady je vážná dopravní nehoda osobního s cyklistou. Taková preventivní, abyste nebyli překvapeni, je ta, že neprojedete od České Lípy směrem na Cvikov. Tady došlo k sesuvu kamení ze skály, takže tenhle ten průjezd je kompletně uzavřen v tuto chvíli.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Prašinové sporty na rádiu Beat.
1: Závod světového poháru v cross country horských kol v Novém Městě na Moravě vyhrál Brit Tom Pidcock a vyrovnal rekord Nina Schurtera pátým triumfem. Nejlepší český biker Ondřej Cink dojel 20. Dánský plochodrážník Madsen vyhrál Grand Prix České republiky v Praze na Markétě. Ve finále porazil Australana Kurce, třetí skončil mistr světa z Marzlik z Polska. Rally Český Krumlov vyhrál Dominik Stříceský, druhého Adama Březíka porazil o 7,5 sekundy, devítinásobný vítěz soutěže Jan Kopecký skončil 9. Házenkářky pražské Slavie po 3 letech opět získaly ligový titul. V rozhodujícím finále porazili Kinžvart a sérii vyhráli 2-1 na zápasy. Golfistka Sára Kousková skončila 6. na turnaji Ladies European Tour v Rabatu a připsala si nejlepší výsledek sezony. Vyhrála Kanaďanka Huangová. Ukrajinský boxer Oleksandr Usyk obhájil titul mistra světa organizace WBC v těžké váze. V egyptské Gíze porazil kickboxera Ferhovna, když rozhodčí zápas ukončil před koncem 11. kola. To byly menšinové sporty. Radio Beat.

To byl Olympik, jak želva, muzika, kterou pozná úplně každej, a uvidíme ve středu, jestli úplně každej zavčasu dostatečně rychle pozná taky muziku Bad Heart. Takhle, je pravda, že Bad vždycky byla dosti výjimečnou zpěvačkou a dosti rozpoznatelnou, ale máte pořád ještě, pokud si náhodou úplně nevěříte, nějaký čas na to, abyste si projeli tu její diskografii, dostali pod kůži ty její písně, hlavně ten její hlas, protože ve středu se vám to může hodit tady na beatu. A to jakože dost. Kdykoliv se ve středu právě Bad Heart ozve ve vysílání Rádia Beat, vyvoláte na 210 32 33 34 a kdo se dovolá během hrající písně, no tak má u nás na Bad Heart dva lupeny. Tedy dva lupeny na ten koncert, který bude ve čtvrtek 28. května v Pražském kongresovém centru. Poměrně jednoduchá pravidla, co říkáte, beatáci. Na webu Rádia Beat máte i s nějakým tím povídáním a obrázkem. No a ve středu buďte připraveni, buďte naladěni a hlavně mějte nabito, protože přijít to může naprosto kdykoliv.

0: To byli Pink Floyd na rádiu Beat. Po Pink Floyd přichází Pepa Lábus. Je teda strašná věta, až když jsem jí řekl, tak mi to seplo. No ale ono to v podstatě je, protože Pepa Lábus je na cestě sem k nám. Dáme si čerstvé zprávy spolu s ním Jimiho Hendrixe, tedy jeho vrstevníka, čímž odstartujeme náš Six O'Clock Rock tady na Beatu hned po 18. No a potom budeme pokračovat s 60kami dalšími. Ale teď pojďme k dopravě.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: To mi hlásíte nově z D5-ky, 16. kilometr z Prahy pryč, tady jdete velmi opatrně, pohybuje se tam, jo, tak teď už další zprávě vidím, že už se nepohybuje, srná po komunikaci, už je tam sražená, takže projíždějte velmi opatrně, všimnete si ji pravděpodobně na poslední chvíli. Na D1-čce 208. kilometr za Brnem nahoru na Ostravu, tak počítejte, že je teď čerstvá nehoda osobního s motocyklem, hlídka teprve jede na místo policejní, takže se bude řešit toto, auto se střech je na 416 u Křenovic na okrese Vyškov. Zdá se, že to je vážná dopravní nehoda. Na místo bylo vysláno všechno s modrým majákem, tedy CD, IZS a všechny složky. Na 34. je to u obce Pohled na Havlíčko Brodsku nehoda dvou osobních aut, o které byste měli vědět. A nově nám tady přibyla taky D3 na 170. porouchaný auták ve směru Mezno Kaplice a spousta pohybu a taky lidí kolem něj. Je to nákladní auto, bude se řešit, jako tam to dostat co nejrychleji. Dejte s tím, býťáci.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: CZ. Rádio B. Počasí.
1: Hezký podvečer vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Maximální teploty dosáhnou 32 stupňů, dnes v noci klesnou na 10, v údolích ojediněle na 8.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Anglický fotbalista Harry Kane si vysloužil podruhé v kariéře zlatou kopačku pro nejlepšího ligového střelce Evropy. 32-letý útočník Bayernu Mnichov dal v uplynulém ročníku německé ligy v 31 zápasech 36 gólů. Pořadí nejlepších kanonýrů ovládl před novým Erlingem Haalandem z Manchesteru City a loňským vítězem Francouzem Kylianem Mbappem z Realu Madrid. Ruské ministerstvo zahraničních věcí dnes odpoledne vyzvalo cizince, aby co nejdřív opustili Kyjev. Informuje o tom ruská státní agentura TASS. Moskva to udělala v souvislosti s tím, že oznámila údery na rozhodovací centra a vojenské objekty v Kyjevě. České ministerstvo zahraničí uvedlo, že situaci monitoruje a všechny informace vyhodnocuje. Minister školství Plaga rozhodl, že základní školy nebudou pokračovat v testování žáků 9. a 5. tříd. Šetření organizované Českou školní inspekcí, které mělo být zaměřeno na český jazyk a matematiku, vyvolalo kontroverze kvůli otázkám na duševní zdraví a rodinné poměry žáků. Plaga za chybu považuje hlavně to, že rodiče ani žáci nebyli informováni o těchto částech předem. Po týdnu vyjednávání premiér Babiš oznámil ústupky z části plánovaných změn na úřadu vlády. Vzniknout mají dvě nové kanceláře pod vedením premiéra, a to pro lidská práva a menšiny a druhá pro duševní zdraví a závislosti. Právě u těchto agend odborníci nejvíc varovali před negativními dopady přesunu na ministerstva a hrozícími rezignacemi členů rad vlády. Zprávy jsou v závěru. Teď už si vychutnejte hudbu zlatých 60. na rádiu Beat.
0: Six o'clock rock na rádiu Beat.

ta je dneska druhou věcí v našem Six O'Clock Rocku, tedy pravidelném pozastavení se v krásných letech 60. Jimi Hendrix, to byla ta otvírací, ta první, kterou jsem taky zároveň propálil už před celou Crosstown Traffic, máme za sebou, ale název dodám, abychom to měli pohromadě, všechny ty informace. No a teď pojďme zase k motorkám. Jak dobře víte, tak ten pátek tohoto týdne je zase takovým tím korunovačním pátkem, nebál bych se říct, tedy máme setkání v Crownu, myšleno v Bikers Crownu, teď aktuálně v té brněnské pobočce a brněnské prodejně Bikers Crown, kterou najdete v Tuřanech na adrese Kaštanová 476/70B. Celkem snadno se to dá najít, celkem dost místa tam je, abychom se tam vešli bez ohledu na to, jestli přijedete na motorce nebo ne, ale je pravda, že počasí konečně už je motocyklové, že motorkáři letos museli dlouho čekat, až se oteplí a teď si toho budou užívat až skoro příliš a budou si přát, aby se lehce ochladilo. Tak v pátek to můžeme udělat, protože v prodejně bude klimatizace, bude tam taky mobilní studio, vy jste tam všichni zváni. Na webu Rádia Beat k tomu najdete všechny informace i mapu s proklikem. No a já k tomu pustím muziku, protože pokud třeba pojedete na motocyklu, patříte mezi motorkáře bíťáky, tak je úplně jedno na jaké značce, třeba i na té Hondě.

0: Byl John Lennon na rádiu Beat a Woman, 2 minuty před 6:30 dohrála tahle ta muzika. Beatlesko přijde za malou chvilku na řadu, pak taky třeba Europe nebo Creedence, ale předtím.
1: Beatáci na 4 kolech.
0: Ano, nebo neoficiálně anketa a speciální pořad zvaný Červený čudlík rádia Beat. Tak tady mi hlásíte v dopravě 67 silnici. Vedoucí od Karviné na Dolní Lutyně. Právě tam je to místo u Dolní Lutyně, těsně před obcí, je nehoda 2 osobních aut, počítejte s tím. Taky tady mám hlášku z České Lípy, ulice u Ploučnice. Tady už zřejmě není dopravní nehoda, ale je tam olej na vozovce. Klouže to tam jakože vydatně. Hasiči jsou teprve na místě vyslání, takže počítejte s tím, že nějakou chvilku snad krátkou potrvá, než tam dojedou, a pak nějakou chvilku potrvá, než to vyřeší. Projíždějte, pokud musíte, velmi, velmi opatrně. D1 na 124. kilometru na Prahu, tam počítejte s porouchaným autem. D35, tady je to 239. kilometr na Mohelnici od Lipníka, tak tady je pro poruchu odstavený v pravém jízdním pruhu autobus. Předpokládám, že by tam taky mohlo být několik pasažerů. Tady velmi opatrně kolem nich a na D2 počítejte na Brno s odstaveným nákladákem, ten je na kilometru 0,7, takže těsně před Brnem.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům. Volejte 210 32 33 34. Není nic dokonalejšího než a perfect circle.
2: Je to stavět, je to věc.

0: Kinetoskop. Výhled do světa hraček pro dospělé.
1: Hezký den vám u Bítoskopu přeje Pepa Lábus. Elektrokola v minulých letech zásadně proměnila trh s jízdními koly. Už je totiž nekupují převážně lidé nad 50 let, ale často jsou zákazníci výrazně mladší. Jeden z největších českých prodejců kol Bike Max jich prodá už víc než klasických kol. Skoro výlučně se jedná o kola horská. Podle spolumajitele Daniela Baleka odpadly předsudky a je třeba se na elektrokola dívat jako na novou disciplínu. I proto si ho teď kupují i ti, kteří by si klasické kolo nikdy nekoupili. Usnadňuje jízdu terénem a člověk toho ujede a tedy vidí víc. Zmínil také, že zásadní proměnou prošel v posledních letech trh s dětskými koly.
2: Dětské kola jednoznačně válcují ultralehká kola, protože byť se tady snažíme si pořád říkat, že se máme jako společnost špatně, tak je za mě společnost se má neuvěřitelně dobře a za mě jeden z těch faktorů je, že to vidíme, že to lidi dokážou těm dětem dopřát. A my když to vnímáme, tak nemáme úplně třeba nějaké ocelové kola jako ultralevné. Tohle to za mě jako vymizelo, ale jako když to vemu, tak 99% lidí kupují dětská kola 10 a víc tisíc. Jakože mnozí ti rodiče třeba si koupí sobě kolo levnější paradoxně než tomu děti.
0: Bítoskop.
1: Americká společnost Colossal Biosciences se zabývá biotechnologií a genetickým inženýrstvím. Oznámila teď, že vyvinula klíčovou technologii pro navrácení vyhynulých ptáků a záchranu ohrožených druhů, umělé vejce. To má prý potenciál pro oživení vyhynulých druhů i ochranu ohrožených ptáků. Umělé vejce obsahuje skořápkovou strukturu, která zahrnuje membránu na bázi silikonu. Ta má mít odpovídající schopnost přenosu kyslíku jako přirozené vaječné skořápky. 3D tištěná mřížková skořápka chrání průhlednou silikonovou membránu, umožnila vylíhnutí kuřat. Tolik z Bítoskopu. Po něm si poslechněte další kvalitní Big Beat na rádiu Beat.
0: Rádio Beat.

Tohle byl Creedence, já jsem je sliboval, že na ně dojde Before You Accuse Me, je 6:45, teda není 6:45, bude 6:45, abych někoho nezmát, že teď už někde má zpoždění, za 4 minuty bude 3:15, ale je to takový ten čas, kdy obvykle říkám, bacha, tohle neprošvihněte, tak dneska můžu říct bacha, neprošvihněte krásné nálezy Jaroslava Císaře. Třetí čas přehlídky hudebních dvojic, které vznikly na nejrůznějším základě, je název číslo 1 těch dnešních krásných nálezů. Jak říkám už minulý týden a předminulý, je takový všeříkající a nic neříkající zároveň, ale tak trošku naznačuje, o cože půjde v dnešní 760. části krásných nálezů. Kdo by chtěl vědět víc, jaké že jsou ty dvojice, někdy překvapivé, někdy méně, tak ten, když se podívá na náš beatový web a rozklikne si tam v programu krásné nálezy, hned bude mít před sebou vlastně playlist té příští hodiny od 7 až do 8. Jsou tací, kteří rádi tohle dělají, ty se rádi při poslechu rádia nechávají překvapovat, no tak pro ty samozřejmě výzva, podívejte se, na web neplatí, ti si počkají a za malou chvilku to je jejich překvapování, si budou moci užít pěkně dosyta mezi 7 a 8 a vlastně i později, protože po 8 přichází Honzové, Honza Hamerník, Honza Podzim, Kroková kartotéka, doktora Podzimka, no a tam je ty hudební klenoty, které Honza Podzimek, co by náš lékař, vlastně muzikolog, tak na schromá máš děl za poslední dobu, protože jich je hromada, proto na to mají páni 3 hodiny od 8 až do 11. No a po 11. bude ticho. Tedy ne, že by bylo úplně ticho, ale ticho budíš pojítkem dnešní 11. Martina Vysušila. Ten se právě na tohleto slůvko zaměřil v angličtině silence, aby podle něj sestavil těch 11 písní, které musí nacpat do té jedné vysílací hodiny, která v jeho případě vždycky přichází právě v pondělí po 11. Tak takový je plán na příští hodiny. V příštích minutách se těšte na Powerplay a jejich Child in Time. Ježiš, tu už jsem dlouho nepouštěl, tak teď to můžu napravit.

To byl Petr Kalandra. Chci tě znát, je muzika, která dohrála a se kterou pojďme se dohodnout, že dohrálo i naše odpoledne tady na Beatu. Ono taky moc času už nezbývá, než se to celé přehoupne v podvečery. Přesně 18.58, já mám pro dnešek odehráno a jdu si psát seznam toho, co bych chtěl zahrát během zítřejšího odpoledne, protože to se opět uslyšíme, Beatáci. Budu se na vás těšit, 17 hodin jsem zpátky, vy se do té doby mějte krásně.

Z. Krásné nálezy. Krásné nálezy. Hudební galerie známých, ale především neznámých i zcela raritních nahrávek na Rádiu Beat.

0: Krásné nálezy na Rádiu Beat.
1: Vážení posluchači, vítám vás u poslechu pořadu Krásné nálezy. Hudební galerie známých, neznámých i zcela raritních rokových nahrávek od 50. let po současnost. Příjemný poslech Rádia Beat vám přeje Jaroslav Císař. Vítám vás u poslechu třetí a letos zatím poslední přehlídky hudebních dvojic, které vznikly na nejrůznějším základě. Dnešní díl zahájilo duo, které tvořil Rain Manzarek, hráč na klávesi a zakládající člen skupiny The Doors spolu s americkým kytaristou Royem Rogersem. Ray, se kterým jste se mohli setkat i na našich pódiích, se stále pokoušel oživit ikonickou kapelu, ale bez zesnulého zpěváka Jima Morrisona se na její někdejší úspěch stále nedařilo navázat. V roce 1973 to tedy osiřelí členové souboru vzdali. K žádoucímu cíli nevedlo ani pozdější přeskupení pod názvem jedné ze skladeb The Doors Riders on the Storm. K jednomu z posledních pokusů oživit skupinu došlo v roce 2010, kdy právě Manzarek spolu s Rogersem dokončili album Twisted Tales. Deska však vyšla až v červnu 2013. V květnu téhož roku Ray, muzikant polského původu, narozený jako Mančarek, podlehl svému dlouholetému boji s rakovinou. Stalo se tak v Německu na klinice v Rosenheimu, kde podstupoval speciální léčbu. Na úvod zazněla srostlice sklade Black Wine Spank Me With A Rose v podání hudební formace Manzarek Rogers, jednak jako hudební vzpomínka na působení Raye Manzareka na hudební scéně, jednak jako připomenutí jeho někdejší mateřské kapely. Dominance Iana Andersona ve skupině Jethro Tull vedla mimo jiné k fluktuaci muzikantů v její sestavě. V roce 1969 tak přišel za Tonyho Iommiho, jen se později proslavil jako člen Black Sabbath, Martin Lancelot Barr. Působil zde několik desetiletí. Se skupinou nahrával od jejího druhého alba Stand Up až do roku 2011. Pak se stal vedle Iana Andersona nejdéle sloužícím členem kapely. Když se její šéf po přestávce v činnosti v letech 2011 až 2017 rozhodl k určité změně jejího uměleckého směřování, Martina k pokračování ve spolupráci už nepozval. Barr začal od roku 1990 vystupovat i jako solista. Později si sestavil také vlastní kapelu. Kytarista Martin Barr hrál v polovině 60. let souboru The Moonrakers, kde zpíval John Carter. Jeho aktivity mimo Jethro Tull se později znovu provázaly s The Moonrakers. Když se totiž Barr s Carterem zhruba po 10 letech setkali, řekli si, že by bylo dobré natočit společně desku. Nijak nespěchali, protože vznikla až po dalších 20 letech v roce 1997 pod názvem Steady Flying Free. Nahrávání se zúčastnila plejáda zkušených muzikantů, z nichž někteří prošli i Jethro Tull. To je i případ basisty Davea Pegga nebo bubeníka Paula Badgese. Z téhle hudební kolekce teď na rádiu být zazní skladba The Student.

0: Vzácné nálezy Jaroslava Císaře na Vídu.
1: Nyní na vás čeká další dvojice věhlasných muzikantů, která po sobě zanechala jediné album. Navzdory kvalitě s ním žádných omračujících komerčních úspěchů nedosáhla. Hovořím o basistovi Jacku Bruceovi a kytaristovi Robinu Trowerovi. John Seymour Asher Bruce se narodil nedaleko Glasgowa. Talentovaný muzikant získal navzdory svým teprve 17 rokům stipendium na Královské skotské hudební akademii, kde studoval skladbu a hru na čelo. Před trvalým odchodem do Londýna hrál v uznávaných souborech jako The Graham Bond Organization nebo doprovodné skupině Alexise Cornera Blues Incorporated. Hvězdnou slávu si získal především jako člen dodnes vzývané formace Cream. Jack se po jejich rozpadu na konci roku 1968 vydal na solovou dráhu. Se svými solovými nahrávkami většinou příliš neuspěl, ale potkal se s řadou špičkových muzikantů jako s Mickem Taylorem, Billy Cobhamem, Nicky Hopkinsem nebo právě Robinem Trowerem. Robin Trower je rodákem z Londýna. V roce 1962 sformoval skupinu The Paramounts, kde se setkal s Gary Brookerem. Právě s ním se znovu sešel v legendárním souboru Procol Harum, kde působil v letech 1967 až 71. Jack s Robinem spolu v roce 2008 připravili jedinou velkou desku Seven Moons. Bohužel k ní už žádnou nepřidají, protože Jack Bruce zemřel na konci října 2014. Bylo mu 71 let. Na frekvenci Rádia Beat vám z tohoto alba posílám skladbu So Far to Yesterday.

0: Verzi Jaroslava Císaře na bídu.
1: Osudy pozdější manželské dvojice Lindy a Richarda Thompsonových se naplno protnuly v roce 1972, kdy nejen utvořili umělecké duo, ale také vstoupili do manželského stavu. Manželství se jim rozpadlo po 8 letech. Jejich třetí dítě, dcera Camilla, se narodila až po jejich rozchodu. Richard začínal už v roce 1967, když mu bylo 18, ve známé folkrockové skupině Fairport Convention. Linda Pettiferová pochází ze Skotska, ale již v 6 letech přesídlila se svými rodiči do Londýna. Zpívat po klubech pod uměleckým jménem Petersová, ale také studovat na Londýnské univerzitě moderní jazyky začala v roce 1966. Richard Thompson v roce 1971 Fairport Convention opustil a vydal se na solovou dráhu. S Lindou, dosavadní zpěvačkou souboru Albion Country Band, pak utvořil duo, které se později v dubnu 1974 přihlásil svým debutovým albem I Want to See the Bright Light Tonight. Z tvorby Richarda a Lindy Thompsonových si teď z vysílání Rádia Beat poslechněte skladbu The Calvary Cross. Pochází z jejich první společné desky, od jejíž vydání už uplynulo více než 50 let. Těch stihli společně připravit celkem 6. Samotný Richard má už na svém kontě zhruba 40 studiových solových alb, Linda 5.

0: mít krásné nálezy.
1: V roce 1973 až 78 se renomovaná birminghamská kapela The Moody Blues dopřála přestávku v činnosti. Vedlo to mimo jiné k tomu, že se její členové pustili do solových nahrávek. Jako jedni z prvních členů se takhle odvázala dvojice Justin Hayward a John Lodge. Jeden byl v souboru mimo jiné kytaristou, druhý hráčem na basovou kytaru. V červnu 1974 tak začalo v Londýně nahrávání jejich alba, které se v následujícím roce v březnu objevilo pod názvem Blue Jays. Proniklo pak až na čtvrté místo britského albového žebříčku. Justin s Johnem ale společně složili pouze dvě nové kompozice. Zbytek měli už ve svých šuplících. Zajímavé bylo složení jejich doprovodné skupiny. Jejím základem byl totiž americký Smithsonův kvartet, který si říkal Providence. Do Evropy pak dorazili pouze tři, protože jednomu z muzikantů se nechtělo opustit Ameriku. Triumf dovršil single s nealbovou titulní skladbou Blue Guitar ze září téhož roku. Za Bčko malé desky pak posloužila jedna z kompozic alba. Dostal se do britské top ten. Justin Hayward ji nahrál už v roce 1973 za pomoci skupiny 10cc, ale v době rozjeté kariéry The Moody Blues cítil, že by bylo nefér, aby ji vydal jako svoji solovku. Blue Guitar se tedy dočkala o dva roky později a zazní i v dnešním vysílání Rádia Beat.

0: Nálezy na Rádiu Beat.
1: I další dnešní dvojici tvoří muzikanti uměleckých těžkých vah. Vytvořili je v roce 1985 bubeník Pink Floyd a rovněž producent Nick Mason a kytarista Ten CC Rick Fenn, jenž spolupracoval také třeba s Mikem Oldfieldem. Jedná se o celkově druhý Masonův solový projekt mimo Pink Floyd. Ale oproti debutu Nick Mason Fictitious Sports z roku 1981 na kvalitativně nesrovnatelně vyšší úrovni. V prvním případě Nick Mason desku spíše svým jménem pouze zaštiťoval a autorsky se na ní vůbec nepodílel. V případě toho druhého pokusu z léta 1985 nazvaného Profiles je Mason s jedinou výjimkou spoluautorem všech skladeb. Deska je v převážné míře instrumentální a přiznávám, že svou jiskřivostí mě příjemně překvapila. V hudebním tisku proklamované Masonovo zalíbení swingem a jazzrockem mě totiž vždy dost vyděsí. Dvojice Mason Fenn připravila v 80. letech další 4 alba. Jedná se vesměs o soundtracky, z nich se vydání zatím dočkali 2. V dnešním vysílání Rádia Beat vám nabídnu instrumentální ukázku Black Eyes z premiérové spolupráce obou muzikantů. Hrou na saxofon se zde blízkne známý britský studiový muzikant Mel Collins.

0: Nálezy na Rádiu Beat.
1: V roce 1973 vzniklo umělecké duo, jež utvořili členové rytmické sekce londýnské skupiny The Strops. Vytvořili ho bubeník Richard Hudson, který však v daném případě přesedl na hru na kytaru a vedle toho se věnoval sólovému zpěvu. Doménou Johna Forda sice zůstala hra na basovou kytaru, ale více se zaměřil i na hru na doprovodnou a akustickou kytaru. Oba se již potkali v polovině 60. let v sestavě kapely The Five Proud Walkers. Ještě v roce svého založení dvojice vydala své debutové album Nickelodeon. Jeho zajímavostí je, že se mezi doprovodnými muzikanty objevil jako hráč na klávesi Eric Wakeman. Mezi lety 1973 až 77 dvojice natočila 4 společná alba oscilující mezi progresem a poprokem. Z albového debutu Richarda Hudsona a Johna Forda v dnešní programové nabídce Rádia Beat zazní skladba Take It Back. V témže roce vyšla i na jejich singlu.

0: Radio Beat.
1: V roce 2017 se skupina Fleetwood Mac rozhodla připomenout 50 let své existence také vydáním nového alba, na které její fanoušci čekali už 14 let. V březnu oznámené vydání nové desky v červnovém termínu vyvolalo tedy příjemné překvapení a očekávání, jenže realita nakonec měla poněkud odlišné kulisy. Ve studiích v Los Angeles zatím na avizované desce pracovali hlavně Christine McVieová společně s Lindsey Buckinghamem s přizváním bývalých kolegů, basisty Johna McVie a bubeníka Micka Fleetwooda. Jejich kolegyně zpěvačka a skladatelka Stevie Nicksová, kterou také oslovili, ale dala přednost turné ke své nové solové desce. Lindsey ani Christine však nechtěli déle čekat, protože nové nahrávky prý připravili už 2 roky, a tak album nakonec vyšlo jako jejich společný projekt. Ostatně oni dva jsou rovněž výhradními autory téhle desky. Z velmi pozitivně hodnocené hudební kolekce, podepsané pouze duem Lindsey Buckingham Christine McVieová, si teď budete moci prostřednictvím Rádia Beat poslechnout skladbu A Game of Pretend, která rozhodně nezapře nejvyšší kvalitu obvyklou od roku 1975 pro produkty s visačkou Fleetwood Mac. Jediné společné album dvojice Lindsey Buckingham a Christine McVieová se nakonec stalo pro Christine i labutí písní jejího působení ve skupině. Na konci listopadu 2022 totiž zemřela.

0: Krásné nálezy na Rádiu Beat.
1: Na závěr třetí části přehlídky, dokládající různou spolupráci uměleckých dvojic, dnes zazní rocková balada Junkman v podání Jenny Ravanové a Iana Huntera. I v daném případě sehrála důležitou roli náhoda. Hunter totiž na poslední chvíli nahradil původně zamýšleného Van Morrisona. V té době Ravanová intenzivně spolupracovala také s Ianovým kolegou Mickem Ronsonem. Ve vybrané ukázce se postaral o kytarová soula. Huntera není třeba posluchačům rádia být blíže představovat, takže v daném případě pouze zrekapituluji, že se muzice věnuje už od 60. let jako člen řady kapel, z nich jsou klíčový Mud Hoople, kde v plné šíři rozvinul svůj autorský a interpretační talent. Pracoval i jako novinář. Zpěvačka a producentka Jenny Ravan, přezdívaná Goldie, je ale jiný případ. Narodila se totiž v polské Lodži do židovské rodiny jako Geniusza Zelkovič. V roce 1947 se spolu s rodiči a sestrou vystěhovali do Spojených států. Byli jedinými členy rodiny, kteří přežili holokaust. Goldie je na hudební scéně aktivní již od roku 1962, kdy byla členkou souboru Goldie and the Gingerbread. S nimi vydala celkem 3 alba, později působila Ten Wheel Drive. Skladba Junkman se objevila v roce 1979 na druhém zpěvačině albu And I Meet It. Příště vám představím mini přehlídku kapel, které se dočkaly vydání pouze jediného alba. Zazní Abraxas Pool, Bitters, Tony Red, Leviathan a další. Vážení posluchači, na setkání s vámi u poslechu dalšího pořadu Krásné nálezy na Rádiu Beat se už příští týden opět těší Jaroslav Císař. Závěr dnešního vydání Krásných nálezů patří nádhernému duetu v podání Jenny Ravanové a Iana Huntera Junkman z roku 1979.

0: Express.cz.
1: Sestra, podejte mi kartu. Aha, tak to je jasný případ.
2: Rocková kartoteka. Doktora Podzimka.
3: Na Rádiu Bee.

0: z lékaře, ale jděte. Rocková kartotéka na Rádio Beat.
1: Krásný dobrý večer, býťáci, býťačky. Máme 6 minut po 8 hodině večerní. Posloucháte Rádio Beat, já jsem Honza Amerník a mým úplně prvním úkolem dnes večer je přivítat doktora Honzu Podzimka. Honzo, vítej, ahoj.
2: Ahoj Honzo, díky moc, díky.
1: Pravidelný pondělní pořad Rocková kartotéka, který Honza připravuje, je samozřejmě před námi. Pojďme do toho.
2: Máme...
1: My jsme minule neoznámili nové písmeno. Ano, my to jsme to zatajili.
2: Bude to poprvé s novým písmenem, ale celkově jsme už na 208. pozici, 208. pokračování rokové kartotéky. No a písmeno from the beginning. Pojďme začít od začátku. Písmeno A.
1: O.
2: A. Ačko. A já jsem zjistil, že tam mám tolik nových a zajímavých kapel, protože kdysi v minulosti už jsme si to písmeno připomínali, ale je tam spousta nového, takže budu vybírat takové ty zajímavější kapely. Možná na rozdíl od toho písmene R z minula nebudeme mít tak dlouhé vstupy, protože myslím, že na úkor hudby to dlouhé povídání taky není úplně ono, ale dáme si o to víc kapel a možná stihneme víc jak 12 za ty 3 hodiny našeho pořadu. Pojďme do ní, pojďme do Ačka. A začneme první libůstkou, Honzo, naší že oblíbenou, čili rock'n'rollem. Rock'n'roll nám zprostředkuje kapela Agnes Strange. Agnes Strange byla britská tříčlenná hardrocková a blues rocková kapela založená v Southamptonu v hrabství Hampshire. Po podpisu smlouvy s nahrávací společností vydali v roce 1975 první studiové album Strange Flavor. A ještě ve stejném roce se skupina rozešla, ale v roce 2000 se pokusili o comeback, natočili a vydali druhé album Theme for a Dream a poté se kapela definitivně rozpadla a dodnes už se nesešla. My si zahrneme z prvního studiového alba Strange Flavor z roku 1975. Než se tak stane, tak si pojďme říct, jací tři muzikanti tu kapelu tehdy tvořili v tom 75. Byl to John Westwood, ten zároveň zpíval a hrál na kytaru, Alan Green, baskytara zpěv a Dave Rodwell, bicí zpěv. No a my si dáme skladbu, která celé album odvírá, nese název Give Yourself a Change.

0: Rocková kartotéka na Rádiu Beat.
1: Tak Honzo, řekl mi, že písmeno A jsme začali důstojně a podle stopáže koukám, že důstojně budeme i pokračovat.
2: Ano, ten roket se povedl, tý kapela Agnes Strange, tak doufám, že nesklamou ani Američané AB Sky. AB Sky, původně New Blues se ta kapela jmenovala, byla americká electric bluesová čtyřčlenná skupina z města Milwaukee ve státě Wisconsin, která vznikla už v roce 1968. Poté se přestěhovali do San Francisca a změnili si název na AB Sky. Podepsali smlouvu s MGM Records a natočili eponymní debutové album, které vyšlo v roce 1969. Skupina se poté rozpadla. V březnu 1970 vznikla nová sestava, která natočila druhé album Ramblin' On. Kapela poté začala nahrávat třetí album, ale rozpadla se dřív, než se podařilo jej dokončit. Čili osud nebo scénář stejný jako ty Agnes Strange, jo? Dvě alba a konec, a to druhý s velkým odstupem vždycky. Čtyřčlenná sestava AB Sky byla následující. Dennis Geyer, zpěv, kytara, Howard Wales, klávesy, Jim Marcotte, basová kytara, a Terry Anderson, bicí, zpěv. Z prvního alba, které je eponymní, kapely AB Sky, si pojďme pustit zase úvodní věc, odvírák s názvem You Upset Me, Baby.

0: Z lékaře, ale jděte. Rocková kartotéka na Rádio Beat.
1: Rocková kartotéka okolo nového písmene v novém šuplíčku, a sice nadepsaném písmenem A.
2: A od tohoto písmene pochází kapela, kterou, zvlášť pánové, no oni dámy se taky holí, že jo, ale pánové, kteří se holí vousy teda, jo, tak budou
1: já
2: znát.
1: Ne.
2: No, vlastně ano, Honza, správnej ZZ Topák, že jo. Ale fakt je ten, že jinak většina mužů to bude znát, protože když se holí, tak používají aftershave.
1: Já když se holím, tak krvácím. To je taky slavná věta.
2: Z čeho to je? No, to je z nějakého, no, ano.
1: Z Marečku podejte mi pero.
2: Jo, jasně. Ano, skvělý film. Takže aftershave bez toho třetího slůvka lotion, ale nicméně tihleti Švýcaři vydali pouze dvě studiová alba a první z nich nese název Skin Deep. Pojďme si v několika větách jenom říct o téhle zajímavé kapele z města Bien ve Švýcarsku. Progresivně rocková kapela. Aftershave byla švýcarská rocková a blues rocková tříčlenná kapela, která vznikla v městě Bien v květnu 1968. Po podepsání nahrávací smlouvy natočili a vydali své debutové album v roce 1972, a to na labelu Splendid Records. Vydali dohromady, jak už jsem teď předeslal, dvě studiová alba, to druhé až v roce 1989, a mají taky jedno koncertní album, které s velikým, velikým odstupem bylo vydáno v roce 1996. No a jací tři pánové tvořili tuhle švýcarskou kapelu Aftershave? Byl to Pierre Alain Kessy, ten zpíval a hrál na kytaru, byl to frontman kapely. Jean-Claude Fontana byl baskytarista a Rodolphe Baumgartner byl bubeník a perkusista. Z prvního alba Skin Deep jsem vybral devátou skladbu Sunflower.

0: Rocková kartotéka na Rádiu Beat.
1: Pěkný večer, přátelé, už máme 8:30 po 8:30. Posloucháte Rádio Beat, já jsem Honza Hamerník, se mnou je ve studiu doktor Honza Podzimek, který pravidelnou pondělní kartotéku, rockovou kartotéku, připravuje, protože svou obrovskou sbírku CDček, rockových CDček, má utříděnu stejně jako svou kartotéku pacientů ve své ordinaci. To znamená podle abecedy. A teď jsme u písmene A.
2: A první hodině se nám podařilo hned uvést hned dvě naše libůstky s Honzou Hamerníkem, protože ta druhá libůstka je rocková dáma. A to není dáma ledajaká, ten hlas, no poznáte. Kapela Affinity. Jsme opět v Británii, tentokrát na univerzitě v Sussexu, protože Affinity byla anglická jazzrocková kapela, aktivní od poloviny roku 1968 do ledna 1972. Počátky skupiny ale sahají do doby kolem roku 1965, a to na vědeckou katedru University of Sussex v Brightonu v Anglii. Tři studenti založili Az Jazz Trio, které hrálo na univerzitních akcích a místních koncertech. Po skončení univerzity Nave a Serple, to jsou jména dvou členů téhleté formace, spolu s členy dalších kapel, shromážděných z jiných univerzitních formací, založili popovou skupinu Ice. Ačkoliv Ice byla komerčně poměrně úspěšná, vydržela jen asi rok, než se rozpadla. Či kapela pokračovala v konkurzech na zpěvačku. Rozhodnutí jednoznačně padlo na učitelku angličtiny, kterou byla Linda Hoyley. Poté, co získali půjčku, koupili vybavení potřebné k založení skupiny. Léto 1968 strávili zkoušením, psaním a také odpočíváním v pronajatém bungalovu na okraji Brightonu. První věc, kterou museli udělat, aby vymysleli název kapely. Nakonec se rozhodli pro název Affinity, který vznikl podle názvu alba Affinity od Oscara Petersona z roku 1961. No a kapela nám připravila skvělých 5 studiových alb, to poslední vyšlo v roce 2012, a jedno koncertní album z roku 2003. My budeme hrát z prvního alba, z eponymního alba Affinity, a to natočila 5členná sestava, tak samozřejmě již zmíněná Linda Hoyley, solová zpěvačka. Linton Nave, klávesy, Mo Foster, basová kytara, double bass, Mike Jobb, elektrická, akustická a 12-strunná kytara a taky perkuse. No a Grant Serple, ten seděl za bicími. Pojďme tedy do prvního alba a pojďme si dát zase v trošku jiné úpravě dělenovku s názvem All Along the Watchtower.

0: Sestro, podejte mi kartu. Aha, tak to je jasný případ.
1: Rocková kartoteka. Doktora Podzimka. Na Rádiu Beat.

0: z lékaře, ale jděte. Rocková kartotéka na Rádio Beat.
1: Krásný dobrý večer, Víťáci, Víťačky. 4,5 minuty po 9. hodině večerní. Rádio Beat, Honza Hamerník, Honza Podzimek, Rocková kartotéka, písmeno A.
2: A od tohoto písmene se odvíjí název skupiny z Toronta kanadského. A sice A Passing Fancy. A Passing Fancy, skupina jednoho alba. Skupina jednoho alba, to je taková moje libůstka. To jsou kapely, které se sejdou v různém časovém období, natočí jednu jedinou desku, když pozbírají dostatek materiálu na ní a zmizí v propadlišti dějin rockové hudby. To je i případ této kanadské kapely. A Passing Fancy byla kanadská garážová rocková kapela z Toronta, byla aktivní v letech 66 až 1969. V červenci 1965 založil na střední škole Downsview Brian Price vlastní kapelu The Dimensions. Poté, co The Dimensions odehráli koncerty na mnoha středních školách po celém Ontáriu, se stali domácí kapelou v Café El Patio v Yorkville Village. V lednu 1966 si skupina změnila název na A Passing Fancy. Během tohoto léta 1967 hráli na výstavě Expo 67 v Montrealu. V té době měly natočeny 4 singly, které byly použity jako základ nahrávání toho jejich jediného studiového alba v roce 1968. Album pak vyšlo v listopadu 1968. A v červnu 1969, čili zhruba po půl roce, se skupina rozpadla. Skupina byla pětičlenná. Jay Telfer byl hráčem na rytmickou kytaru, Brian Price byl solový zpěvák a hráč na varhany. Rick Mann, basová kytara, Phil Sion, solová kytara a Louis Pretil, bicí. Takže ze stejnojmenného alba, jako je název kapely, si pojďme na skladbu, která vyšla v listopadu 1968 s názvem Your Trip.

0: Rocková kartotéka na Rádiu Beat.
1: Pokračuje rocková kartotéka okolo písmene A.
2: V polovině třetí hodiny si dáváme poslední libustku Blues jako řemen. Teď si dáme blues také, nebude jako řemen, bude krátké, ale blues to bude. A bude to blues podání holandské skupiny. Dokonce z Haagu, holandského přístavního města Haag, kde bylo semeniště takových těch blues rockových kapel, jako například Golden Earring a podobně. Tahle ta skupina nese název After Tea. Je to kapela tří studiových alb a to třetí z roku 1970 nese název Joint House Blues. A tak se taky jmenuje první skladba, která celý album otvírá. Album vyšlo v říjnu 1970 a než si řekneme složení těch čtyřech členů v téhle kapele, tak si pojďme říct o té kapele třema větama. After Tea byla čtyřčlenná holandská legendární bluesrocková kapela, založená v Haagu už v roce 1967. Původní název skupiny byl The Tea Set, kde původně hrál Ray Fenwick, kytarista Spencer Davis Group. V roce 1970 se změnilo personální obsazení skupiny a s ním i zvuk třetího alba, po jehož vydání se skupina v roce 1971 rozpadla. V roce 1975 se pokusili o reunion, natočili jeden single Mexico, ale dál již nepokračovali. Skupinu tvořil Ferry Lever jako kytarista. Paul Eduard, to byl zpěvák a hráč na basovou kytaru. Uli Grün, varhaník, a Ilja Gord, ten seděl za bicími. Takže a kapela After Tea, jejich třetí studiové album Joint House Blues a stejně se jmenuje i odvírák tohohle alba.

mladých školáků z bavorského města Garmisch-Partenkirchen. Skupina působila jako trio s častou migrací zpěváků. Jejich první koncert se konal v blízkém Oberammergau. Jejich jediné LP bylo v roce 1973 nahráno během 2 dnů na magnetofonu Revox se 4 stopami. Jako první inspirace kapely byly dvojice Hardin a York. Později se ovlivnili dalšími britskými interprety, jako například Nektar, Atomic Rooster, Stray, Cressida a King Crimson. Kapela jako konzistentní trio s dalšími procházejícími členy pokračovala až do podzimu 1974. No a to konzistentní trio bylo následující. Willy Kruta, to byl vokalista, hráč na varhany a na elektrické piano. Jeho bratr Michael Kruta byl bubeník, perkusista a zpěvák. A Wolfgang Netza byl hráč na kytaru a také na basovou kytaru. Takže z jediného alba skupiny Enigma Diluvium si pojďme dát skladbu You Must Run.

0: Rocková kartotéka na Rádiu Beat.
1: Pěkný večer, přátelé, máme 6 minut po 9:30. Posloucháte Rádiu Beat, já jsem Honza Hamerník. Jak pravidelně v pondělí říkám, mám páté kolo uvozu, protože hlavní a nejdůležitější je tady Honza Podzimek. Ten pondělní večery připravuje. Honzo, pojď do toho, písmeno A.
2: Písmeno A už po druhé, dnešní večer kanadská skupina opět z Toronta, opět tedy kapela progresivně rocková, hard rocková. A Foot in Cold Water, známá také jako AFIC, A-F-I-C, byla kanadská rocková kapela, která působila v 70. a 80. letech 20. století. Skupina vznikla v roce 1970 v Torontu, v Ontáriu, ze tří dalších skupin, a to Nucleus, Lords of London a Island. Společně podepsali nahrávací smlouvu s Frankem Devicem ze společnosti Daffodil Records, který novou kapelu pojmenoval A Foot in Cold Water. Skupina u této společnosti natočila prvá tři alba. V roce 1976 společnost Daffodil vyhlásila bankrot. V roce 1977 nahráli zbývající členové skupiny single Breaking Through pro Anthem Records. Single se však stal komerčním neúspěchem a kapela se následně rozpadla. Diskografie kapely čítá 4 studiová alba, to poslední bylo vydáno v roce 1977. My ovšem hovoříme o prvním studiovém albu, z kterého si za chvilinku zahrajeme, to je z roku 1972 a je eponymní, A Foot in Cold Water. Natočili ho Alex Meshin, solový zpěvák, Bob Horn, varhaník, ale také hráč na klavinet, Huey Legat, basová kytara, akustická kytara, Danny Taylor, picí perkuse, a Paul Neumann, rytmická kytara, solová kytara, slide kytara, akustická kytara, bas kytara. Tolik tedy pětičlenné obsazení kapely už zmíněné A Foot in Cold Water. A my si dáme skladbu In Heat.

0: z lékaře, ale jděte. Rocková kartotéka na Rádio Beat.
1: Tak Honzo, čím ukončíme druhou hodinu dnešní kartotéky?
2: S žánrově naprosto odlišnou kapelou od toho klasického roku, co jsme si doteď hráli, a sice dáme si kapelu Adam and the Ants.
1: Adam a Mravenci.
2: Adam a Mravenci. Adam und a Maizen. New Wave, post-punk, punk rock, alternative rock, to jsou žánry tyhle tý kapely, alespoň na prvním ze tří alb, které vydali, protože následně už jsou to všechno solové projekty Adama Enta. Adam and the Ants byla anglická rocková skupina, která vznikla v Londýně v roce 1977. Kapela existovala ve dvou verzích. V obou figuroval Adam Ant, a to mezi lety 1977 až 1982. První fáze začala, když byla kapela založena v květnu 1977 až do listopadu téhož roku, tak to se jmenovala Ants. Později změnili svůj styl z punk rocku na postpunk a new wave a vydali jedno jediné album. Finální sestavu v této verzi tvořili Dave Barbarossa, Matthew Ashman a Lee Gorman. Všichni opustili kapelu v lednu 1980 na návrh jejich manažera a založili Bow Wow Wow. Tuhle kapelu proslavila nezletilá zpěvačka. Druhá verze skupiny Adam and the Ants byla známá používáním burundských bicích, burundských bubnů. Tato verze skupiny existovala od února 80 do března 82 a dosáhla významného komerčního úspěchu ve Velké Británii. Takže kapela má za sebou tři studiová alba, které jsme si teď popsali. Poslední vyšla v roce 1981. A na prvním albu, kdo nosíte rádi bílé ponožky, tak se jmenuje Dirk Wears White Socks. Natočili tohletu desku čtyři muzikanti. Adam Ant. Elektrická akustická kytara, solový zpěv, piano, harmonika. David Barbarossa, bicí. Matthew Ashman, kytara a piano, a Andrew Warren, bas kytara. Takže z prvního alba pojďme do poměrně dlouhého odvíráku, je to skladba o dvou částech a je to Car Trouble Parts 1 and 2.

0: Sestro, podejte mi kartu. Aha, tak to je jasný případ.
1: Roková kartoteka. Doktora Podzimka. Na rádiu B.

0: strach z lékaře, ale jděte. Rocková kartotéka na Rádio Beat.
1: Krásný dobrý večer, Bíťáci, Bíťačky. 6 minut po 10. hodně večerní. Posloucháte Rádio Beat, já jsem Honza Hamerník, se mnou ve studiu doktor Honza Podzimek a Rocková kartotéka má před sebou poslední dnešní hodinku. Pro dnešek, ano. Poslední hodinku, písmeno A, to je to důležité. Písmeno, kterým začínají názvy všech kapel a nebo solových interpretů.
2: Ano, eventuálně Adam and, jo, tam jsme měli to A hned dvakrát, přesně jméno i příjmení. Ale teď máme podruhý krautrock tady, milí Bíťáci a Bíťačky. Podruhé krautrock, který nám přináší kapela Abacus. Abacus byla německá rocková skupina, která vznikla v městě Hamm, severovýchodního Dortmundu, koncem 60. let. Původní název skupiny byl Fashion. Po příchodu britského zpěváka Chrise Williamse ze skupiny Grail v roce 1971 si skupina změnila název na Abacus. Debutové album obsahuje prvky progresivního roku, míchající britské a krautrockové hudební vlivy. Poté se skupina stala více excentrická, vydala další 3 alba s popovým zvukem. Do poloviny 70. let se sestava kapely kompletně změnila. Z původní sestavy zůstal pouze Klaus Kohlhase, který v roce 1979 skupinu rekonstruoval. Diskografie kapely je 8 studiových alb, to poslední je dokonce až z roku 2022, ale my se vrátíme do roku 1972, kdy v květnu vyšlo album Just a Day's Journey Away, druhé studiové album. A to bylo natočeno těmito 5 muzikanty. Chris Williams, solový zpěv, akustická kytara, to je ten britský zpěvák. Klaus Kohlhase, basová kytara, harmonika, perkuse. Hans Rolf Schade, kytara, sitar, perkuse. Chris Barucki, varhany, piano. A Felix Hans, bicí. Takže skupina Abacus se nám teď představí z toho druhého alba Just a Day's Journey Away skladbou What Else? Thank you.

0: Rocková kartotéka na Rádiu Beat.
1: Ano, Rocková kartotéka, písmeno A.
2: A od tohoto písmene si pustíme londýnskou skupinu Ecolite. Ecolite a jejich druhé album studiové. Ecolite byla britská čtyřčlenná folkroková skupina, kterou vedl kytarista, skladatel a zpěvák Gordon Giltrap. Skupina byla aktivní v letech 1969 až 1971. V letech 70 až 71 vydali dvě alba. V době vydání druhého alba už Giltrap skupinu opustil. Složení kapely na druhém studiovém albu bylo následující. Don Partridge byl zpěvákem, hráčem na akustickou kytaru a na vibrafon. Brian Cresswell, flétna a alto saxofon. Malcolm Poole, kontrabas, housle a Ian Hoyley, bicí. Z druhého alba skupiny Ecolite, označené nebo nazvané jednoduše Ecolite 2, si pustíme skladbu s názvem Long Way to Go.

0: strach z lékaře, ale jděte. Rocková kartotéka na Rádio Beat.
1: Pěkný večer, přátelé, máme tady 10:30. Ano, 22 hodin, 30 minut. Posloucháte Rádio Beat, já jsem Honza Hamerník, se mnou ve studiu Honza Podzimek. A teď přišla ta chvíle, na kterou se každé pondělí těšíme, vždy právě takto okolo 10:30. Asi

0: muzice chvíle pro blues jako řemen.
1: No dnes večer máme blues v podání americké skupiny ABE, to je zkratka názvu American Blues Exchange. ABE alias American Blues Exchange byla americká bluesová psychedelická pětičlenná skupina z konce 60. let. Skupina byla složena výhradně ze studentů Trinity College v Hartfordu ve státě Connecticut. Skupina vznikla na rozhraní let 1967 až 1968 a rozpadla se v letech 1969 až 1970. Víc jsem o téhle bluesrockové psychedelicky rockové kapele nedohledal. Jenom si pojďme říct pětičlenné obsazení. Budeme hrát z jediného alba z roku 69, které skupina vydala. To album nese název Blueprints a bylo natočeno těmito členy. Roy Dudley byl hlavní vokalista, hráč na harmoniku, tamburínu a na kravský zvon. Roger Briggs, kytara. Dan Mixter, druhá kytara, flétna, zpěv. Peter Hartman, basová kytara a pátým členem skupiny byl Dale Reed, bicí, perkuze a v některých skladbách také zpěv. Takže pojďme do skladby číslo 2 na tomto albu od skupiny ABE, která nese název Cold from Blues.

0: Roková kartotéka na Rádiu Beat.
1: Roková kartotéka, přátelé, a teď necelé dvě a půl minuty před 11:15. V podstatě už i smutné loučení.
2: Ano,
1: tak co tam máme jako poslední kousek, Honzo?
2: No, na závěr si dáme něco malinkého z Psychedelického roku, ale zejména tedy skupinu, která tak často na vlnách Rádia Beat neúčinkuje, protože budeme do Chile a zase s kapelou Agaturbia. Agaturbia byla vlivná chilská čtyřčlenná rocková skupina, založená už v roce 1969 v Santiago de Chile se zpěvačkou Denis v obsazení této kapely.
1: Takže rocková dáma.
2: Takže zároveň i po druhé dnes večer rocková dáma. Ano, děkuji za upozornění. Skupina se rozpadla v roce 1974, ale znovu se dala dohromady v roce 2000, pak 2006 a při mnoha dalších příležitostech, jako například, když začala pracovat na novém materiálu. Já nevím, co je to teď za módu, že ty kapely po letech se zase vrací, no. Diskografie 4 studiová alba, poslední z roku 2017. A obsazení kapely, jak jsem zmínil, bylo čtyřčlenné. Už jsem prásknul tu rockovou zpěvačku Denis. To byla hlavní teda zpěvačka kapely. Potom ale také tam fungoval Carlos Corrales jako solový kytarista, Ricardo Briones jako baskytarista a Willy Nevada, ten seděl za bicími. Takže, přátelé, budeme se loučit. Než se tak stane, tak si ještě připomeneme, že se jedná o stejnomenné album, jako je skupina, čili Agaturbia, a zahrajeme si skladbu Crimson and Clover.
1: No a my se ale rozloučíme, Honzo. Takže, přátelé, víťáci a víťačky, krásný zbytek večera a dobrou noc vám přejí
2: Honza Pocimek,
1: Honza Hamerník, mějte se báječně a poslouchejte maminku.

0: Nastal čas na 11 skoro zapomenutých pecek z rockové historie. 11 na Rádiu Beat.
1: Příjemný a dobrý ten dnešní pondělní večer ze studia Rádia Beat vám přeje od mikrofonu Martin Vysušil. Je tu pondělní 1001. 11 a já jsem po dlouhé době vybral téma beze slov. Tedy ne, že by songy byly beze slov, tam samozřejmě texty budou, to si užijeme, ale já budu potichu, protože jedenáctka je dlouhá a aby se tam ty songy všechny vešly, tak dnes to bude v rámci toho hesla Jak to máš rád? No, hlavně bez řečí. Já budu prostě držet pisk. Začneme pěkně s Iron Maiden, Run Silent, Run Deep, From the Inside, to jsou Def Leppard a tam je to ticho schováno v textu. Pak přijdou Dream Theater, Silent Man, potom 38 Special, Shattered the Silence. Molly Hatchet nabídnou Silent Reign of Heroes a Silence is Golden je písnička, kterou složili a natočili Garbage v roce 2001. O dalších si povíme za chvíli. Pojďme to odstartovat z Run Silent Run Deep. Dobrý večer.

0: A jak by se vám to líbilo? Jak to máte rád?
1: Hlavně bez řečí.
2: 11 v 11 na Rádiu Bí.

0: je jich 11. A všechny mají něco společného.
1: 11 v 11.
0: Na Rádiu B.
2: Společné ticho v názvu anebo v textu písně. V tomhle případě kapely Def Leppard a songu From the Inside. To bylo skryto ve verši Thoth Your Screams Break the Silence. A dál Dream Theater.

0: A jak by se vám to líbilo? Jak to máte rád?
1: Hlavně bez řečí.
2: 11 v 11 na rádiu B.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: O co méně slov tedy ode mne, o to více muziky v té 1001. jedenáctce v 11. Molly Hatchet jsou ti, kteří budou pokračovat se svým albem Silent Reign of Heroes a stejnojmenným songem z roku 1998.

0: 11 v 11.
1: Na Rádiu B.
2: Mlčeti zlato, to platí v případě dnešního večera dvounásob. Silence is Golden, song kapely Garbage z roku 2001 a za malou chvíli už pojedeme dál, protože tenhle ten song je šestý. Sedmičkou bude Robert Plant a Darkness, Darkness. Osmička Lacuna Coil a nádherný cover Depeche Mode. Enjoy the silence a další si povíme za chvíli.

0: 11 v 11 na Rádiu Beat.
1: A jak by se vám to líbilo? Jak to máte rád?
2: Hlavně bez řečí.

0: A jak by se vám to líbilo? Jak to máte rád?
1: Hlavně bez řečí.
2: 11 v 11 na Rádiu Bí.

0: 1011.
1: Na rádiu B.
0: Ta minulá 1011 byla trošku více upovídaná, tak dnes to máme pěkně v tichu, beze slov. Slova jsou jenom v textech písní a jinak se o tichu zpívá, ať už se to vyskytuje přímo v názvu písně a nebo jenom v textu, ale to ticho je tu s námi dnes celý večer. Nejinak tomu bude i s tou devátou písní, kterou dali na albu Full Circle v roce 2009 Creed a nazvali ji Away in Silence. Pak přijde Lemmy a ukázka z alba Aftershock, která se jmenuje Silence When You Speak to Me. No a tu poslední, tu si objasníme až úplně na konec.

0: 11 v 11 na Rádiu Beat.
1: A jak by se vám to líbilo? Jak to máte rád?
2: Hlavně bez řeči.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: A je tu finále dnešního pondělního večera. Bylo to celé o tichu. Měli jsme tu zatím Iron Maiden, Def Leppard, Dream Theater, 38 Special, Molly Hatchet, Garbage, pak přišel Robert Plant, Lacuna Coil, Creed, Motorhead a úplně na finále tu budou Gamma Ray. Jak jinak nežli poslední 11. song o tichu. Já jenom připomenu, že 11 v 11 bude příští týden zase od 23 hodin. Teď bude večer za chvíli pokračovat reprízou Hard and Heavy a pak přijdou další a další pořady Rádia Beat, jak jste zvyklí. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Mějte se krásně, dobrou noc, ahoj, Martin Vysušil. A Gamma Ray nabídnou no co jiného nežli ticho, The Silence.

0: Metal Fest Open Air 2026 je téma dnešního vysílání pořadu Hard and Heavy. Tak jak jsem to minulý týden sliboval a říkal jsem, že jestli Jirka trefí do Prahy přes všechny ty uzavíky, zácpy a rozkopané silnice, takže si o tomto tématu pohovoříme. Teď už je úplně evidentně jasný, že trefil, dojel včas, no. Takže přeju příjemný poslech. A Jirko, tobě pěkný večer tady u nás nabídl.
1: Krásný večer všem.
0: Tak jaká byla cesta, se tě nebudu ptát, protože jezdím opačným směrem a vím, jaká byla cesta. Je to skutečně zážitková taková exotika, veď, to cestování po České republice.
1: Lezí v zásadě v noci, ano. Kdy je dálnice volná.
0: Ano.
1: No, tak musíš přijet do Prahy o 12:30 ráno, jít na hotel a ráno vstát a jet do rádia být.
0: No. Nás čeká Metal Fest Plzni, tak tam se to relativně dá, protože ta cesta z muzikanty letiště versus areál není tak strašná, ale úplně nevím, jak to budete mít s dojezdem na Masters, to budete vyrážet taky v noci.
1: Ale ten plzeňský Metal Fest má fakt dobrou lokaci. Ta hodina po dálnici, která nebývá tak rozbombardovaná, jako je ta naše slavná D1, tak to je fakt velká výhoda pro ty kapely, které letí letadlem. No a my se snažíme vyhýbat D1 i z Masters of Rock, teda nelítáme do Prahy, všem doporučujeme letat do Vídně a jezdit z Vídně do Zlína, jo, takže snažíme se tomu
0: vyhnout. Já jsem si to říkal, léta to tak sleduju, že jako dávat těm lidem svačinu, když je to volný, jak je to 4 hodiny. Takže
1: záleží, dobře. Jak je provoz na parkovišti před Brnem. Víš?
0: Ano, ano, to je pravda. Věřme tomu, že to bude už jenom lepší a lepší, ale dopravní mapy obvykle ukazují teda úplně opak, aspoň zatím. Nevíš nahoru, dokdy se to má budovat u Brna, tam ta propojka?
1: Vůbec.
0: Tak to jsme odbočili teda někam úplně jinam, než jsem chtěl, protože my se budeme bavit o Plzni. Plzeň je první na řadě v té trojici, já vždycky říkám, královských melodických festivalů. I když teda jsou tam i kapely, které patří mezi ty méně melodický. Metal Fest, Masters of Rock a Rock Castle, ty jsou před námi i v letošním roce. My se postupně sejdeme ke každému. Teď aktuálně je témata Plzeň právě pro ty, kteří se chystají. Ať už třeba, protože jedou poprvé, aby měli ty základní informace, ale taky pro ty, kteří jezdí pravidelně, aby zjistili, co je jinak, než jak na to třeba byli zvyklí, nebo jak to bylo postaveno v loňském roce. To postupně probereme, máme na to hromadu času a zahrajeme si k tomu samozřejmě hromadu muziky z těch, které letos na Metal Festu uvidíme. Ve třech dnech, respektive čtyřech dnech, viď? To je ta hned ta první
1: to
0: změna.
1: To je zásadní změna. Tak. Tak letos jsme šáhli k tomu, že ono se sem tam vykoukne jako ve světě, ale i u nás jako model, že k festivalu lepím ještě další samostatný koncert a tím trošičku rozšířím jakoby na dny a na působení ten festival. A my jsme letos šáhli taky k tomuto kroku a standardně Metal Fest probíhá pátek, sobota, neděle, je to třídenní záležitost. A teď jsme k tomu udělali otvírací večer, opening night s kapelou Sabaton a jejími speciálními hosty. Tenhle ten otvírací večírek probíhá ve středu, to znamená dva dny před Metal Festem a my jsme vlastně veškeré služby jako navázali na ten Metal Fest, tak aby se to celý propojilo i s tou jednodenní jakoby prolukou a samozřejmě je třeba říct, že Metal Fest má samostatné stupenky na 3 dny nebo i jednodenní a co se týká toho Sabatonu s jeho speciálními hosty, tak to je taky samostatná stupenka, ale už prostě pro fanoušky, kteří chtějí zůstat na ty 4 koncertní dny v Plzni, tak už platí to, že bonusově jsme třeba, nevím, parkování a stanování, kdo měl objednaný kemp, parkoviště na Metal Fest, tak automaticky se mu to prodlouží o ten jeden den i na ten Sabaton, takže už nic nedoplácí a má to v rámci jakoby té Metal Festové ceny. Ten, kdo samozřejmě přijede na Sabaton jenom extra, tak si třeba to parkoviště musí jako jednodenní jakoby zaplatit, ale ten, kdo prostě to bere jako balíček s Metal Festem, tak má tady tuhle tu akci. Co se týká, pak samozřejmě jede to v režimu těch čipů, bezhotovostní platby a takhle, takže se nasazují ty náramky a to je taky zajímavé, protože tam jsme taky nad tím přemýšleli, jak to provázat a co nejvíc zjednodušit, aby prostě fanoušek to měl co nejjednodušší, takže tam bych řekl, že když někdo zůstává Sabaton a Metal Fest, jeden den hned v tu středu dostane náramek k Sabatonu, protože ten den vydáváme jenom náramky Sabatonu, on si ho nabije ten čip, tak si s ním může platit i ty další dny na to Metal Festu, znamená musí to nějak vyvádět, převádět ty peníze, prostě nabiju si to hned první den ve středu na Sabatonu a můžu tím prostě platit celý Metal Fest, jo. Samozřejmě, že ke vstupu dostane další náramek k tomu sabatňáckému, dostane náramek Metal Festu, ten taky má čip, ale už se ho nemusí nabít, protože už si nabil ten jeden, s kterým platí prostě všechny 4 festivalové dny.
0: Ano, tak to je hned po odkrytí toho, že ten bezhotovostní systém platí i letos na Metalfestu. A to jsme ten Metalfest vlastně ještě neotevřeli, protože se bavíme o tom zahřívacím kole. Tak dáme si nějakou muziku, která se týká našeho plzeňského setkání a budeme pokračovat v povídání.

0: sabaton den. Já teda bych ještě sluší se říct, jako, že to není jenom sabaton, který bude mít velký dvouhodinový show, kterému na pódy bude vévodit největší tank v historii, který na pódiu měli, takže bude to úplně jiná produkce, jiný setlist, než měli na posledním turné, které bylo v Ostravě. Ale bude mít strašně zajímavé speciální hosty, takže bude zde zpěvačka Nightwish Floriansen, jo, a je to takový prostě i milý, jako možná fanoušci ví, tak, nebo neví, jako že Hannes Bubeník, vlastně v Sabaton, je manžel Floriansen, jako mají spolu děti a takhle, jako, takže prostě bude to taková fakt jakoby rodinný večírek v zákulisí. Musím říct, no dál do té rodiny, když šáhne do rodiny Sabaton, tak před Floriansen vystoupí skupina Majestica, jo, což je vlastně taky kapela bývalého člena Sabaton. No a úplně první otvírací kapelou bude skupina Skardust, což je taky vážená rodinu Sabaton, řekněme, jako jakou tu širší, když řeknu, protože v letošním roce, když jeli turné, které no vlastně ne v letošním roce, bylo to na konci loňského roku, hráli Ostrava Arenu v Ostravě k aktuálnímu albu, tak měli Great Orchestra, což byl prostě otvírací koncert před Sabaton, což byla prostě neskutečná jakoby show v podání velkého opravdu sboru, orchestru a takhle, jako bylo to moc pěkný. A vlastně jedna členka, jeho frontmanka, hlavní zpěvačka jakoby tohoto orchestru má kapelu a ta kapela Skardust se objeví teďka jako i na, v rámci toho Sabaton otvíracího dne k Metal Festu. Takže nás čeká jakoby super otvírací den, kde vlastně o 4 hodin se otvírá amfiteátr Lochotín. V 17.30 začíná Skardust, pak v 18.30 Majestica, 19.45 Floriansen, kde uslyšíme samozřejmě i hity Nightwish, což je prostě taková trošku realita, protože mají teďka velkou koncertní pauzu, jak všichni ví, a kapela v této chvíli není aktivní. No a pak je dvojhodinový koncert Sabaton, který bude od 9 do 11 hodin večer. Takže je to opravdu 4 zahraniční hvězdy, krásný večer hned na úvod Metal Festu a prostě musíme se na to víc než těšit.
1: No je zajímavý, když se tak podívám na to, co jsi ty říkal, že se jako v tu středu, v tom zahřívacím dni, jako spojily ty rodiny okolo té kapely dohromady, tak přesný opak se děje v pátek na začátek Metal Festu, protože pupeční šňurou spojená dvojčata, jestli se nemýlím, se nám roztrhla. Hrajou Tri-State Corner a nejsou tam Rage.
0: Ano, ano, je to tak, jako ano, Rich totiž účinkujou na jiném festivalu v České republice, my jsme je poslali do Hranic na Moravě, na, myslím, že Rokové hranice se to jmenuje, takže tím pádem, jako, my se snažíme v tom létě, aby ty kapely, kterým se věnujeme, které zastupujeme, aby nehráli těch festivalů více a prostě, abychom opravdu drželi nějakou exkluzitu pro daný festivaly, takže tam se nám to trošku roztrhlo, Rich jedou do Hranic a Tri-State Corner zůstávají na Metal Festu.
1: Ale přejíždějí potom prudce teda do Hranic, ne? Protože tam se nám střídají členové.
0: Ano, členové se střídají, to je pravda. Jako jo.
1: Tak po koncertě Tri-State Corner na příjezdové cestě bacha, protože kluci pojedou rychle. To stihli. Dobře, to je otvírák, kapela, která vlastně není vyloženě metalová, ona vlastně není vůbec metalová, ale strašně se jí vždycky dařilo, kdykoliv se kdekoliv objevili, protože ta muzika je malinko jiná, jak je to šmrnclí tím řeckém a polském strašně. A nevím čím vším, tak to zní malinko jinak. A co je zajímavý, nebo možná se mě to zdá, ale jak já jsem sledoval třeba informace, co okolo Metal Festu vycházejí a vlastně všech těch festivalů, na kterých Prago Koncert dělá, tak mám pocit, že vy jste vystřelili to z hotový programy s časama strašně, jako brzo, strašně předtím oproti jiným letům.
0: Víš co, bylo to prostě dobrý, že ty agenti kvaltovali, jako jeli rychle a rychle se ty věci potvrzovaly a tak samozřejmě vyjeli jsme s tím dřív jako a i prostě v letošním roce je to v plánu, ale musím říct, jako v letošním roce ti agenti drhnou trochu, takže zatím musím říct, že to teda velmi, velmi jako pozvolné. Zatímco v tom loňském roce jako prostě to mělo trošku větší drive jako a my samozřejmě vítáme ten drive a jsme rádi, když tahle ta práce, jako, kde prostě lidem můžeme představit program, jako je pak teda jako co nejdřív, jo, a můžeme se pochlubit to, co je čeká vlastně na ten další rok, jako já mám pocit, že jsme v září jako měli ty programy, nebo ne programy kompletní, ale prostě měli jsme spoustu kapel venku, no. Tak je to takový trend, jako i ve světě, všichni se snaží, jako, ulovit kapely na ten další rok, jako, a prostě

0: Posloucháte Hard and Heavy speciál na téma Metal Fest Open Air festivalu, který se kvapem blíží a už brzy se potkáme na staré dobré adrese v Amfiku a v Plzni na Lochotině. Povídáme se s Jirkou Daronem, což je hlavní kápo přes Metal Fest a ředitel agentury Prago Concert. A vlastně jsme zatím propálili akorát Tri-State Corner, kteří budou otvírat ten festival jako takový v pátek. Hned po obědě 12.30 až 13.20 je naplánován ten její čas. Tím, že se prozradil program už daleko dopředu, tak leckdo se mohl podívat, aby viděl, že se nám to tady tak jako štěpí v tom line-upu, že jsou tady dobří holuby, kteří se nám vrací zpátky na místo činu. Je tady spousta mladých, dneska možná menších kapel, ale těch, který si myslím, že jsme ještě nikdy neviděli, ani na Metal Festu, ani na Masteru, ani na Rockcastlu. A pak jsou tady ti, kteří jsou z těch velkých kapel a velkých men a mám takový tušení a snad nelžu, že se objevují na Metal Festu vůbec poprvé, protože třeba Anthrax jsme tam podle mě neměli ještě.
1: Ne, Anthrax má premiéru v Plzni, nikdy v Plzni tato kapela nevystupovala na Metal Festu a prostě jsme rádi, jakože tohoto člena velkých Big Four, thrash metalové čtyřky, jako můžeme přivítat v Plzni a musím říct, že nebylo to jednoduchý, bylo to několik let práce na tom, už to třeba dvakrát vypadalo, že to dopadne a pak zrušili celý turné, jako, takže vlastně jsme jako to k tomu nedospěli, ale tak teďka to zaklaplo všechno a jsme rádi, jako, že se to povedlo. No. Je to jedna z velkých hvězd, jako, které se v Plzni objeví.
0: Mm-hmm. To jsme v pátečním programu, já bych možná u něj zůstal, ale
1: no, můžeme ho tak jako pročesat,
0: protože co tady vidím? Vidím tady nastupující hvězdu, která rozhodně jednou velká bude, to jsou April Art, na ty se velmi těším.
1: Ale od prvního koncertu, co jsme pro ně dělali, jako, tak se mi líbili strašně příjemná frontmanka, strašně milá holka, jako to, úplně co jiného, jako jo, prostě je to taková jakoby show, chytlavá muzika, já si myslím, jako, že prostě krůček po krůčku se můžou dostat prostě na nějaké prostě lepší pozice a takhle, jako no.
0: Tak, pak tam máme ty, kteří měli být a nebyli, jak se říká oblíbeně, co měli přijít, nepřišli, minule.
1: Uzavřel se letecký prostor nad Izraelí a kluci museli zůstat doma, jako ano, máme prostě hned po April Art kapelu z Izraele, Offenbach Land a vlastně loni to nevyšlo a tak letos doufáme, že prostě všechno klapne a budou moct opustit svou zemi a doletět na koncert se svojí exotickou kapelou se představit na Metal Festu v Plzni.
0: Ano, my si je pustíme, takže ten, kdo o nich nikdy neslyšel, tak to uslyší, když říkáme exotická. Ona pro nás exotická je, protože se tam míchají ty orientální vlivy právě s tou metalovou muzikou a je to jako velmi oblíbená moje kapela a jsem velmi zvědav, jak to bude z ní neživo, protože na těch jsem naživo ještě nikdy nebyl, takže i ten, kdo jako já jezdí na Metal Fest 20 let, tak ještě tam pořád má něco, co ještě neviděl.
1: Ale už stejně jako u Anthrax pokus byl.
0: No, někdy to bývá těžký. Beyond the Black, no tak to je osvědčená značka, viď?
1: Ano.
0: Potom Peter Tegren rozzuřen dobila ve chvíli, kdy bude dělat zvukovou zkoušku, ale sválně.
1: Ale mám se to už teďka trochu obavy, jako, když vidím ten line-up, ten je strašně silný. Jako, když si vím, že jakože prostě Pain, jako, což je prostě super kapela, jako skvělá, jako, a vlastně po ní ještě musíš usadit Anthrax a úplně po Anthrax musíš prostě udělat zcela výjimečný koncert Acceptum 50 letům, kteří si vezou největší prostě produkce a největší show v jejich historii. Tak vlastně si uvědomí, že na tom plácku, na té stage, co tam máš v tom Lochotíně a toho manipulačního prostoru kolem ní není tolik. Hmm. Tak vlastně musíš usadit tři produkce a musíš prostě věčně nespokojeného Petra Tangrena jako uspokojit, jako pak musíš uspokojit kluky z Anthrax, jako, což bude taky těžký. No a o Acceptech se ani nebavím, jako, takže bude to těžký večer pro crew, techniky a takhle. Jako,
0: no máknou si kluci, protože na Metal Festu nejsou prostoje, pokud možno. Výjimečně nám to uteče o nějaký 2-3 minuty a tady jsou teda velmi jako těsně nastavený ty přestavby takhle mezi Pain a Anthrax 30 minut, to si kluci zaběhají.
1: No, musí makat. Být připraveně a tak, jako no. Ale jak víš to, já tak trošku doufám, dějí se, Accept se staví ráno, celý, jako jo. A Anthrax mají přijet taky, jakoby ráno a prostě hned po těch Accept ještě bychom postavili Anthrax, jako jo. Takže já si říkám, jakože než otevřeme v těch 11.30 areál, tak bych chtěl, aby stály obě hlavní kapely toho dne, i Anthrax, i Accept, aby byly postavený vzadu, jako no. Tak uvidíme, no.
0: Věřme tomu, že se to povede.

0: Radio Beat.
1: S Jirkou Danonem si povídáme o Metal Festu, který se chystá, no už je v podstatě nachystán, tak aby člověk věděl, co tam má čekat. Probrali jsme páteční program, ten je o něco kratší než sobota a neděle, logicky, protože tady se začíná až po obědě. Zatímco v sobotu máme budíček už v 10.30, respektive dřív, protože v 10.30 začíná muzika, tak to už musíte být nastoupeni před pódiem a přivítat tu první kapelu, což je jedna z mála, ne-li jediná česká, no. Ano, Solar System, ty jsme už několikrát viděli a teď já matně v hlavě pátrám, kde to bylo naposled, to bylo Rock Castle, minulý rok tam hráli. Takže ano. Česká muzika se dostala na Metal Fest také, Solar System startují tu sobotu, to je takový ten nelehký úkol, tam to chce tu kapelu podpořit, protože pokud se nemejlím, tak kluci jsou někud z Moravy,
2: Moraváci,
1: takže
2: ano, ano.
1: Ti už budou mít budíčka o chlup dřív než vy ostatní, který budete někde pod stanem. No a co dál, na co ty se těšíš v sobotu?
2: Ale tak samozřejmě tam je tam hlavní lákadlo, je ta Avantázie. Jako. Mm-hmm. Teďka, když jsem šel za tebou do beatu, tak jsem potkal vejvodňáka a říká, ano. Já tu Avantázii viděl na Wackenu, to byla taková bomba, hele, to uvidíš, to bude super. Jako. No tak jako já už párkrát viděl jako naživo, musím říct, jako, a je to samozřejmě jako super, jako, jak je tam hodně zpěváků a teďka ty choreografie, mění se to a takhle. Já si myslím, že to bude jako samozřejmě zase skvělý vystoupení a těším se na to, jo, a je to takový, zatímco ten první den je takový, řekl bych, hodně ten večer pestrý, jo, že máme ten industriální metal v podání Pain, pak máme thrash metalový nářez v podání Anthrax a pak máme klasický heavy metal v podání Accept, jako jo. Tak tady je to trošku domelodičná laděno, když se vemu, že prostě budou tam sice zombíci Dominum, jo, po nich přijde Camelot, jo, a pak Avantázie, tak takový prostě melodičtější večer, jako který nevyvoučuje nějakým extrémním žánrem nebo takhle, jo, takže je to takový, řekl bych, klidnější večer, jo, ale prostě to je super show, jako, protože třeba i Camelot se strašně jakoby těší, jakoby na to vystoupení chystají různý videa, jako co už jako tak vím z těch porušních jakoby e-mailů, což samozřejmě není úplně jednoduchý, protože víme, že Letku budou mít nachystavěná Avantázie, jo, která samozřejmě má vždycky velkou výpravnou jakoby show a tomu se podřízuje celý den na tom Metal Festu té Avantázie, ale Camelot prostě říkal, že se s nima domluví, jako na tom použití ty letky, že mají prostě super videa. Camelot je známý tím, že vždycky prostě v tou kapelou prošlo řada skvělých zpěvaček, jako jo. A dokonce normálně já to nechci zakřiknout, jako jo. Teďka to kluci, to budete čumět, jako jo. Pokud to všechno takhle dopadne, jak jsme dostali jako předem, jako takhle jako podsunutý, tak já nechci říct, jestli to bude Miss Kolumbie nebo něco takového, jako jo, která je úplně nádherná ženská a brutálně zpívá, jako jo. Tak má přijet jako host Camelotu, jako jo. A teďka já nevím, jestli jsem nespletl tu zemi, jako možná to není Kolumbie, možná to je, já nevím, Uruguay, nebo něco, jako je to něco jeho marického, strašná taková sex bomba za mikrofonem. Takže jako ten, on tím Camelotem, spousta zpěvaček, jako který známe, jako a zpívají prostě solo kariéru, nebo prostě i ve velkých kapelách, tak si prošli jako tam za tím mikrofonem u toho Camelotu a já myslím, že to dělají správně, jako že prostě ten svůj symfonický metal doplňují i těma tu vokalama ze stran ženských, jako no, tak asi takhle, jinak samozřejmě nemůžu jako zapomenout na miláčky českého publika ten den, jako, a to jsou Freedom Call. Jako,
1: já jsem čekal, jestli k tomu dojdeš.
2: To je prostě, k tomu se musí dojít, jo, to je ti zblázní celý amfí, ano, který s ním bude zpívat, skákat, jako jo, tak to je prostě zábava, prostě to je festivalová zábava, festivalová kapela, která to dokáže úplně zblbnout celý ten amfík.
1: Už jak si říkal, že večer bude klidný, tak jsem si říkal, to si nemyslím, protože Freedom Call se vracejí na místo činu, takže večer rozhodně pro nás klidný nebude. Teda pokud by neodjížděli, ale jestli Chris jako vyrazí tradičně oslovovat fanoušky, tak ho zase budeme hledat v Rojnici tam někde.
2: Tak víš, co máme ten den i kapely, které nikdy nehrály jakoby na Metal Festu, jako jsou prostě, já nevím, třeba Soen, nebo Emil Bulls, nebo Sliding Doors, anebo je Moonlight Haze, jo, tam se strašně zvědaví, jako, frontmanka této kapely je vlastně zároveň zpěvačka v Avantázii, takže dost možná si střihne jakoby dva party, jako jo, když je ve stejný den. No.
1: No a to si mě právě krásně nahrál, protože to jsem se tě ještě chtěl ptat, jestli víš, tušíš, nebo můžeš prozradit, kdo bude v té partě Avantázie.
2: Ale vůbec nevím. A neměl jsem zatím čas, jako ani se třeba tobě ho ptát, nebo takhle, fakt práce je tolik, jako teďka před těma festivalama, že nemáš jakoby čas jakoby zkoumat a spíš to necháváš takhle, že se necháváš překvapit. Ale jak jsem viděl vejvodňáka, Vávka tady na chodbičce, jako, jak byl jako úplně jakoby prostě nadšený z té fantázie, tak jestli on něco nebude vědět.
1: Tak nevím, zeptám, jako nevím, se ozválně, no. Zeptám se ho zválně. Víš, že minule, když se tady zjevil Tobias Sammet, tak sebou přivlek Kromínýho a teď mi vypadlo to jméno zpěváka.
2: Eric Martin?
1: Ne, ten druhej.
2: Ronnie Atkins.
1: Ronnie Atkins, a to mě udělalo strašnou radost, jak dobře vypadal, jak si to užíval přes ten svůj jako neveselý osud, tak doufám, že hele, no, ho to zase uvidím.
2: Je to prostě, já jsem strašně rád, že Ronnie jako je v pořádku, že prostě to, jako můžu ti říct, že jako byl jsem u toho, když jsi to čerstvě dozvěděl, jako to bylo dílo náhody, my jsme hráli havířovský slavnosti, jo, s Pretty Maids a s Amarante, a teďka jsme seděli večer, tak jako jsme popíjeli a teďka Ronnie byl takový smutný, jako, a pak se nám z něčeho nic jako otevřel a prostě řekl, jo, prostě svoji smutnou diagnózu a takhle, a říkal, že neví, co s ním bude, tak to bylo takový, víš, tyva, nebylo nám dobře, odehrál teda jako ku podivu jako skvělý koncert, dokonce jako jeho agent, jako tehdy jako vlastně jako Nicholas Croft mi říkal, říkal, ty vole, kdyby to nebyl ty vole, tak on už by tam ani nejel, jako. Jo, takže prostě jakoby dojel ještě za náma, pak prostě se věnoval nějakou léčení a teďka už je prostě naprosto fit, jako, a já tak pevně držím prstíky, jako, palečky, jako, a doufám, že se s Ronnym potkáme v rámci Avantázie.
1: Ano, jako, no. Ano, tak to jsme na tom podobně. Dobře.

0: You're listening to Radio Beat.
1: Hard and Heavy na Radio Beat.
2: Posloucháte Metal Fest Opener speciál pořadu Hard and Heavy, kde si povídáme s Jirkou Daronem z agentury Prago Koncert, která má na hrbu celou tu radost, která nás čeká zase jako každoročně na začátku června v Przni v Lochotíně. Probrali jsme pátek, probrali jsme sobotu a teď je asi na čase, abychom probrali neděli, protože ty už když jsi přišel tady na chodbě, tak jsem říkal, Hergot, jak ty to stíháš, že děláš samý speciální koncerty. My už jsme tady zmiňovali ten Acceptí, který bude v pátek oslavě 50 let. No a neděle ta je taky plná takových těch specialitek vlastně.
3: Ale víš co, prostě tam se mísí v té neděli hlavně jako tou hlavní hvězdou, jako tím největším bombonkem, jedním z headlinerů vlastně jako celého Metal Festu. Takové to, že prostě jo, sakra, těším se, ale prostě si toto je pravda, tak je to v pytli. Jako, prostě Sepultura, headliner nedělního dne vlastně má odehrát vůbec poslední koncert v České republice. Jako, jo. Oni měli poslední jakoby kolo jakoby těch indoorových, těch halových koncertů, což prostě bylo famózní a nikdy jsem nevěřil, že bychom dvakrát po sobě vyprodali v Praze O2 Universum, ale prostě povedlo se jako dvakrát dopředu to bylo vyprodaný, takže obrovský zájem o to rozloučit se s touto brazilskou legendou. No a teďka vlastně jedou jako ty opener festivaly a odjedou opener festivaly, mají to zabalit, jako jo. Jako my si tomu prostě tak nějak jako si říkám, prostě je to smutný, na druhou stranu prostě musíš jít na ten koncert, musíš se jít rozloučit a prostě je to kapela, která prostě se podepsala na tomto žánru jako nesmazatelně, jako jo, ačkoliv prostě vývoj té kapely byl prostě takový prostě dynamický prostě a základy od odešli a prostě mají svoje kapely jako a takhle jako jo, ale stejně prostě je to obrovská legenda, zajímá písnička a rozloučit se prostě metalový fanoušek musí přijít, jako no.
2: Já myslím, že hele, jestli zvěsti budou správné, tak ještě ne asi jako Sepulturu, ale s muzikanty se potkávat budeme. Ty budeš muset trošku změnit žánr, protože když si vemeš toho Nergala a jeho country projekt, Andreas Kisser už taky říkal, že by se pustil do country, tak možná začneš dělat jako někde pod celto kotlíky, ale muzikanty mít budeš, to si myslím, že půjde. No a dobře, tak to je Sepča, ta je samozřejmě na závěr nedělního večera, to bude velkolepý. Ono to velkolepý bude i předtím, protože já jsem třeba strašně zvědav na to, jak zní Battle Beast teď v té nový partě.
3: Můžu ti říct, jako, že Battle Beast, celá upřímně můžu říct, postarali se o největší šok na konci loňského roku pro mě, jo, protože vem si, že prostě pro kapelu děláme od začátku od miniklubu pro pár lidí, jako, a poslední koncert, který jsme měli na Hale Datard ve Zlíně, jo, navštívilo přes 2000 fanoušků. Jo, což je super posun, že dostaneš se na takový level, už můžeš hrát s tou kapelou sportovní haly, máš návštěvu, chodí lidi, ten koncert byl úplně famózní. Teďka ty to oznámíš, jakože prostě budou hrát na Metal Festu po tom koncertě, takže my jsme to oznámili v pondělí v 10 hodin, no a v pondělí ve 12 hodin kapela vydala, že prostě Nora vlastně zpěvačka už není součástí této kapely. Takže to byl úplně jakoby šok. My jsme vypadali trošku jako debilové, kteří to oznámí s její hlavní fotkou jakoby v čele kapely a za 2 hodiny na to vyjde, jakože teda Nora už jakoby není v tom. No a samozřejmě jako nejhroznější na tom je, jakože prostě oni to do poslední chvíle takovým způsobem jakoby tutlali. Že já seděl po ránu s nenamalovanou Norou, jako úplně bledou jak stěna. Jak ty sebeřanky nejsou moc opálené, že ještě byla zima, že? Tak vykládali jsme si v šatně, nenaznačila nic. S klukama jsem seděl v šatně, jakoby s kapelou, jako a prostě zase ani náznak, nic, jako to jsem měl pocit, jako sice každý byl zvlášť, jo, jako ona měla svoji šatnu, ale to u holek se stává, že holky, aby měli skrumí, mohli se převlíkat a tak dále, mají svoji šatnu, kluci z kapely mají svoji šatnu, takže nic nenasvědčovalo. A ten koncert byl v sobotu, nic nenasvědčovalo, že by prostě něco bylo jinak. No. A v pondělí prostě do toho utěli, jako a prostě my jsme byli jenom v šoku. Samozřejmě Já si myslím, že to každý bude očekávat jako prostě a srovnávat to, ale víš, to není vyměnit zpěvačku Arch Enemy. Jako, jo. Já si myslím, že prostě u Arch Enemy je to tím, že Angela vlastně sama sebe nahradila. Jako, jo. A Alice naprosto skvěle. Jako, jo. Prostě věděla, co dělá. Jako, a teďka to znovu jako nahradila a teďka to samé překvapení, všichni budou na to zvědaví na Masters of Rock, jak to bude vypadat. Tak si myslím, že to bude vypadat skvěle a dal bych ruku do ohně, protože ta Angela fakt jakoby tu kapelu jako management vede tak, jakože prostě to je úplně top a ona to, jak jsem vlastně slyšel, pracovala víc než rok, aby sehnala tenhle ten typ, jakoby zpěvačky, to znamená, tam si myslím, že a Michael dělá veškerou hudbu a tak dále, tak prostě to není to. Tady u případě jako tě Battle Beast taky, jako ti kluci skládají hudbu a vlastně ta Nora se nepodílala autorsky na ničem, jako na těch písničkách, to znamená, jakoby ten styl, jako ta muzika, to všechno zůstává, vymění se zpěvačka, ale řekněme, jako která zpěvačka je podobná Noře. No žádná taková neexistuje, jako ta Nora jako prostě od vizuálu přes zpěv, hlas, všechno, jako to bylo takové unikum. Tak já si myslím, jako, že prostě ty fanoušci to budou hodně srovnávat a že ta kapela to nebude mít jako úplně z začátku jednoduchý, ale prostě nechám se překvapit, jako já jsem na to vystoupení strašně zvědavý a když jsme to samozřejmě plánovali, vůbec jsem si dokázal představit, že to vystoupení bude bez Nory.
2: No já jsem o to zvědavý, ale já to mám rád tyhle ty, jako, no rád, no, aby to nevyznělo blbě, že mám rád ty výměny zpěváků, ale baví mě jako sledovat, jak si s tím ty kapely obecně poperu, vždycky že, poradí, jako, no. Třeba, a vždycky to musím zdůraznit, aby to všichni věděli, třeba Judas Priest jsou s Halfordem skvělý, ale já miluju tedy prověroky, který prostě jsou takový zapomenutý, když Dimitri oznámili, že půjde pro tebu spryč a přijde Vašek Nudbarta, tak jsem si říkal, to nemůže fungovat, no. On to udělal bum funguje, a je to větší, funguje, no. Je to prostě super. Kluci fungují, kluci jsou strašně jako fajn. Takže jsem zvědavý, jak se s tím letím jako, pokojil.
3: Takhle držíme palce, ať to prostě zvládnou, ať to prostě zanechá jako skvělou stopu. Je to první vystoupení, jako nejenom v České republice, já jsem si to jedno z prvních vystoupení, které vůbec jako naživo, jako s novou zpěvačkou Battle Beast předvedou, jako tak držím palce, ať to všechno klapne a fanoušci odchází z tohoto koncertu spokojení. No.

0: Povídáme si s Jirkou Daronem tady v Hard and Heavy na téma Metal Fest a tak jako procházíme tím programem, trošku jsme se zasekli v tom minulém povídání v nedělním dni, no ono není divu, protože tam je spousta velmi zajímavých vystoupení. Kdo to má rád jemnější, a to jsme neříkali, tak těm jsou k dispozici švýcarští Goodhart, že jo?
1: Mimochodem, když jsem se bavil o těch změnách, jako za tím mikrofonem, tak to je taky jeden příklad z toho, kde vlastně byla ta změna smutná, jako jo, strašně smutná, jako jo. Všichni si pamatujeme to období, kdy vlastně kamion prostě ustřelil mu návěz a Steve Lee, který byl na motorkách s kamarádama, ho trefil návěz jako a na místě zemřel, jako že a prostě pak se všechno zahalilo kolem těch švýcarských škorpíků, jako říkám, prostě úplně temnotou, ale našli si nového zpěváka,

0: backstage, jak to jedu svojím jako nějakým kemprem, nebo co to je, nějakým takovým, tohle to tam si udělají prostě rodinnou atmosféru, pohodu, jako jo, přijdou s dětma, se psama, jako všechno, jako jo, to je prostě správný rock and roll, ta kapela, jako no, taky gotická, jako legenda, jako no.
1: Mm-hmm, tak ti nebudou chybět, kdo má na ostříší rytmy pro ty krypta, že jo, to...
0: Tak to jsou divočačky, to je krása se na to dívat, no.
1: A platí tak jako v sobotu i v neděli, že budíček před pódiem tady je už v 10.30, jo, to kdyby si náhodou někdo už dělal takhle poznámky dohromady. Co určitě bychom měli říct pro ty, kteří na Metal Festu nikdy nebyli, tak, že budou i autogramiády, protože to je nedílná součást. A asi ne úplně všechny kapely, ale drtivá většina kapel vystupujících se přijde podívat za fanoušky, je to tak, viď?
0: Ale je to tak, my jsme rádi, jakože opravdu velká jména prostě jsou potvrzená, jako normálně headlineři typu Akceptu nebo prostě rozlučkové setkání se Sepulturou, to jsou jakoby pro fanoušky, kteří prostě si vezmou ty vinily, ty CDčka jako trička a budou chtít to podepsat, tak jsou strašní lákadla, ta fronta se tradičně opravdu jako štosuje strašně dlouhá v tom Lochotínském parku. Teď jsme to vymysleli, jako že ještě ho umístíme ten autogramiář stavit trochu jinak, jako nasměřuje frontu, tak aby prostě lidi v té frontě jednoznačně mohli stát, jako proplouvat, jako jo, abychom jim dali směr, jako aby, jo, prostě trošku se změní, jako by to místo té autogramiády a co budem říkat, o té autogramiády je obrovský, obrovský zájem, jako a ono, sami to vidíme, že ty velký i malý kapely jako přívědělek dělají to, že si to setkání prodávají, když jdou ty turné, ty halový koncerty nebo klubový, tak často to setkání prodávají jako na svých webe a takhle a je to takový prostě přidaný jakoby příjem pro ně a my se tady to snažíme v rámci již zakoupené festivalové stupenky naservírovat fanouškům od prvního ročníku Metal Festu a prostě nám ctí, jako když prostě co nejvíc těch velkých hvězd jakoby dopadne. Není to jednoduchý, musím říct, jako je to, víš, je to strašně složitý. Teďka třeba, on v tom programu ještě není třeba Anthrax, jako jo, ale vem si to, že tři lidi řeknou, že prostě jako jo, že by šli. No a ještě prostě se ptáme tohoto, tohoto a ještě tohoto a teďka ten poslední, co už se k tomu má vyjádřit, tak ti třeba neodpovídá na maily. Jo, takže kolegyně Tereza, která prostě v kanceláři jako prostě tlačí, vyvíjí tlak jako na ty agenty, jako tak není to jednoduchá práce, ale když se dívá na ten program, tak jako opravdu, my tam máme prostě téměř všechny velké hvězdy a to tam možná naskočí ten Anthrax, jako jo. Samozřejmě není tam Avantázie, jo. Jako jediný headliner, s kterým prostě je to každoročně stejný, jako a řeknu, že nejdou a nevím, jestli to dane tím, že vlastně ti zpěváci někteří jsou i prostě jako starší, že jo, prostě Bob Catley třeba, nevím, jestli dojede, nedojede, nevím, jako jo, ale prostě je to takový a asi, aby tam chodil sedět sám, to by samé jako nejmladší člen, jo, tak prostě Avantázie to nedělá.
1: Ano, ano, ale tak na jednu stranu jako je to pohopitelný, protože když ti stojí půlka vystoupení na vokálech a nakazí se ti 4 z 5 zpěváků, tak to jako trošku je problém v rámci toho turné. A spousta z nich to říká. Teď naposledy to byl Blaze Bailey, který říkal, že zrušil úplně tyhle ty setkání, že mu to sice na jednu stranu je líto, že těm fanouškům vlastně jako neudělá radost, ale že zjistil, že se mu jako zpíval podstatně líp a nepere se s vyrozama v lasivkách, protože když si 68krát podáš za minutu s někým ruku, no tak prostě hrozně.
0: Je to tak, jako je na tom něco a speciálně u těch starších muzikantů se nemůžeme divit. Já si vzpomínám třeba, když jsme dělali, že bylo na Master of Rock dvakrát Judas Priest, tak jednou to bylo takový jako hodně ještě pokodový jakoby čas, jako, ale pak i ten další obrok, jako co přijeli na Masters, tak musím říct, jako, že se to moc jakoby, jako nezměnilo, jo, že opravdu se báli toho setkávání se prostě nejenom jako s fanouškama, že by udělali takovou autogramiádu, jak udělali ostatní kapely, ale i prostě s ostatníma, to znamená, hodně se separovali, aby se nedostali do styku s dalšíma třeba lidma v té backstage a takhle. A jediné vysvětlení pro to mělo, že fakt jako byli na turné a báli se, aby prostě nějaký bacily neschytali jako v tom věku.
1: No, a je to pochopitelný. Jako, ano. No.

0: Radio Beat.
1: Metal Fest Open Air plzeňský tradiční, který letos je vylepšen, rozšířen, řekněme, o to středeční zahřívací kolo v podobě kapely Sabaton, tak to je to, co probíráme. Takže vlastně, nevím, jestli mám říkat správně 5 až 7 červen, nebo 3 až 7 červen, s tím, že čtvrtek je volný den. A možná bychom mohli odskočit od té muziky, protože tu jsme teď probrali kapely, jejich složení a novinky, i k takovému tomu okolí, který je samozřejmě nedílnou součástí festivalu. Ty jsi už zmiňoval, že samozřejmě na Sabaton je jeden náramek s čipem, na Metal Fest je druhý náramek s čipem. To je sběratelská věc, protože kdo má ten Sabatoní, už ho používá, chce-li tedy i na Metal Festu, nechce-li, tak si může dobít obě ruce a platit obou ruč, to je jako jedno. Co dál je tak jako v té organizaci a v okolí dobrý vědět pro ty, kteří jdou poprvé?
2: Ale já si myslím, že je dobrý vědět, kdy se otvírají a kdy jsou otevřeny jak kempy, tak parkování, kdy se otvírá vlastně právě vyměňování těch vstupenek za ty náramky identifikační, kdy se to můžou začít dobíjet jako a takhle. Takže já bych chtěl říct, že první koncert máme ve středu, Sabaton, v 16 hodin se otvírá areál, to znamená doporučujeme, aby fanoušci opravdu přišli již třeba na tu 12. hodinu, jo, a o 12 hodin si vyměnili vstupenku za identifikační náramek, o 12 hodin se zároveň dobíjí ty čipy a strašně důležitá informace a zásadní jako je, protože víš co, ten Metal Fest, jako když tam prostě přijde 10 000 návštěvníků, oni si pro ty s těma výměnami trousí. Někdo už přijel ve čtvrtek, někdo v pátek, jako a postupně tam chodí a vlastně vyměňují si. Ale myslím, že teďka vlastně bude samostatný koncert, kde v 16 hodin se otevře areál a pak začne hrát první kapela, takže vlastně je velký předpoklad, že třeba většina se nahrne v nějaký stejný podobný čas a těch lidí může být ještě víc, jako než přijede na celý Metal Fest. To znamená, abychom co nejvíc odbourávali fronty, tak jsme museli udělat nějaké opatření jako novinky. To znamená, na rozdíl od Metal Festu, který se vpouští jenom spodním vchodem, jo, od ulice pod Vinicemi a samozřejmě ty doběcí centra a vyměňování náramků na té louce před Amfíkem, tak vlastně tady otvíráme i vrchní jakoby vchod do amfiteátru z té úplně opačné strany, úplně z toho vršku a samozřejmě před tím vchodem bude možnost si vyměnit tu vstupenku za ten inflační náramek, vejdu dovnitř, tam si to můžu dobít ten čip, to znamená, nemusím utíkat tím parkem a úplně dolů na tu louku, abys to dobil. To znamená, to je strašně důležitý, aby teďka se i fanoušek podíval na ty webové stránky metalfest.cz a podíval se a řekl si, tak zaparkuji, jedu třeba jenom na ten Sabaton, zaparkuji si nahoře, jakoby nad tím Amfíkem třeba auto, dobrý, tak použiju vrchní vchod, tam si dobiju čip, vyměním náramek, nebo jedu prostě na parkoviště dolů, mám v kempu ubytování, tak přijdu dolů, udělám si to dole, jakoby před Amfíkem. Takže vlastně jsou tam pouze na Sabaton, otevřený navíc ještě v horní vchod do Amfíku a samozřejmě tam je jak dobíjecí centrum, tak vyměňování vstupenek za ty náramky s čipem, jako jo. Takže to je prostě taková zásadní věc a je to jenom od 12, jede to od 12 hodin a dále je důležité věc, že tenhle ten den se vyměňují a nasazují jenom Sabatoní, jo, nenasazují se Metal Festy. Metal Fest se jako každoročně nasazuje až od čtvrtka od 12 hodin, to je stejný. Yep. Jo, to znamená, ten, kdo i v loni přijel na Metal Fest, viděl, že od čtvrtka od 12 hodin si může vyměnit stupenku, nasadit náramek, dobít si čip. Jo, to platí stejně, ale teďka k tomu ještě ten otvírací koncert ve středu a ta středa se nasazují jenom a vyměňují stupenky na Sabaton. Jo, to je taková jakoby důležitá informace, jo. Jinak festival areál samozřejmě, už jsem zmínil, v den Sabatonu je to otevřený o 16 hodin, no a pak čtvrtek je zavřený, probíhá přestavba, jo, to znamená jakoby uvnitř amfíku se musí prostě věci, které byly nachystané a stavby udělané pro Sabaton, se musí zbourat a musí se prostě to doplnit a upravit na ty stavby Metal Festu, takže tam se jakoby ve čtvrtek pracuje. No, ale neznamená to, že by prostě v ten čtvrtek měli fanoušci třeba zavřený řekněme cateringový servis před amfiteátrem Lochotín, jo, to znamená, tam je tradičně už velkokapacitní stan jako kavárna Masters Brew Cafe, která prostě je funkční ve čtvrtek, doma je od 11 hodin do jedné do rána, jo. Pokud bude víc lidí, tak normálně jako i díl, jako tam to záleží, ten provoz nad tím. Všichni ty stánkaři v tom s tím jídlem v Lochtinském parku budou taky v provozu. To znamená, ve čtvrtek, řekněme od 11 hodin, jako fanoušek může prostě se občerstvit, prostě bydlí v kempu, před amfíkem, občerstvení tam jakoby pojede. Může si v ten čtvrtek užít atrakcí města Plzeň, které my jako s partnerama, které máme, tak pro fanoušky Metal Festu zajišťujeme se slevama. To znamená, kdo chce jít na prohlídku zoo Plzeň, tak s tím náramkem toho Sabatonu nebo s náramkem Metal Festu, to má za 100 korun tu vstupenku. Jo? To znamená prostě slevněnou vstupenku, může na slevové se slevama jít na prohlídku plzeňského pivovarského podzemí, jako jo, nebo jít na prohlídku pivovaru Gambrinus nebo Pilsner Urquell, tak znamená zase podívat se na stránky Metalfestu a zjistí vlastně, kde všude s těma našima náramkama ve městě na různý turistické atrakce máte návštěvník jakoby slevu. A je opravdu, že viděl jsem, že ty slevy jsou využívané, že fanoušci Metalfestu opravdu chodí po zoologický jako a užívají toho, chodí na prohlídky slavného pivovaru Pilsner Urquell. Takže to je něco navíc, co děláme, aby prostě i mohli užít zábavu mimo areál. Notabene teďka máme ten čtvrtek volný, tak věřím tomu, tak že fanoušci těchto nabídek jakoby využijou. No.

0: Radio Beat.
1: Metal Fest Opener je téma, které nás teď zajímá nejvíc. Potom, až proběhne, tak dalším tématem samozřejmě bude Masters of Rock a pak to bude Rockcastle. Ty postupně probereme, tak jako si dneska právě o tom prvním zmiňovaném festivalu povídáme s Jirkou Daronem. Probrali jsme kapely, probrali jsme pásky, organizaci, takovou tu vlastně letošní specialitu, že může člověk být součástí koncertu i festivalu a pásky dostane dvě, ale používá je tak, jak bude on sám chtít. Probrali jsme doprovodný program, oblíbenou věc, zvlášť ta zoo, protože je hned vedle, tak láká spoustu lidí. Co bychom si ještě mohli říct, je každoroční takový vlastně, taková vlastně jako specialita pragokoncertní, ať už jede člověk tam, či tam, či tam, tak vždycky máte spoustu triček a různých dalších věcí, nejenom tedy praktických pro případy, že by lilo nebo byla zima, ale i hezkých pro případ, že by bylo pěkně a ty tisky na tom vynikly, tak co letos?
2: Hele, myslím si, že každoročně se to těší velký oblibě. Já když se chci projít, když otevřem ten festivalový shop, tak to je nekonečná fronta jako na ty trička, kšiltovky a další výrobky, které tam máme. My se samozřejmě snažíme ten festivalový shop rozvíjet a dávat další a další jakoby produkty jako do výroby. Jsme rádi, že máme prostě výborný takového prostě našeho designéra, jo, malíře v jedné osobě, jako jo, je to prostě náš kamarád Michal Hladík, Tater z Uherského Hradiště, jako který nám dělá vlastně tyhle ty jakoby malby a designy a tak, jako které jsou nesmírně jakoby úspěšné. Takže na stejném místě bude jak obrovský stan, jo, stejně jako před amfiteátrem Lokutín, jako každý rok, jako novinkou je to, jako že vlastně máte otvírací koncert, jako kapely Sabaton a prostě samozřejmě ten den tam vlastně nenajdou festivalový shop fanoušci, ale prostě ten obrovský prostor, co tam bude na ten merchízový megastan, tak vlastně bude věnovaný jenom kapele Sabaton a jejich speciálním hostům. Mm-hmm. No. Takže vlastně ten festival merchandising bude k zakoupení až od pátku, od 11.30, to znamená s otevřením areálu. No a co se týká toho merchandisingového shopu Sabatonu, tak ten by měl být otevřený od 13 do 23 v den koncertu Sabaton. Jo. A prostě víme, jako kolik toho vždycky mývá jako Sabaton a jak je to populární, jako až jsme hráli O2 Arena, cokoliv, tak vlastně to je nejlepší balení merchandisingu, je po prodeji Sabatonu. Mm-hmm. Že nebalíš nic. Tam se dostanou prázdné regály, jako jdeš. Jako jo. Takže vlastně je to teďka takový jako i tlak, jako tím, že vlastně bude festivalový merch, jako zvlášť, jako a velký shop Sabatonu, zvlášť, jako tak bude taky velký asi tlak, jako na penženky fanoušků. Samozřejmě i v průběhu Metal Festu všechny kapely, ať už je to Anthrax, Accept, Sepultura, Avantázie, všichni mají svůj merch jako a každý prostě ten merch jako je vystavený v tom festivalovém shopu, jo, takže jako já myslím, že na upomínkový předměty to bude bohatý ročník.
1: Dobře, tak hele, já věřím, že se vydaří, nakonec dohledneme na to spolu.
2: No se těšíme, Stando, na tvé moderování. Byli jsme na poradě teďka s policií Českou republiky na Vinicích a s městskou a jenom prostě říkali, ježmarja, a budete tam to moderátora, víte, my sem tam budeme muset asi něco vyhlásit, že špatně bude parkovat a takhle, jako jo. A říkám, ano, Standa vám bude k dispozici.
1: Ano, SPZky děláme trojjazyčně, jinak dvoj.
2: Ano, ano. Městská státní policie přislíbila opět účast, takže bude pomáhat německým fanouškům, takže to jsme rádi. Jako no.
1: Tak, těším se na to, za pár dní se uvidíme. Jirko, moc díky, že jsi dorazil, teď pevné nervy, až půjdeš zpátky tedy k vám na Moravu.
2: Děkuji za pozvání a těšíme se na Metalheads na Metal Festu.